neopuzdál. Zas nemám doma nikde stání, desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z paluby lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo je

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dnes je poslední zářijová neděle, babí léto vrcholí a proto budeme poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky s touto tematikou. Začneme trojicí, která má přímo v názvu září. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád.

Mé září v podání Katky Garcia a Pavla Bobka s textem Roberta Křesťana s muzikou Rosanne Cash je jedna z mých oblíbených písniček, ať už v tomto podání, nebo když ji na koncertech druhé trávy zpívá Robert Křesťan. Další dvě skladby, které se zhodně jmenují Září, zahrají další muzikanti, které mám ráda. Nejprve zaspívá své Září Miki Rivola se swingovým orchestrem a potom to bude olomoucká Alibaba.

Když už jsme slyšeli Záři Mickeyho Rivoli, ponoříme se teď ještě víc do minulosti a poslechneme si Hobous, osadní kapelu Zlatého klíče. Budou to písničky Barevný stíny a potom Babí léto.

Z rybolovek, kde se podzim a babí léto vyskytuje často, jsem vybrala ještě Babiho Hejnovran a potom taky písničku Padá láska, kterou v pořadu Na cestě zahraje Pardubická stopa.

vyběhnout pozdravit déšť, který padá tiše z oblaků na ramena smutnejch tuláků, nosí hořký vůně od vlaků, co už nevysokou.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky o konci léta, září, podzimu, barevném listi. Předcházející skladba se jmenovala přímo Podzim a zahrála ji Devítka. Pokračovat budou Taxmeni s Karlou Vosmanskou Podzimním dnem a potom konec léta ohlásí kapela Tempody vlak.

A teď si dáme v pořadu Na cestě brněnské okénko. Legendární trampská kapela Příboj zahraje podzim a potom to bude Kamelot s písničkou Přístav.

0: Samozřejmě nemůže chybět ani karabina a zlatý déšť Pedra Schneweise.
1: Za chvíli louky se k nám otočí.

Babí léto, jedno z témat dnešního pořadu Na cestě, připomněl i Víťa Troníček se svým triem. Jak tak poslouchám, vybrala jsem dnes písničky podzimní, zasněné, nostalgické, romantické. Nějak se mi to takhle seskládalo. Rozloučíme se proto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc svižně s kapelou Falešná karta a písničkou Bláznům pár. Od mikrofonu se loučí a krásné, barevné babí léto přeje Jarka Nosková.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Ulm. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, jsem rád, že jsem tady opět s vámi.
5: A my jsme rádi s vámi.
6: Díky.
5: A s posluchači, i ve dnech říjnových bude radost, veselí a smích.
0: Humoriáda.

0: skupina Reddy Kirken a Michal Hruza, písnička Černý brýle. No možná černé brýle měl i Aleš Ulm, protože čerstvě dorazil a on nám poví sám odkud.
1: Ano, byl jsem na Rodosu, svém oblíbeném, ano. Již asi po několikáté, ne asi, ale určitě. A bylo to opět pěkné. Ovšem mě trošku už jsem měl problém s mořem, takže jsem pak lezl do bazénu, jelikož mě příliv příliš otravoval a bylo mi trapné takové, když mi museli pomáhat mladší jedinci vytáhnout mě z vody.
0: Takže klidnější vody bazénu vyhovovaly víc.
1: Jsem neviděl problém, ano.
0: Dobře, takže zrekreován. Na sluníčku máte rád pobyt?
1: Jo, mám. No já tam neležím. My neležíme, že bychom celý den byli přímo vystaveni paprskům. Jo, já teda ne.
0: Negrilujete se, dobře.
1: Ale nicméně říkali, že jsem se opálil, tak... Někdy ji dopálil, ale bylo toho víc.
0: No a co děláte na té dovolené? Přemýšlíte si, nebo čtete knížky, nebo jak trávíte ten čas?
1: No, knížky mám, že jo, ale nemám čas vůbec, protože tam byly takový furt, chodíte do nějaké restaurace, když máte all inclusive, tak prostě pořád tam
0: pořád
1: to bylo
0: jíte.
1: Extra dobře. Právě. To nestačíte, ale
0: zásobení
1: a takových dobrot různých. Jo.
0: Co z toho Řecka máte nejraději? Myslím z té kuchyně řecké.
1: Z kuchyně?
0: Na co se těšíte vždycky?
1: No nějaký ty grosy nebo tyhle ty věci, ale typický nějaký caciky, takovou
0: klasika.
1: Saláty a tohle to. No, ale byly tam jako, tam byly bylo všechno možné, jako Windsorská kýta třeba.
0: Co to je?
1: To je takový maso. Aha. A to je obalený v kůře, jakoby v kůře moučkové, nebo prostě má to obálku pšeničnou, nebo jako, ale,
0: dobře.
1: Ale prostě takhle se to krájí, že to je jakoby prasečí, když se dělá kýta na tom, tak na tom na grilu, ale no a takovýhle lahůdky tam byly, no.
0: Tak, teď máme lahůdky.
1: To všem není řecký, no.
0: No jasně. Tak z Řecka sem k nám, k našim lahůdkám z archivu a jsme u prvního jména, které dáme posluchačům. Kdo to bude?
1: No to bude ryze české, ačkoliv vlastně původně nebylo, tak je to trošku takové to, ale český významný komik úžasný Felix Holzmann.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, pobyl neznal, to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jako, no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natolik ho zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No,
3: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
4: No víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta statistika, to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta statistika, to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo...
2: Filmu?
3: Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne,
2: ne. On dělá statistiku.
3: Jo, takhle,
2: Vy nevíte, co je to je statistika?
3: No to já vím, ono.
4: To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no, no taky, to, ale to je jistá věda, víte, která aha. určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
4: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslují, jo, nebo to...
2: Ne, to jsou určité výpočty, víte?
4: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
4: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak jo, jo. to počítá, jo.
4: Litr a dvě deci, jo.
2: No, dejme tomu.
4: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: Tohle to je průměr na osobu, víte?
4: No jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
4: Jo.
2: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
4: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
2: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva jo. a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
4: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
2: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmejda, no když vy vypijete třeba 2 piva a váš no přítel Louda nevypije žádné,
4: jo, jo.
2: tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
4: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
2: A to říkám jako příklad jenom, no jo, abyste je věděli, jak se vypočítává statistika.
4: No jo, to jo.
2: Podívejte. A příklad včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo. že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
4: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
2: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
4: No, to je jedno,
2: někteří
4: to...
2: tam jezdí denně přece.
4: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
2: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, no? že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
4: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
4: Jednoho člověka?
2: Představte si to.
4: A přímo přejede takhle?
2: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
4: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
2: To není jeden jediný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik úvod s Felixem Holcmanem. Aleš Ulm, náš dnešní host, s ním jezdíval a řekne nám podrobnosti.
1: Ano, no, já jsem mu vozil ve Škodě MB 120. Mm-hmm. A na vystoupení jsme jezdili spolu, někdy teda ne pořád, že jo, ale no a on se lišil v tom akorát, že měl od ostatních, kteří nosili sebou různý rekvizity a tohle, jak on měl taštičku odřenou a tam měl modrý plášť a ten si oblík prostě a v tom to dělal ty výstupy všechny. A ten aluminiový klíček tam neměl samozřejmě, jak o něm vždycky byla řeč s pan Jouda, tak se tam vyskytoval. A jinak to byl geniální komik teda. Jako. A, ale víte, co se zapomíná, že on dokázal dělat, prostě jak se říkalo, že má 8 scének a ty dělá furt dokola, což byla pravda, ale byly dokonale vyladěný, jak si a to. Ale on uměl udělat novou třeba s Gotem, že jo, dělal scénku, nebo s Janžurovou včera, dnes a zítra. A tak dále, no, takže to byl výborný a přitom byl zcela normální, tichý člověk a měl mladou ženu potom, potom a takovou,
0: tak a bára
1: to byla, on vystupoval, poněvadž on byl mezinárodní, jako DDR a tohle, byl poloviční Němec a tak s tou Barbarou, kterou si vzal, tak to byla manekýna nějaká, nebo moderátorka, blondýna, mladší, samozřejmě, a s velkým bílým, žlutým, tedy slaměným kloboukem.
0: Aha,
1: já si pamatuju z LVT. Aha. A pro ty, co nevědí, co je LVT, tak to byly liberecké výstavní trhy.
0: Uh-huh. Slavná to výstava, slavný to veletrh.
1: Tam jsme se soustředovali takhle. Jako. I my

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V dnešní Humoriádě je s vámi posádka Aleš Ulm a Pavel Kučera. Zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900 právě teď do éteru na vlny regionálních stanic Českého rozhlasu. Přidat své hlasy můžete Felixi Holcmanovi nebo Petru Novotnému. Tak kdo pak nám to dneska začne? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás i pana Ulma.
4: Dobrý den.
3: Pojídám tlačenku červenou cibulí a chtěl bych pokračování.
2: Labužník, nejenom co ano, se týká rozhlasových pořadů.
4: Ano. Možná dám večer.
3: Kluci, ahoj.
2: Mějte se dobrou chuť, přejeme samozřejmě. Tak a kdo jde dál do našeho hlasování? Halo, dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím posádku humoriády, to je Pavla a vašeho milého hosta pana Aleše Ulma.
4: Děkuji.
5: Aleši, moc vás zdravím.
4: Dobrý den. Taky děkuji, taky zdravím.
5: Prosím, přeju vám vše dobré, pěkný podzim. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeju krásný podzimní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového podzimního dne. Růža z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme, Růžo.

0: Ženko.
1: První říjnová humoriáda pokračuje s kým? Dobrý den.
2: Dobrý den, Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Ulma. A Pavle, můžu se vás něco zeptat?
1: No zkuste.
2: Nebyla by písnička Šípkovej čaj?
3: Já nemůžu odpovídat, já nevím.
1: Nechte se překvapit, ano? Domluvím se takhle.
2: Děkuji a dávám Ačko.
1: Děkujeme. Naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tak dál zveme. Dobrý den.
4: Tak. Dobrý den, tady František Krautmann-Vltovou. Zdravím vás, pana Ulma, i vás, Pavle.
1: Dobrý,
4: a pan Ulm zapomněl říct o panu Felixi Holzmannovi, že jezdil leta na lodi taky.
3: Já to vím, pořadem. Kriegsmarine.
4: Mm-hmm. Víte, ano.
3: No nejde, předtím jezdil z Kriegsmarine a potom jezdil na lodi zábavní.
1: No.
4: Výborně. Pane Ulm, já bych se chtěl ještě zeptat, jak jste uváděl ten pořad v televizi, to bylo 6 ran do klobouku, myslím, že to bylo, víte?
3: Ne.
1: 6 ran do klobouku měl, Pavel Lukeš.
3: Pavel Lukeš.
1: Abychom si to zjasnili.
3: Já jsem dělal kufr, věšák, opoklatané špičky české
4: ano.
3: A ten jsem neuváděl, ten uváděl Eben a tak dále, no.
1: No, a co jste chtěl, Františku?
4: Jak byla aféra s tím Bingem? 94,
3: 90, jsem neměl prsty, to
1: pochod, v tom nejel, Alešu.
3: To jako opravdu nevím, o tom jsem slyšel akorát.
1: Tak, to bohužel neproberem, Františku.
4: Mě překvapilo, já když čtu ty starý časopisy, tak mě to překvapilo, ani jsme o tom nějak moc nevěděli. Ale přeji vám stále zdraví a jste bezvadný, díky.
1: Tak děkujeme, naslyšenou. Tak pozveme dalšího, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
1: Dobrý den.
5: A zdravím vás, panové oba, a hlasuji pro Ačko.
1: Děkujeme. Zdravíme do Ostravy. Naslyšenou. Tak přátelé, máme sečteno, podtrženo, Felix Holzmann může provozovat statistiku dál.
6: To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
7: Jo.
6: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
7: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
6: Jak to nesmysl?
7: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
6: Jo.
7: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
6: No dobře, to je náhoda, že třeba.
7: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
6: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
7: 101 slaneček denně?
6: Ano.
7: Na jednoho člověka?
6: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
7: No to je strašný teda.
6: Jak strašný?
7: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
6: No.
7: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
6: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
7: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
6: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
7: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
6: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
7: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněte teprve půl kuřete.
6: Já, že jsem sněte půl kuřete?
7: No samozřejmě.
6: A jak jste na to přišel?
7: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněte celý, naschledanou. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše dnešní humoriáda, hostem je Aleš Ulm a v tuto chvíli je na řadě s výběrem dalšího výstupu. Co to bude, kdo to bude?
2: No, tady mám radost říct si to, protože to budou oba moji oblíbenci a lidi, které obdivují, Petr Nárožný a Jiřina Bohdalová.
1: Mm-hmm. A vy jste se s oběma určitě pracovně setkal za svou dlouhou kariéru. No a Petr Nárožný vám řekl nějaké takové vyznání, ne?
2: Vyznání?
1: V jednom pořadu. No. Nebo vy jemu.
2: Vyznání?
1: Nebo vzájemně.
2: A jemu teď? Jo, takhle, ne. To bylo tak, já jsem ho pozval do, když začínal Věšák.
1: Aha.
2: Jsem si vymyslel Věšák a já jsem ho uváděl ten Věšák, drze. A on, jeho jsem si pozval do prvního dílu. A vždycky tam byl jeden host, kolem kterého se to točilo.
1: Mhm.
2: Celý ty vymýšleli se další hosti, na to se věšeli jako na věšák prostě.
1: Ne ti hosti, ty věci, které
2: přinesli. Ty věci, no tak. A ty příběhy a takovýhle. A tak jsem mu poprosil, aby dělal ten první díl a on říkal, Aleš, ale proč já zrovna první díl? A já jsem říkal, protože jste dobrý, Petře. No. A říkal, no dobře, ale proč? Ale už
1: skromně.
2: Jako vzal to skromně, ano. A udělal samozřejmě byl výtečný.
1: Vy jste se pak potkali, taky jste mu napsal možná i na tělo doktorskou roli.
2: Jo.
1: V dalším pořadu.
2: To bylo zdravíčko, pane doktore. Ano, kde dělal toho doktora. A tam se radilo více než dneska. Bylo málo takových pořadů a to byl krátký, leč sledovaný pořad v televizi, kde on dělal doktora a radil velkým takovým, já jsem si vymyslel takový způsob jaksi přijatelný, nebo který by mohli ty lidi víc brát a zdá se mi, že to tak bylo skutečně. S nejlepšími odborníky a on to uměl s nima mluvit zase. Jako...
1: To by bylo zajímavé vidět to po časech, kam se ta medicína posunula za tu dobu.
2: Ano, já to testuju.
1: Jestli platí ty věci dál.
2: Ještě jo,
1: Dobře, tak už chápu, proč jste vybral Petra Nárožného s Jiřinou Bohdalovou. Máme tu lék proti padání vlasů.
3: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, jak té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako Krušný hory po těch kyselých deštích.
4: Jo, ale vážený pane, dobré věci se uskuteční přece pomalu.
3: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
4: ano,
3: říkala jste Sandokan.
4: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
3: No a co,
4: a víte, že mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
3: Mech?
4: Ano. Me?
3: Říkáte me?
4: No jistě.
3: Copak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které se mám dál, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
4: No jo, no ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účes.
3: Moderní sportovní
4: jistě,
3: účes,
4: no,
3: tak ten by mě možná slušel.
4: No,
3: já totiž nejsem tak starý, já z vlasem bych byl poměrně zase mladší.
4: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
3: Cože?
4: A ještí,
3: co to?
4: Ještší hormony.
3: Ještší hormony?
4: Ještí. No.
3: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
4: Nebo
3: bych měl na hlavě bodliny,
4: ne. To máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
3: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
4: Jistě.
3: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
4: No.
3: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
4: Yeah.
3: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
4: No,
3: a mouchy, že mi dají pokoj.
4: Yeah.
3: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala říkala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
4: No tak podívejte se, na takové řeči nesmíte dát.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, tolik Jiřina Bohdalová s Petrem Nárožným. Můžete mít pokračování, když zvolíte Ačko, když budete hlasovat více pro B, tak nastoupí Jan Libíček ze Silvestra 1970. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B. Číslo máme pro SMS 90 011 04. Hlasy sbíráme i na telefonu 731 800 900. Tak, a šípky se nejlépe sbírají na podzim od září do října, kdy jsou plně zralé, sytě červené a tvrdé. Na dotek mají nejvyšší obsah vitamínu C. Před prvním mrazíkem sbírejte tvrdé pevné plody, pokud je chcete sušit na čaj. Neříkám to jen tak, říkám to proto, že teď si dáme šálek zdravého šípkového čaje s naším dnešním hostem.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, dali jsme si šálek. A teď mě to svádí říct čípkového čaje, ale šípkového.
5: Ano, někdy se to stane, když to člověk uváděl, tak ale nesmějte hnout brvou. Ano.
4: Šípky jsou zdravější, i když ano, některé jsou. Čípky jsou také pro zdraví určené.
5: Jasně.
4: Tak toto bych
5: to nerozváděl potom.
4: Ne. Ano, ale co rozvedeme, je debata s našimi posluchači. Jestli chtějí dál Petra Náružného s Jiřinou Bohdalovou, anebo Jana Líbíčka. To je zajímavý souboj.
5: Těžká váha proti
4: Jan Líbíček tady často ano, nebývá,
5: ano.
4: Ale zase sestava Náružný Bohdalová
5: velmi
4: taky není tradiční.
5: No.
4: Tak co vy na to? Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
6: Hrozovat z Karviné. Dobrý den, pane.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den pro vás, Pavle.
4: Dobrý den.
6: Já vám dávám hlas panu Líbíčkovi.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
5: Děkujem.
4: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ulma.
4: Zdravím.
5: Díky.
7: A chlapi, já bych teď hlasoval pro pana Líbíčka.
4: Děkujeme pěkně.
5: Ano.
4: Naslyšenou.
7: Zbytek nedíky. Nasklen.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové.
4: Dobrý
8: Já bych
4: den.
8: Prosila Ačko, zdravím vašeho hosta a miluju jeho retro písničky.
5: Děkuji.
8: Moc dlouho vysílejte a často. Děkuji.
4: Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou. Tak potěšená posluchačka nejedná určitě.
5: Dobré, jsem rád.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady Marie Vesence u Zruče. A úplně a chtěla bych Ačko.
4: Ačko, píšeme si váš hlas.
5: Děkujeme.
4: A děkujeme pěkně i za pozdrav. Dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, tady je Ivana z Brna. Já vás všichni zdravím, oba dva teda u přijímače. Jsem ráda, že byla krásná písnička, retro písnička. Velmi se mi taky líbila a hlasuji pro pana Líbíčka.
4: A my vám děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak, další bude ještě tento hlas. Dobrý den. Haló, haló.
5: Haló.
11: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den.
11: Já vás zdravím všech, oba dva, prosím. A chtěla bych se zeptat pana Ulma,
5: ano.
11: Jestli nemůže zrealizovat nový kufr.
5: Ježišmarja.
4: To by bylo práce jako
11: by
4: na kostele.
5: Já si, víte, že vám...
11: Opravdu nepropadne.
5: Já opravdu nevím, protože do stejné vody nestoupí stejnou nohou takhle, jak se to praví v tom starém...
11: Dvakrát do jedné vody.
5: Ano, ano, staré přísloví.
4: No tak, třeba nám zopakují některé starší díly.
11: Úspěch a teď to bude mít taky ten úspěch.
5: No teďka je spousta pořadů, takže víte, ono je to takové více.
11: To je škoda. Jo, tak vás ještě jednou zdravím a přeju hodně zdravíčka a prosím pěkně Ačko.
4: Děkujeme. A kdo pak volal, křestní jméno stačí? Tak už se nedozvíme. Ale řekla
5: ale
4: to hezky
5: to.
4: Paní posluchačka. Jinak, Aleši, když jsme začínali tou statistikou, já tedy statistiku mám.
5: Aha.
4: Kufru bylo prý za těch 13 let odhadem 500 až 600 dílů.
5: No to je možný.
4: Od roku 92 do roku 2004.
5: Let,
4: no. A 4 TT jste získali z kufru.
5: Jo,
4: no.
5: To jo.
4: No a ještě jedna věc
5: ještě
4: mě zajímá.
5: Schovanou, no.
4: Tam byly ty 4 části v kufru. Slova, předměty, pantomima a finále.
5: A finále.
4: Kterou z těch disciplín jste měl nejraději?
5: No,
4: Na kterou jste se vždycky těšil nejvíc? Nebo víc, než na ty ostatní?
5: Samozřejmě ta pantomíma byla dobrá.
4: Se předváděly profese?
5: Jo. Na to tam už to bylo taky nervózní ke konci, jak už byli oba dva a dali, kdo se chtěli tam vyhrát, objeví na tom a tohle. Hmm. Ale řekl bych, že tak ty prostě... Ty předměty bych řekl tak, že byly výborný, no.
4: Já myslím, že lidé mají
5: to
4: zafixovanou...
5: To nám posílali pořád, no.
4: Tu hlášku, nevím, dál. Jo, to bylo u těch hádání slov, kdy byly nápovědy a mělo se typovat nějaké slovo.
5: Řeknu vám, co říkal vždycky Zedníček.
4: Co říkal?
5: Když nevěděl, jak dál, tak říkal, Aleši, co tam máme teď? Ale tohle je přesně, jako...
4: Nepotřeboval scénář, měl
5: ne,
4: Aleše Ulma.
5: Ne, to měl mě, ano, ano.
4: Dobře, tak jsme zavzpomínali alespoň takhle na legendární kufr a máme sečteno mezi tím Petr Nárožný s Jiřinou Bohdalovou léčí padání vlasů.
12: Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
13: No vidíte, ona mě za váma poslala, teďka se mi jenom směje. Ale... Dokonce mi nedává, ale... že prej dělám ostru před návštěvama, no ano.
12: Nerozumím.
13: Ale no nerozumím, no podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů, rozumíte, jo? Že prej to obyčejná marmeláda ze švestek.
12: Ale no tak. No,
13: je to prý, ze švestek?
12: Ale ne, no, tak takovým řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
13: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo, no, protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
12: Proč?
13: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
12: Ale až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin,
13: ráno nebo večer?
12: Večer,
13: jo?
12: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
13: Moment, já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
12: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním. Levou, na pravém, levou.
13: No jo, no tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
12: No
13: a celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
12: No počkejte,
13: čím budu rozdávat.
12: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
13: Na půl hodiny.
12: A ležíte na břiše. To je jedno, na které straně, jo?
13: Já myslím.
12: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou. A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě...
13: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
12: Ale no jo, no tak to je... S vámi je těžké pořízení a přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovaly. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
13: Jo. A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
12: No... Samozřejmě.
13: Víte co?
12: A jak ráda.
13: Já radši zůstanu plešatý.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, vlasy doléčeny, teď Petr Novotný a Jan Libíček jsou tu proti sobě pro vás v závěrečném souboji dnešní první říjnové humoriády s hostem Alešem Ulmem. Tak si vyberte humor mezera A, hlas pro Petra Novotného, humor mezera B, SMSka pro Jana Libíčka. 90 011 04, tam pošlete SMS v ceně 4 koruny, telefon 731 800 900 podle vašeho tarifu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, finálový souboj v dnešní humoriádě Petr Novotný nebo Jan Libíček. Otázka i na vás. Dobré odpoledne. Haló.
2: Dobré odpoledne, pánové.
1: Dobrý den.
2: Je vás Petr Zahraty.
1: Dobře.
2: A? Pana Novotného.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Ačko od vás. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Pepa ze Žace. Rád bych sem oba pozdravil.
1: My zdravíme též.
4: Taky zdravím.
3: A co se týče toho kufru a tý pantomimy, tak nemůžu zapomenout na pana Rychlého, když dělal tu leně.
4: Jo.
1: Ale tak určitě to bylo veselé, když do dneška to máte před sebou, před očima.
3: No
1: tak,
3: ten se tam s sebou plesklo a čal tam dělat tu leně.
1: Josefe, jo, kam přitulíme váš hlas? A nebo B?
3: A já bych sem chtěl hlasovat pana Libíčka.
1: Ano, máme zapsáno, děkujeme. A ještě vy, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta z Trhových Svinů.
1: Franto, koho jste si vybral?
5: Já bych dal pana Libička.
1: Zapsáno.
5: Chci pozdravit traktoristu Sisíka Stodně, ať maká na důchodce.
1: Dobře, tak.
5: Mějte se na skle.
1: Mějte se.
4: Jo, dobře.
1: Na skledanou. A jdeme to sečíst. Jan Libíček tady bude a zloděj aut Silvestr 1970.
6: Šéfe, promiňte, nemáte zápalku?
7: Ne.
6: No nevadí, já to budu bagovat. No. Promiňte, že obtěžu, já... Nepotřebujete reflektory k autu, co?
7: Ne, já mám oba dva reflektory.
6: Jo, vy máte, jo. Tady zadní máte, že jo?
7: Jak to?
6: A víte, jak vykrádají auta parkovaný na ulici, co když vám někdo ukradne?
7: No to je pravda, ty.
6: No, nejde.
7: Nějakou lampu do rezervy, to bych si teda mohl koupit.
6: Teda. To bych řekl.
7: No, ale co když bude kradená?
6: A prosím vás, nebojte cimperli, kradená, no. V obchodě novou neseženete, kdybyste si paty ušoupal. A bez lampy z poku nevídete.
7: No to je pravda. To...
6: No tak.
7: A vy máte nějaký reflektor?
6: Jo, ještě je to přimontovaný, ale to je velmi maličko.
8: Vy jste zloděj? Člověče, to byste se mohl teda stydět.
6: No se stydím, já jsem stydím. Je to trapný, ale co mám dělat, nějak se živit musím, že jo?
7: No jo, to je pravda, tak dělejte, já nic nevím a...
6: Hotovo, šéfe, dostanu 200.
7: Jak to? Přece jste měl ten reflektor odmontovat,
6: ne? No už ho máte na voze.
8: Cože, vy jste chtěl okrást mě?
6: Jo, přesně tak.
8: No to je vrchol, člověče, to je vrchol drzosti, tohle.
6: To je vrchol slušnosti, pane, že jdu první k vám, k bývalému majiteli, že to nabízím zrovna vám. To je slušnost ode mě. Čiže víte, co byste měl za starosti, kdybyste musel skláněl nějaký jiný reflektor, který by nepasoval k vašemu vozu, kdyby vám to někdo ukrát a teď byste ještě poškodil vůz při tentočkováním o tentočkování?
7: No to máte pravdu.
6: Já jsem vlastně zdvořilej člověk, že jdu k vám přímo, jako...
7: No tak promiňte, já si tu svoji lampu asi od vás koupím.
6: No, to vám radím, to máte vyzkoušený, funguje to, že jo, je to obrovský. Taky vám můžu nabídnout šéfe stíránček, levně, za 50 Kč kus, co?
7: Taky můj?
6: No jistě, co pak, nefungují?
7: Ale jo, fungují.
6: No a ještě disky a je to hotový, že?
7: Člověče, disky není to vrchol?
6: No prosím, já se nemnocuji.
7: Není to moc nějak?
6: Já se nemnocuji, šéfe, rozumíte, mě to jedno. Já vám jenom nabízím, že? Kulantně jako obchodník. Ale upozorňuji vás, že když ty disky vám ukradnu, jo? Tak tomu typu vozu je neseženete, nikdo. Přitom jde oblbý 4 kila, oblbý 4 kila.
7: 4 kila, no to je všechno, co mám, člověče,
6: no,
7: to máte.
6: No vidíte, to stačí, děkuji, no a spokojní jsme oba, ne?
7: To je hruza, kam se člověk podívá, samej zloděj. Se nám ta zlodina rozmáhá. To by se člověk pomalu bál, že jo?
6: Šéfe, poslyšte, já vám něco řeknu. Hejte, nechtějte, aby vám ty peníze tady v opovržení mrzknou v noha, rozumíte? Já vám něco řeknu, ševíčku, jo? Kdyby nebyli lidi jako jste vy, co kupujou kradený věcí od nás zlodějů, jo? Tak by nebyli ani zloději vy. Zdravíčku.
1: To je závěr naší humoriády. Zdravíčko přejeme Aleši Ulmovi.
4: A já přeju zdravíčko všem.
1: Buďte zdraví. A smích uzdravuje a léčí. Tak ano. Buďte s námi i zítra v humoriádě. Těšíme se na to. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.
4: Děkuju, nashledanou.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Alex.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Horní Benešov dnes pořádá den sociálních služeb. Dnes bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Základní škola v Budišově nad Budišovkou má nově opravenou kuchyni. Skončila tak rekonstrukce za necelých 9 milionů korun, která vyřešila havarijní stav technického vybavení. Problémy byly s odpady, rozvody energií a vlhkostí.
6: Velmi špatný stav zázemí pro vaření školních obědů potvrdila i radnice v Budišově nad Budišovkou. Například kvůli výměně kanalizace bylo nutné kompletně vybourat podlahy. To zpozdilo veškeré stavební práce až do období nového školního roku. Vše už je ale podle aktuálních informací hotové. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Lidé v Horním Benešově na Bruntálsku se dnes můžou přijít podívat na prezentaci sociálních služeb v regionu. Přehlídka je připravená v tamní sportovní hale. Na místě bude například onkologická poradna, měření tlaku, cukru, ale i stánek s nutričními poradci. Součástí akce je taky hudební program.
7: Prezentace sociálních služeb je dopoledne i odpoledne. První část je určená pro děti ze základní školy v Horním Benešově. Pro veřejnost bude otevřeno od 1 hodiny odpoledne. V rámci programu vystoupí například i místní dětské divadlo. Téma letošního ročníku je dobrovolnictví. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 na 337. kilometru ve směru na Prahu u Bílovce dávejte pozor, na cestě leží velký předmět, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po páté ukazuje naše absolutně přesná studiová časomíra. Ještě dodám, že je pátek, druhý říjnový den roku 2026. A začíná ranní čtyřhodinovka Českého rozhlasu Ostrava. To dnešní dobré ráno pro vás odbaví Lucka Kociánová a Petr Soukupé. Mějte hezký den.

0: Kapela Olympic teď byla součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Kariéra fotbalového útočníka Milana Baroše už je téměř týden uzavřená. S legendou Baníku Ostrava a české reprezentace se do Vítkovic přijala rozloučit celá řada bývalých spoluhráčů. V reprezentaci i v Liverpoolu si zahrál s Patrikem Bergerem a právě to, jak na Baroše vzpomíná, uslyšíte v reportáži, kterou vám nabídneme už za 10 minut. Teď si ale připomeneme historické události, které se nějakým způsobem týkají dnešního data 2. října.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 2. října, svátek mají nositelé olivových jmen Olivie a Oliver. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Je Mezinárodní den zvonů a svátek andělů strážných. A to musí být někdy pořádná fuška. Nenechte nás ve štychu. Bitva u Žatce se odehrála před 605 lety v roce 1421. Křižáci na konci srpna vtrhli na české území a zanedlouho oblehli Žatec. Ten se stačil zásobit a dokázal se ubránit. Když se 2. října začala blížit husitská vojska, křižáci se obrátili na útěk a i druhá křížová výprava dopadla fiaskem. Britská loď Beagle na palubě s přírodovědcem Charlesem Darwinem se z vědecké skoro 5 let dlouhé plavby po jižním Atlantiku a Pacifiku vrátila domů před 190 lety v roce 1836. Právě zde Darwin načerpal poznatky k revolučnímu evolučnímu dílu o původu druhů. Historicky nejvyšší návštěva na zápas české fotbalové ligy přišla přesně před 30 lety v roce 1996.
3: Už ve třetí minutě našel ve vápně Wagner zcela volného Novotného a hosté šli do vedení.
2: Utkání Bobby Brno Slavia přihlíželo na stadionu za Lužánkami neskutečných 44 120 diváků.
3: V 75. minutě po spolupráci s bratry Holomkovými překonal jinak vynikajícího Stejskala Dostálek.
2: Dneska se za Lužánkami daří hlavně Plevelu a Křoví. Po slavných zápasech brněnských borců ani památka. 75. narozeniny má dneska Gordon Matthew Sumner, hvězda zvaná Sting, držitel 18 cen Grammy a taky třeba řádu britského impéria. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: počasí.
1: Přátelé, i dnes je před námi hezký a slunečný podzimní den, nejprve ale aktuální pohled do regionu. Všude je jasno anebo polojasno, ve Frýdku Místku v tuto chvíli 11,5 stupně Celsia, poněkud chladněji je v Karviné, tam teď neměříte necelých 6 stupňů. No a prognóza na pátek s datem 2. října, ta říká, že dnes bude většinou polojasno až jasno. Na západě našeho kraje může být oblačno, ale bez deště. Nejvyšší denní teploty vystoupají na příjemných 23 stupňů, na horách naměříte okolo 16.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná a David Stipka teď je společně v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 5:23. Na začátku tisíciletí působila ve slavném anglickém klubu Liverpool hned trojice českých reprezentantů. Už před Vladimírem Šmicrem a Milanem Barošem jako první do tohoto velkého klubu přestoupil Patrik Berger a svou kouzelnou levačku a střelu z dálky ukázal i na rozlučce Milana Baroše.
1: Tak Milan samozřejmě byl hrozně mladý, když přišel, ale bylo na něm vidět, že je to prostě kluk, který má obrovský potenciál, skutečně skvělý útočník, fantastický kluk a myslím si, že tohle, co tady vidím, tak si jednoznačně zaslouží.
2: Říkal na městském stadionu ve Vítkovicích při Barošově rozlučce s kariérou Patrik Berger. Ten zanechal v Liverpoolu z české trojice největší stopu, ale v roce 2005, kdy Liverpool vyhrál Ligu mistrů, tak už byli v klubu jen Šmicer a Baroš.
1: Ale to je prostě fotbal, no. Kdybych tam zůstal, tak by se třeba žádná Liga mistrů nevyhrála. Já jsem fanda Liverpoolu, takže nejenom klukům, ale celému klubu a těm fandům jsem to hrozně přál, takže čuměl jsem na to u televize s mladým, se synem, který je blázen do Liverpoolu, takže to byl úžasný zážitek.
2: Pokračoval Patrik Berger. Všichni tři bývalí liverpoolští fotbalisté bydlí v Praze a okolí a tak se vídají často. Navíc Patrik Berger jako agent zastupuje staršího Barošova syna.
1: Vídáme se často a my vlastně Páťu Baroše máme u sebe ve fotbalové agentuře a mám se synem fotbalovou agenturu a vlastně máme Páťu u sebe, takže jsme v každodenním kontaktu plus minus. A s Barem se potkáváme v Praze normálně, takže jako ten vztah neochlad. Myslím si, že spíše ještě lepší, jako by než bejval. Když jsme hráli, tak jsme se moc nevídali, jenom třeba na nároďáku a teď toho času se vidět je mnohem víc.
2: Dodává Patrik Berger, který je vicemistrem Evropy, vyhrál s Borussií Dortmund Bundesligu i německý pohár. S Liverpoolem vyhrál pohár UEFA a anglický pohár. David Procházka, Český rozhlas.

0: Lucka Kociánová a krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. V Lučíně se chystá další část rozsáhlé obnovy a sanace tamního jezera. Lučínská radnice potvrdila, že už má slíbenou státní dotaci ve výši 640 milionů korun. V první etapě se řešila hlavně ochrana před povodněmi, teď bude následovat vybudování potřebné infrastruktury v rekreační oblasti. Investorem bude ministerstvo financí. V současné době město Lučín čeká na vyhlášení veřejné zakázky na výběr stavební firmy. Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě jezdí nově se dvěma mikrovozy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má také zkrátit čekání, hlavně ve špičce. Za první 2 měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd. Dobrovolní hasiči z Těrlicka získali novou automobilovou cisternu. Vozidlo vystřídá starou stříkačku, kterou dostanou dobrovolní hasiči z místní části Hradiště. Nová cisterna má objem nádrže na vodu 4000 litrů a také vlastní elektrocentrálu nebo osvětlovací stožár. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 setin sekundy zaostal jen o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až jasno, na západě kraje oblačno, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je poklidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Koho přivítáme v dopoledním čase jako hosta Českého rozhlasu Ostrava po 11. hodině, to se ode mě dozvíte hned poté, co dospívá Iveta Bartošová a Michal Tučný.

0: Zpíval nám Michal Tučný, 5 hodin 40 minut. Naším dnešním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté sólový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se jí zeptá Iva Piskalová v čase mezi 11. a 12. hodinou. Teď je Patti Smith a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům Tomáš Ostrožlík na lince. Pěkné páteční ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si říci, jaké je.
2: Tak v regionu je jasno až polojasno, ale jde o takzvanou vysokou neboli průsvitnou oblačnost. Teploty se pohybují poměrně širokém rozmezí, většinou od 5 do 9 stupňů, ale najdou se místa třeba Bruntálsku, Rymařovsku, kde je kolem 3 stupňů a hned sousední Karlova Studánka 13, takže ty vyšší polohy jsou většinou nejteplejší. Vítr v nížinách je slabý proměnlivý, ale na horách je mírný jihovýchodní, na těch hřebenech až čerstvý do 10 metrů za sekundu.
1: Před námi je pátek, 2. říjnový den. Jaké počasí máme čekat?
2: Tak bude to víceméně opět slunečno, i když během dne od západu přibude vysoké oblačnosti, ta bude ale pro slunce částečně průsvitná. Dnes teploty maximálně 20 až 23, na horách kolem 16 a vítr slabý, během dne přechodně mírný, jihozápadní až jižní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí můžeme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
2: Opět bude málo oblačnosti, v noci postupně vyjasnění, teploty díky tomu klesnou níže na 8 až 4 a ojediněle až kolem 2 stupňů v údolích, vítr slabý proměnlivý, zítra opět jasno, skoro jasno, odpolední teploty 20 až 23, na horách kolem 16 a slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík, my děkujeme a přejeme příjemný pátek.
2: Taky děkuji, naslyšenou.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jako každý pátek i dnes po 13. hodině otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Oba pozdravím a zeptám se, jakému tématu se dnes budeme věnovat.
1: Hezký den všem, co poslouchají Český rozhlas.
2: Ano, a téma je zase sucho v ústech.
1: Už tu před časem bylo, ale když jsme vám řekli, ať ti, co se na ně nedostalo, pošlou svůj dotaz na naše stránky nebo nám nechají vzkaz na záznamníku, strhla se lavina.
2: Tak se na ty dotazy budeme snažit zodpovědně odpovědět, jak říkával můj milý Miroslav Horníček.
1: Kromě toho se dozvíte, jestli vám v puse může vyschnout i při dešti.
2: Proč cítíme sucho, když nás někdo zaskočí otázkou?
1: Nebo jestli lepkavý pocit v puse souvisí i se zápachem z úst?
2: Probereme toho ale mnohem víc. Léky, nemoci, ranní probouzení, dlouhodobé problémy, to vše doprovázené suchem v ústech.
1: Tak si poslechněte naši poradnu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
1: A nezapomeňte, že naše rady najdete i na stránce veseleazdravie.cz a taky na Facebooku našeho pořadu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Plánovaná přeložka Lískovecké ulice má odklonit dopravu z centra Frýdku Místku. Lidé v Kopřivnici si budou moct půjčovat elektrické auto. Dnes bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se jí nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzely prázdnotou.
0: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Část tranzitní dopravy z Frýdku Místku by měla odklonit přeložka silnice 1/477. Část trasy z Ostravy přes Vratimov a Řepiště do Bašky vede jedním z frýdecko-místeckých sídlišť. Plánovaná trasa by měla silnici převést do méně zastavěné části města. O přesné trase rozhodnou podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové Jekelové dvě technické studie. Radnice má zatím k dispozici první z nich.
3: Studie vyšla na necelých 700 tisíc korun. Částečně ji uhradí dotace z Moravskoslezského kraje. Díky přeložce dojde i ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ovzduší a snížení hluku.
0: Kopřivnice spustí novou službu, takzvaný People Car. Díky ní si lidé budou moct přímo před radnicí půjčit za peníze elektromobil. Systém bude fungovat podobně jako u sdílených kol. Zájemci si nejdřív budou muset auto pomocí aplikace rezervovat. Na půlroční zkušební provoz, stavební úpravy a vybudování elektronabíječky město vyčlenilo 800 tisíc korun. Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se zítra připojuje ke dni architektury. Mimořádně otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorubců a pasekářů. Kdy a kde prohlídky začínají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
4: Do dne architektury se zapojeme i v letošním roce. Tentokrát lidem ukážeme nově vznikající areál Kolibiska a Valašskou dědinu. Návštěvníky provedou etnograf Radek Priol a architekt Jan Kraut. Sraz je v sobotu v 10 hodin a následně ve 12.30 u pokladen sušáku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 52. kilometru u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín je porouchané auto. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Lucka Kociánová a Petr Soukup přejí pěkný pátek. Každý den v této denní době gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes v kalendáři figurují dvě jména, Olivie a Oliver. Jsou to jména příbuzná, mají latinský původ a vycházejí ze slova oliva. Dali by se vyložit jako pěstitelé oliv, případně se může toto jméno vyložit jako míru milovný anebo božský, protože olivohra tolest právě toto v sobě spojuje. Olivím a Oliverům přejeme krásný svátek a posíláme písničku od Hany Zagorové.

0: s tebou, usměj se.
1: Zpíval nám Jiří Korn, máme 6 hodin a 10 minut. Už více než 6 let trvá nejistota ohledně zámku v Hradci nad Moravicí. Tamní kastelán stále čeká na zahájení plánované rekonstrukce, která by takzvaný Červený zámek znovu otevřela pro veřejnost. Podle památkářů je ale šance, že se peníze přece jen najdou. K tématu máme reportáž, uslyšíte ji krátce před 6:30.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena, špičky mírně vytočené ven, ruce spojené za hlavou na temení hlavy, hrudník protlačený vpřed. S nádechem jdeme do polovičního dřepu, paty stále na zemi, s výdechem jdeme nahoru a zase zpátky dolů. Takto pružím 20krát. Celý cvik opakujeme 3krát. Hezký den s pohybem!
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Kdybych to chtěl říct čtyřmi slovy, tak řeknu, bude stejně jako včera. Čeká nás hezký podzimní den. Aktuální situace v regionu je následující. Všude je jasno, případně polojasno. Pojďme k teplotám. Na východě regionu, na Jablunkovsku v Horní Lomné teď necelých 6 stupňů Celsia. Trochu tepleji je v Chuchelné na Opavsku, teď tam naměříte 8 stupňů. Prognóza na pátek říká, že 2. říjnový den bude v našem regionu hezkým a slunečným dnem, bez srážek, teploty vystoupají ke 23 stupňům, na horách pak naměříte okolo 16.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté solový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se bude ptát Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, přesný čas 6 hodin 20 minut. Zvenku opravený, vevnitř ve velmi špatném stavu. Tak to už několik let vypadá v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí. Ten je národní kulturní památkou. Na další část rekonstrukce za zhruba 250 milionů korun se pořád čeká a zámek pro veřejnost téměř kompletně uzavřený. Do záchrany se teď vložil Národní památkový ústav a potvrdil, že už brzy by se situace mohla začít zlepšovat.
1: Tady vlastně vidíme ty vytrhané prkna ze střešní konstrukce, sami vidíme, že ta rekonstrukce byla nezbytně nutná.
2: Poválečné desky?
1: Století, to jsou poválečné desky.
3: Rok 2019 právě skončila rekonstrukce střech a nádvoří Červeného zámku a kastelán Radomír Přibyla potvrdil, že plán dalších oprav má zelenou.
1: Opravdu je připravený, naprojektovaný, jenom čekáme na ty finanční prostředky, abychom mohli zahájit.
3: Jenže nestalo se a přišlo období covidu. Od té doby je možné dostat se jenom na nádvoří Červeného zámku. A kastelán ukazuje, co všechno pořád chátrá.
1: Z těch peněz se musí opravit zámecká restaurace, kuchyň, koncertní sál, ubytovací zařízení.
3: A veškeré vnitřní rozvody po desítkách let. Musí se s tím něco co nejdřív udělat, říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
4: Nejsme schopni to pokrýt z vlastních zdrojů a ani ze stávající zdrojů ministerstva kultury, čili pokud se přijde s nějakou další dotační aktivitou, tak je to jedině dobře.
3: Právě památkáři vypracovali seznam vybraných významných památek, který převzal ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Podle Naděždy Goričkové se teď hledá cesta, jak památkám pomoci a začít snad už v příštím roce. Peníze se ale určitě najdou, věří kastelán Přibyla.
1: Já věřím, že peníze přijdou, musím říci, že paní generální ředitelka i pan ministr kultury prostě opravdu řekli, že na 15 objektů, které se budou opravovat v Národním památkovém ústavu, spadne Hradecký zámek a zámek Janovice.
3: Ministerstvo kultury na dotazy nereagovalo. Ministr Klempíř už ale dříve potvrdil, že na znovu otevření Červeného zámku má včetně podpory dalších památek slíbené peníze od ministerstva financí.
4: Věřím, že to nejsou jen planá slova, že se to podaří.
3: Dodává šéfka památkářů. Vrátíme se k tomu znova po definitivním schválení státního rozpočtu na příští rok. Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn se slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Lidé v Bílovci můžou opět zasílat své nápady na město v rámci participativního rozpočtu. Radnice totiž vyhlásila už jeho 6. ročník. Uzávěrka je do konce října. O vybraných návrzích budou hlasovat obyvatelé města. Posledním vítězným návrhem bylo disk golfové hřiště, na které radnice přispěla částkou 200 tisíc korun. Národní památkový ústav chce ve spolupráci s Ministerstvem kultury urychlit rekonstrukce významných památek. Jak potvrdila generální ředitelka památkářů Naděžda Goričková, v Moravskoslezském kraji se to týká Červeného zámku v Hradci nad Moravicí a zámku Janovice. Červený zámek je kvůli špatnému stavu už několik let zavřený. Do Ostravy se po roce vrací festival Den architektury. Zájemci tak můžou vyrazit třeba na komentovanou prohlídku městské části Vítkovice nebo na přednášku o bydlení ve středověké Ostravě. Dny architektury končí 6. října. Souběžně s nimi dnes začíná i festival Film a architektura. Britský hudebník Sting dnes slaví 75. narozeniny. Mezi jeho největší hity patří třeba písně Fields of Gold, Desert Rose nebo skladba Every Breath You Take, která vznikla během jeho působení v kapele The Police. Sting je držitelem 17 cen Grammy a po celém světě prodal přes 100 milionů alb. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až jasno, na západě kraje oblačno a teploty ty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dnes se v Ostravě v ulici Michálkovická bude pohybovat údržba. Projíždějte tam opatrně a počítejte na místě i s možným zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová, teď trocha muziky od Ilony Čákové a Věry Martinové a pak pozvání k magazínu Křížem krajem.

Zbývala nám Věra Martinová. V Suhdole na Todru v části Kletná oživují ducha divokého západu. Milovníci westernu se tam scházejí ve velkém dřevěném salonu, za ohradou se tam pasou koně a každý pátek tam hraje country muzika. A stylově oblečení jsou i lidé, kteří se tam scházejí. Je to právě místo, kam vás vezmeme dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem. Provede nás tam redaktorka Iva Havlíčková. Začínáme 10 minut po 9. hodině.

0: Telefonovali jsme ostravským meteorologům Tomáš Ostrožlík na lince. Pěkné páteční ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pojďme si říci, jaké je.
1: Tak v regionu je jasno až polojasno, ale jde o takzvanou vysokou neboli průsvitnou oblačnost. Teploty se pohybují poměrně širokém rozmezí, většinou od 5 do 9 stupňů, ale najdou se místa třeba Bruntálsko, Rymařovsko, kde je kolem 3 stupňů a hned sousední Karlova Studánka 13, takže ty vyšší polohy jsou většinou nejteplejší. Vítr v nížinách je slabý proměnlivý, ale na horách je mírný jihovýchodní, na těch hřebenech až čerstvý do 10 metrů za sekundu.
0: Před námi je pátek, 2. říjnový den. Jaké počasí máme čekat?
1: Tak bude to víceméně opět slunečno, i když během dne od západu přibude vysoké oblačnosti, ta bude ale pro slunce částečně průsvitná. Dnes teploty maximálně 20 až 23, na horách kolem 16 a vítr slabý, během nepřechodně mírný jihozápadní až jižní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí můžeme čekat v noci na sobotu a co přinese první víkendový den?
1: Opět bude málo oblačnosti, v noci postupně vyjasnění, teploty díky tomu klesnou níže na 8 až 4 a ojediněle až kolem 2 stupňů v údolích, vítr slabý proměnlivý, zítra opět jasno, skoro jasno, odpolední teploty 20 až 23, na horách kolem 16 a slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík, my děkujeme a přejeme příjemný pátek.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
4: Nám se přihlásili do služby 2 šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela, taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
3: Karin Lednická, Šikmý kostel, část 3. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Adam Ďurica a Ema Smetana, 6 hodin 52 minut. Máme pro vás pozvánky. Důl Michal v Ostravě je podzimně vyzdobený a tak nabízí návštěvníkům kombinaci industriální atmosféry a prohlídkové trasy plné podzimních barev a dekorací. Národní kulturní památka je otevřena od 9 do 15 hodin. V Bruntále se setkají dvě osobnosti české jazzové scény. Pianista Emil Vyklický a saxofonista Pavel Hrubý nabídnou posluchačům večer plný jazzové improvizace, hudebního dialogu a osobité atmosféry. Koncert v sále základní umělecké školy začíná v 7 večer. A pozveme vás i na komentovanou prohlídku výstavy s názvem Dutina věžní, a to v galerii ve Svatojánské věži ve Frýdku Místku. Její autor bude na místě v 17 hodin.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Lučínské jezero čeká další sanace za 640 milionů korun. Rožnovský Airbus, zajišťující sdílenou dopravu, má druhý mikrobus. Dnes bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
2: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo. A samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
0: Mimořádná schůze trvala 3 dny. Opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výši schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce. V Lučíně se chystá další část rozlehlé obnovy a sanace tamního jezera. Lučínská radnice potvrdila, že už má slíbenou státní dotaci ve výši 640 milionů korun. V první etapě se řešila hlavně ochrana před povodněmi, teď bude následovat vybudování potřebné infrastruktury v rekreační oblasti, dodává za město Lučín Andrea Vojkovská.
3: Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhveskou po ulici Jahodovou. Rozšířeny budou parkovací kapacity, nové inženýrské sítě, rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura. Mimo jiné se dokončí také protipovodňová opatření, která se nerealizovala v první etapě.
0: Investorem bude ministerstvo financí. V současné době město Hlučín čeká na vyhlášení veřejné zakázky na výběr stavební firmy. V Lucemburku se schází unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolním Bečvě jezdí nově se 2 mikrobusy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má zkrátit čekání hlavně ve špičce, říká mluvčí města Petra Graclíková.
4: Ten zájem je velký, poptávka je vysoká. Chceme pokrýt veškerou tu poptávku, která od lidí přichází. Systém bude stejný jako doposud. Airbus bude jezdit od 7:30 od rána do 7:30 do večera, jenom se mění systém telefonní linky, kdy si lidé můžou zavolat a objednat. Ta bude nově od 7. hodiny ranní do 15. hodiny odpolední dostupná.
0: Za první 2 měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Plesné dávejte pozor v ulici Průběžná. Mezi křižovatkami s ulicemi Spojovací a Otisinka probíhá oprava vodorovného značení. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup, průvodci dnešním ranním programem Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty po 7 vám přejeme příjemný pátek s datem 2. října. Přátelé, už jste slyšeli termín indiánské borůvky? Pokud ne, buďte s námi. Právě jim se bude ve své rubrice dvakrát měř jednou řeš věnovat Artur Kubica. Už za chvíli.

0: Kapelou Katapult jsme teď 4 minuty pobyli v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Bývá dobrým zvykem, že před 7:30 si trochu osvěžíme dopravní předpisy, než jak není žádnou výjimkou, ale než vám nabídneme další pokračování řidičské besedy, tak do našeho vysílání vstoupí se svou rubrikou Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte na zahradě muchovník? Tak já to upřesním. Muchovník je indiánská borůvka a tady je dobré zdůraznit, že indiánská a kanadská borůvka jsou dvě zcela odlišné rostliny, které patří do jiných čeledí a mají odlišné nároky na pěstování. Zůstaneme tedy u indiánské borůvky, u muchovníku a je to nenáročná rostlina a oproti klasickým borůvkám nepotřebuje kyselější půdu, takže se dá pěstovat na zahradě, což je velká výhoda. Řez muchovníku se dělá v předjaří nebo v létě. Na jaře je to řez na formování koruny a podporování růstu a v létě naopak zase na zbrzdění růstu. Plody trošku připomínají chuť našich lesních borůvek, no a co je nevýhoda, že na muchovníku se může objevit padlí. Jsou to takové šedavé ostrůvky na listech. Předjaří to zaléváte 5% kapalným sírným koncentrátem s obsahem bezchloridového draslíku a dusíku, což je určené pro základní hnojení půdy. Rostlinu tím ochráníte, ale to padlí nevymítíte, pouze zastavíte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Komu se líbilo včerejší počasí, tomu se bude líbit i to dnešní. Čeká nás hezký slunečný podzimní den. Nejdříve, ale jak to teď vypadá na severní Moravě a ve Slezsku, všude je jasno nebo polojasno, teploty jsou ale různé. V Českém Těšíně teď naměříte necelých 6 stupňů Celsia, naproti tomu v Krnově teď teploměr ukazuje 9. Prognoza na pátek hovoří o tom, že bude hezky. Bude svítit slunce, jen místy může přijít více mraku, ale žádná přeháňka z toho nehrozí. Teploty v nížinách až 23 stupňů, na horách, na hřebenech naměříte okolo 16.

0: 18 hodin s 12 vynikajícími děchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, Děchovek plná krabica.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V pravidelném čase před 7:30 si s námi můžete trochu osvěžit pravidla silničního provozu. My vám nabízíme každý den po ránu jednu situaci z provozu na silnicích. Dnes si povíme o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme něco o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěř. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatik. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: U zprávařského mikrofonu je Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Lidé mají dnes poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Čas na to mají do dnešní 16. hodiny. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Krnovská nemocnice otevřela novou stomickou poradnu. Zdravotníci tam pomáhají lidem s umělým vývodem ze střev nebo močového měchýře. Nová služba začala fungovat na pracovišti v Bruntále v prostorách chirurgické ambulance. Lékaři ordinují jednou za dva týdny ve středu odpoledne. Zájemci si musí termín telefonicky rezervovat. Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus. Krajská střední škola techniky a služeb v Karviné má modernější kuchyň. Po rekonstrukci je také jídelna a hygienické zázemí. Práce vyšly na 81,4 milionu korun. Z toho přes 74 milionů šlo z krajského rozpočtu. Novou kuchyň a jídelnu mohou využívat také studenti karvinské průmyslovky a zdravotní školy. Lidé v Horním Benešově na Bruntálsku se dnes můžou přijít podívat na prezentaci sociálních služeb v regionu. Přehlídka je připravená v tamní sportovní hale. Na místě bude například onkologická poradna, měření tlaku, cukru, ale i stánek s nutričními poradci. Součástí akce je také hudební program. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až jasno, na západě kraje oblačno a teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na D1 dávejte pozor, až dopoledne budou místy uzavřeny části pravého pruhu v obou směrech, kde údržbáři opravují vozovku.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak si Ostrava připomíná nedožité devadesátiny Václava Havla, tak to vám povíme už za pár minut.

0: Pojem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, si Ostravané připomínají nedožité 90. bývalého prezidenta. Cestující tramvají překvapili ve čtvrtek gymnazisté četbou jeho textů. Na lavičku Václava Havla před Heřmanickou věznicí pak přibyla igelitka plná věcí, o které si psal ve slavných dopisech Olze. A chystají se také vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku.
1: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvaji.
2: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
3: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
2: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida čtou ukázky z Havlových textů.
3: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
2: Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
4: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby ze základky.
2: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
5: Možná, ne, no, to nejsem.
6: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidi. A je to zároveň nástroj, zkouška, les a test.
2: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
7: Mně osobně připadá velice aktuální, víc jak dříve. Opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
2: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat, příjemně ho ale překvapili.
8: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce. Mohli přijít na nové informace ohledně Václava Havla, protože upřímně někteří lidi hádám, že asi jeho díla moc nečetli.
2: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
9: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty, sešity, cigara, takhle jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
2: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí teď v programu Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit s meteorologem Romanem Volným. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jaké to ráno máme na severní Moravě a ve Slezsku?
2: Tak zatím se vláda většinou polojasná obloha, ranní teploty se pohybují v poměrně širokém rozmezí od někde 3 stupňů v Rýmařově po téměř 15 stupňů v městě Albrechticích. Provází to většinou slabý vítr jižních směrů s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu, ale na hřebeny Jeseníku a Beskyd to fouká více i kolem 10 metrů za sekundu.
1: Je tady pátek, 2. říjnový den. Jak bude?
2: Bude převážně slunečný den, polojasná obloha, přechodně od západu i zvětšená oblačnost, ale obejde se to bez srážek a odpolední maxima by se většinou měly pohybovat někde mezi 20 až 23 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách by to měla být teplota někde kolem 16 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne potom mírný, jihozápadní a jižní, většinou s průměrnou rychlostí v těch nižších polohách do 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, zeptám se samozřejmě i na počasí v noci, na sobotu a na zítřek.
2: Budeme pokračovat v babím létě, tedy ne v noci, ale v průběhu zítřejšího dne, potom opět ano. V průběhu noci bude oblačností ubývat, většinou skoro jasno nebo jasno, noční teploty nejčastěji od 8 do 4 stupňů, v horských údolích to může být až ke 2 stupňům, vítr většinou jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a i zítra slunečný den, jasná nebo skoro jasná obloha, odpolední maxima opět někde mezi 20 až 23 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů a vítr bude většinou slabý, jihozápadní s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak připočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1032 hektopaskalů a relativní vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje opět v poměrně širokém rozmezí od 45 do téměř 100%.
1: Informace o počasí nabídl Roman Volný. Díky za to a hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté solový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se bude ptát Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Niaga až Jorp, nejlíbím bylo při poslechu Českého rozhlasu Ostrava 7:51. Máme pro vás pár pozvánek. V Karviné si dnes můžete prohlédnout areál zámeckých koníren. Těšit se můžete i na zahájení zkušebního provozu inhalatoria. Komentované prohlídky koníren v parku Boženy Němcové se konají mezi 14. a 18. hodinou. Ve výstavním pavilonu na Kopřivnickém novém náměstí se bude ochutnávat káva. Akci pořádají takzvaní kofeinoví jezdci na překápávacích strojích, tedy Pavel Obrátil a Pavel Michna. Ochutnávky začínají o 14:30 odpoledne a o 16:30 odpoledne a je dobré si zarezervovat místo. Zábavu slibují i bruntálské hudební večery v pivnici u Repoušů. Dnes tam vystoupí blue rocková kapela veteránů, která zahraje hity ze 70. let až milénia. Hudební večer začne o 19:30 večer. A v ostravském klubu Bum Bum Comedy zahraje Lenka Dusilová. Koncert této významné zpěvačky a skladatelky je naplánován na 19:30.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Bílovec vyhlásil další ročník takzvaného participativního rozpočtu. Horní Benešov dnes pořádá den sociálních služeb. Bude slunečno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměly mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mynařčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
5: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
4: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akce vyšle do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně uzavírat, aby zajistili bezpečnost. Lidé v Bílovci můžou opět zasílat své nápady na město. Radnice totiž vyhlásila už šestý ročník takzvaného participativního rozpočtu. Uzávěrka je do konce října. O vybraných návrzích budou hlasovat obyvatelé města.
6: V minulosti v Bílovci vyhrály nápady, jako je například dřevěný betlém v podloubí radnice, smyslově relaxační zahrada nebo dětské hřiště. Posledním vítězným návrhem bylo disk golfové hřiště, na které radnice přispěla částkou 200 000 korun. Z Bílovce Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Lidé v Horním Benešově na Brontálsku se dnes můžou přijít podívat na prezentaci sociálních služeb v regionu. Přehlídka je připravená v tamní sportovní hale. Na místě bude například onkologická poradna, měření tlaku, cukru, ale i stánek s nutričními poradci. Součástí akce je taky hudební program.
7: Prezentace sociálních služeb je dopoledne i odpoledne. První část je určená pro děti ze základní školy v Horním Benešově. Pro veřejnost bude otevřeno od 1 hodiny odpoledne. V rámci programu vystoupí například i místní dětské divadlo. Téma letošního ročníku je dobrovolnictví. Z Horního Benešova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Havířově se na kruhovém objezdu silnice 11 bouralo. Počítejte na místě s možným zdržením a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
0: Zuzka Kociánová a Petr Soukup mají na starosti dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hezký pátek s datem 2. října. Nejbližší půlhodina v našem ranním vysílání přinese informace o plánované rekonstrukci Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Ještě předtím ale naše pravidelné v uvozovkách edukativní okénko, jmenuje se Co v učebnicích nebylo. A na situace, kdy nám voda může škodit, se už za pár chvil zaměří Martin Písařík.

0: Také vám něco povím, a sice to, co budeme vysílat krátce před 8:30. Zvenku je opravený, vevnitř ale ve velmi špatném stavu. Už více než 6 let trvá nejistota ohledně zámku v Hradci nad Moravicí. Tamní kastelán stále čeká na zahájení plánované rekonstrukce, která by takzvaný Červený zámek znovu otevřela veřejnosti. Téma, kterému se budeme věnovat za 10 minut, teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teploty v nížinách až 23, na horách 18 stupňů Celsia.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: to prostý.
1: Martin Maxa.
2: 8 hodin 20 minut.
1: Zvenku opravený, vevnitř ve velmi špatném stavu, tak to už několik let vypadá v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí, ten je národní kulturní památkou. Na další část rekonstrukce za zhruba 250 milionů korun se pořád čeká a zámek pro veřejnost je téměř kompletně uzavřen. Do záchrany se teď vložil Národní památkový ústav a potvrdil, že už brzy by se situace mohla zlepšit.
3: Tady vlastně vidíme ty vytrhané prkna ze střešní konstrukce, sami vidíme, že ta rekonstrukce byla nezbytně nutná.
4: Poválečné desky?
3: Století, to jsou poválečné desky.
5: Rok 2019 právě skončila rekonstrukce střech a nádvoří Červeného zámku a kastelán Radomír Přibyla potvrdil, že plán dalších

0: Prav má zelenou.
1: Opravdu je připravený, naprojektovaný, jenom čekáme na ty finanční prostředky, abychom mohli zahájit.
0: Jenže nestalo se a přišlo období covidu. Od té doby je možné dostat se jenom na nádvoří Červeného zámku. A Kastelán ukazuje, co všechno pořád chátrá.
1: Z těch peněz se musí opravit zámecká restaurace, kuchyň, koncertní sál, ubytovací zařízení.
0: A veškeré vnitřní rozvody po desítkách let. Musí se s tím něco co nejdřív udělat, říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
2: Nejsme schopni to pokrýt z vlastních zdrojů a ani ze stávající zdrojů ministerstva kultury, čili pokud se přijde s nějakou další dotační aktivitou, tak je to jedině dobře.
0: Právě památkáři vypracovali seznam vybraných významných památek, který převzal ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Podle Naděždy Goričkové se teď hledá cesta, jak památkám pomoci a začít snad už v příštím roce. Peníze se ale určitě najdou, věří Kastelán Přibyla.
1: Já věřím, že peníze přijdou, musím říct si, že paní generální ředitelka i pan ministr kultury prostě opravdu řekli, že na 15 objektů, které se budou opravovat v Národním památkovém ústavu, spadne Hradecký zámek a zámek Janovice.
0: Ministerstvo kultury na dotazy nereagovalo. Ministr Klempíř už ale dříve potvrdil, že na znovu otevření Červeného zámku má včetně podpory dalších památek slíbené peníze od ministerstva financí.
2: Věřím, že to nejsou jen planá slova, že se to podaří.
0: Dodává šéfka památkářů. Vrátíme se k tomu znova po definitivním schválení státního rozpočtu na příští rok. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Tančit jste teď mohli s kapelou Village People, nicméně muziku vystřídají zprávy, má je pro vás Lucie Kociánová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výše schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Kopřivnice spustí novou službu, takzvaný People Car. Díky ní si lidé budou moct přímo před radnicí půjčit za peníze elektromobil. Systém bude fungovat podobně jako u sdílených kol. Zájemci si nejdřív budou muset auto pomocí aplikace rezervovat. Na půlroční zkušební provoz, stavební úpravy a vybudování elektronabíječky město vyčlenilo 800 tisíc korun. Část tranzitní dopravy z Frýdku Místku by měla odklonit přeložka silnice 1/477. Část trasy z Ostravy přes Vratimov a Řepiště do Bašky vede jedním z frýdecko-místeckých sídlišť. Plánovaná trasa by měla silnici převést do méně zastavěné části města. O jak bude přesná, rozhodnou podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové Jekelové dvě technické studie. Radnice má zatím k dispozici první z nich. Už zítra čeká vlakové nadšence regionální den železnice v Bohumíně, který zakončí letošní sérii těchto akcí v krajích. Právě železnice výrazně ovlivnila rozvoj Bohumína. Díky napojení na další tratě se město postupně proměnilo ve významný dopravní uzel. V tamním depu se v sobotu otevřou brány návštěvníkům, kteří si budou moci prohlédnout modelovou železnici a užít si vystoupení písničkáře nebo vokální skupiny. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1:51.12 sekundy zaostal jen o 0,2 za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude polojasno až jasno, na západě kraje oblačno a teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na D48 na 44. kilometru před Frýdkem Místkem je porouchané auto. Na místě je i policie, projíždějte tam opatrně. A na Bohumínské ulici před kruhovým objezdem u Bohumína se srazila dvě auta, počítejte tam s možným zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Frýdek Místek chce přesměrovat tranzitní dopravu z Lískovecké ulice. Jak? Objasníme za pár minut. Teď Valdemar Matuška a Alga Blechová. Pěkné ráno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: sporcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Po kapele Olympike míříme za aktuálními informacemi z regionu. Snížit počet aut projíždějících centrem Frýdku-Místku, tak tomu by měla pomoci i plánovaná přeložka části silnice 1/477, ta spojuje Ostravu přes Vratimov a Řepiště s Baškou. Detaily zjišťoval reportér František Kuča, je se mnou ve studiu. Pěkné ráno přeji.
2: Pěkné ráno.
1: Jak konkrétně by tedy ta přeložka měla městu pomoci?
2: Jde o to, že by se odklonila tranzitní doprava, která teď projíždí sídlištěm Růžový pahorek, konkrétně po Lískovecké ulici. Podle dopravní studie by mělo jít až o 4000 vozidel denně. Jde o auta využívající takzvanou starou cestu z Ostravy přes Vratimov a Řepiště směrem do Bašky a dál potom na Frýdlant.
1: Kudy ta nová komunikace povede?
2: Zatím je známá pouze přibližná trasa. Před ulicí Marlenka a stejnojmenným výrobním areálem by silnice uhnula směrem na část Nová osada, kolem stavební lokality Berlín 2. Dále by se přeložka napojila na ulici Bruzovská u Nových dvorů.
1: V jaké fázi jsou tedy přípravy?
2: Zatím jde jen o dvě technické studie. Jednu už má město hotovou a na tu druhou čeká. Hlavním investorem by byl Moravskoslezský kraj a město by platilo související vedlejší stavební objekty. Podle magistrátu zatím není jasné datum zahájení, zatím nezačala ani majetkoprávní příprava, stejně tak ani územní nebo stavební řízení. Podle strategického plánu udržitelné mobility města Frýdku-Místku se sestavu počítá nejdříve mezi lety 2035 a 2045.
1: Dopravě v centru Frýdku-Místku by měla pomoci plánovaná přeložka a části silnice 1/477. My jsme o tom hovořili s Františkem Kučou. Děkujeme za informace.
2: Rádu se stalo a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Dnešní páteční ráno je hezké i na horách, v Jeseníkách na Pradědu 8 stupňů, na Lysé hoře v Beskydech o 2 stupně. Vyšší teplota, pokud se dnes nahoře vypravíte, tak na hřebenech ve vyšších polohách počítejte s teplotami okolo 16 stupňů Celsia. V nížinách bude ještě tepleji, čeká nás totiž krásný slunečný den bez deště s teplotami až 23 stupňů.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Čínské jezero čeká další sanace. Kolik bude stát? To vám řekne Lucka Kociánová ve zprávách, a to už za 6,5 minuty. No a pak vás dopoledním vysíláním začne provázet Richard Piskala. Znamená to, že se loučí Petr Soukup. Hezký pátek.
1: Zasmějte se s námi. A to si stěžuje takový domácí kutil kamarádovi a povídá. Představ si, mě ti stíhá jedna pohroma za druhou. A ten kamarád je zvědavý, co se stalo. A ten kutil mu tak smutně vysvětluje. Tak ta první pohroma, ta se stala minulý týden, když jsme se vrátili z dovolené, tak jsme zjistili, že nám vykradli, ale kompletně vykradli byt. No a druhá pohroma, ta následovala hned potom, protože manželka si usmyslela, že když už je byt prázdný, tak ho rovnou vymalujeme. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na Zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Lučínské jezero čeká další sanace za 640 milionů korun. Památkáři chtějí urychlit rekonstrukci Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Dnes bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svými slovenským, rakouským protějškem bude dnes v Černé hoře jednat s tamními představiteli.
2: Černá hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
3: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
2: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: V Hlučíně se chystá další část rozsáhlé obnovy a sanace tamního jezera. Hlučínská radnice potvrdila, že už má slíbenou státní dotaci ve výši 640 milionů korun. V první etapě se řešila hlavně ochrana před povodněmi. Teď bude následovat vybudování potřebné infrastruktury v rekreační oblasti. Investorem bude ministerstvo financí. V současné době město Hlučín čeká na vyhlášení veřejné zakázky na výběr stavební firmy. Národní památkový ústav chce ve spolupráci s Ministerstvem kultury urychlit rekonstrukce významných památek. Jak potvrdila generální ředitelka památkářů Naděžda Goričková, v Moravskoslezském kraji se to týká Červeného zámku v Hradci nad Moravicí a zámku Janovice. Červený zámek je kvůli špatnému stavu už několik let zavřený.
4: Z těch peněz se musí opravit zámecká restaurace, kuchyň, koncertní sál, ubytovací zařízení.
5: Popisuje kastelán Hradeckého zámku Radomír Přibyla, co všechno se musí zrekonstruovat v součtu za asi čtvrt miliardy korun. Šéfka památkářů Naděžda Goričková předala ministru kultury za motoristy Otu Klempířovi seznam asi 15 vybraných památek. I když ministerstvo kultury na dotazy nereagovalo, ministr už dříve řekl, že se peníze podaří zajistit.
6: Věřím, že to nejsou jen plná slova, že se to podaří.
5: Dodává Goričková. Jednání o financování podle ní dál pokračuje. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Muzeum v Rožnově pod Radhoštěm se zítra připojuje ke Dni architektury. Mimořádně otevře nový areál Kolibiska. Ten vzniká za Valašskou dědinou a otevřít se má koncem června příštího roku. Ukáže život bačů, dřevorubců a pasekářů. Kde a kdy prohlídky začínají, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Do Dne architektury se zapojeme i v letošním roce. Tentokrát lidem ukážeme nově vznikající areál Kolibiska a Valašskou dědinu. Návštěvníky provedou etnograf Radek Priol a architekt Jan Kraut. Sraz je v sobotu v 10 hodin a následně ve 12.30 u pokladen v Sušáku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Odrách se v ulici Třída Osvobození u benzínové pumpy srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to vám dnes přeje Richard Piskala. Před námi je magazín Křížem krajem, jako vždy v tomto čase ve všedních dnech. Dnes to bude ve znamení westernu. Vydáme se do Suchdola nad Odrou, do části Kletná. A tam právě oživují ducha divokého západu, více prozradím za chvíli. A přidám pěkné písničky. Hana Zagorová teď zaspívá, za chvíli Petr Spálený. V průběhu hodiny potom třeba kapela Kabát nebo Iveta Bartošová. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, pravidelný pořád dobrého dopoledne Českého rozhlasu je tady, Českého rozhlasu Ostrava, tedy křížem krajem. Dnes se vydáme do Soudola nad Odrou, do části Kletná. Tam oživují ducha divokého západu. Milovníci westernu se tam scházejí ve velkém dřevěném salonu, za ohradou se tam pasou koně, no a každý pátek tam hraje country hudba. Stylově oblečení jsou i lidé, kteří se tam schází. Nosí flanelové košile, klobouky nebo kovbojské boty. Kolegyni redaktorku Ivu Havlíčkovou klubem provedla předsedkyně Western klubu Ludmila Tošovská.
2: Procházíme tady zázemím klubovny. Tady máme salon a vlastně to je klubovna se salonem. Jo? Vlastně tady se scházíme, jak jezdci pod expresu, jak westernáci jako z Western klubu, tak vlastně každý pátek tady máme takzvané muzicirování, kde je country muzika, což se sami zdá, že to je dobrá akce, lidi se tady baví a miluju vlastně western, takže přijdu za náma.
3: My jsme sem vešli stylovými takovými dvířky.
2: Ano, ano.
3: To jak máme, se tomu říká? To se vždycky rozkoplo v těch filmech.
2: No, ano, litačky. Máme dvoje, jedné jsou tě. A... Ahoj. A tady máme vlastně druhé litačky a vlastně na venega.
3: A jdeme do patra, prohlídneme si klubovnu ze zhora.
2: Tady máme hudební čas, kde vlastně si chlapi nechávají nástroje, aby mohli si, keď patek alebo pídu si tak sednout a zahrať. Tady máme také posledně trošku separé, že keď někdo přijde taky, že chce iba tak...
3: Odpočinout si takové gaučky.
2: Zahrať si nějakou tu deskovku. Aj deska tady přijdu a hrají si ty Člověčené zlobce.
3: No a další místnost?
2: Si chlapi pořídili biliár a stol na ping-pong. A my jsme v zime, když vlastně se nič neděje, aby jsme si mohli odpočinout aj takým jiným sportem, nejen westernem, nejen koňmi. Takže vlastně my děláme celoročně něco. No, takže máme od ledna až po prosinec něco, takže aj pro děti, jak pro dospělé, tak pro všechny lidi.
3: A může i veřejnost přijít na koncerty.
2: Jasné.
3: Tak říká paní Lidka Tošovská, a vy máte jakou funkci tady?
2: Já jsem předseda western klubu.
3: Předsedkyně western klubu. A já musím říct, že ty motivy koní, no, tak s těmi se to setkává člověk na každém kroku. Jsou na polštářích, sošky.
2: Já se snažím, aby to bylo westernové. Aby tady westernová muzika hrála, aby jsme mali trošku taky ten westernový styl, no, že by jsme to zachovávali, no, tak snažíme se.
3: Fotka, no. Michala Tučného
2: ano,
3: tady je.
2: Představte si, že tu fotku Michala Tučného, co je tam, tak nám dělal Petr Polášek, taky známý malíř andělských kalendářů. Já nevím, či něco vám to říkalo, aj toho, kreslil nám toho hospodáře, co tam máme, takový velký obraz. Za jeden den, já jsem normálně zírala, za jeden den nám to nakreslil.
3: Fotka i obraz, ano.
2: Aj obraz, toto, on úplně nádherně, jako, on umí to kreslit. Čak pojďte se podívat tady na ten obraz.
3: Tady procházíme klubovnou s paní Lidkou Tošovskou.
2: Tady je vlastně hospodář, který vlastně je jeden ze zakladatelů toho Pony Expressu. A vlastně toto všechno, co tu je s tím westernem, tak děčíme jemu v Soudole, protože on to začal, on je už vlastně 20 rokov mrtvý, ale my tu jeho myšlenku se snažíme jako dále a dále jako rozvíjet.
3: Taky jste stylově oblečena. Košile červenou, klobouk.
2: Ano, tak se snažíme. Když máme akce také tě, tak máme vlastně westernové také košile karované a klobouk na hlavě. A
3: vy máte ráda už od mládí, jako třeba tramskou muziku?
2: Já pocházím z Prešova a můj otec mal koně. Ale tady jsem dělala x roku v lékárně a ten hospodář tu jezdil povozem a strašně mě to zaujalo a tak jsem vlastně začala k němu chodit a dělali jsme seno spolu, dělali jsme jako i můj syn. Syn sice už odišel, už je ženatý, je v Orlických horách a má taky mini ranč, má 3 koně, takže jsem ráda, že jsem mu pomohla k tomu, že tady mohl vlastně vyrost. Hospodář furt říkal, že on je jak Tomáš Holý, že úplně mají stejné také nápady různé. Tak a i tu jezdila vlastně režisérka Vošmiková, která vlastně natáčela s Tomášem různé filmy, takže i z něho se

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A pokračuje pořád křížem krajem v rámci Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Vracíme se do Suchdola nad Odrou, do části Kletná, do tamního Western klubu. Ten je základnou pro milovníky westernové kultury a dobrodružství. Každoročně tam třeba zastavuje Pony Express, kdy jezdci na koních převážejí poštu napříč několika evropskými zeměmi. Na akcích, které tam pořádají, přitom vítají i širokou veřejnost, takže se tam můžete jít podívat. Na prohlídku Western

0: klubu se vydala i redaktorka Iva Havlíčková za doprovodu předsedkyně klubu Ludmily Tošovské.
1: Ano, my jsme si prohlídli vnitřek té klubovny s paní Lidkou Tošovskou. Teď sedíme venku a tady po sezení teda je hodně míst.
2: Je.
1: A tady se v pátek hraje.
2: Tady se hraje na malém podiu. Tady je malé podium.
3: A velké podium máme tam vzadu, tam se hrají zase také country fest, kde je velký.
1: Takže pípají nám tady ptáčci, máte tady i voliéru.
3: A máme voliéru s korelami a dole jsou morčatka.
1: A podívám se, kolik tady máte vlajek. No, vlastně kudy jde ten Pony Express, že?
3: No, to je vlastně vlajka Pony Expressu, ta žlutá, česká, potom to je americká, protože vlastně ten Pony Express vznikl z tradicí amerického Expressu, který sice tam měl iba 18 měsíců, ale jeden kamarád tam byl a jemu to strašně to líbilo a tak to zavedli tady vlastně v tom 84. roku, byla taková první předjízda, no a potom máme vlastně Slováci, ty se napojili Poláci a Němci, no a vlastně vlajka Western klubu, takže tak jsme. Ještě byli Rakušani, ale ty z důvodu, že teraz pozemky jsou všechno soukromné, takže tam byl problém to nějako ošetřit, aby se to tam dalo
1: naplánovat tu trasu.
3: Naplánovat trasu a to jisté v Holandsku. Takže se jezdí od holandských hranic, ale někdy se jelo z Harenu přímo z Holandska, ale snažíme se napojit ještě na to, ale uvidíme, či se to podarí. No.
1: A ten Pony Express, to je největší akce tady v salonu Western klubu?
3: Ne, největší akce je Country Fest, kde jsme mali 22 kapel, amatérských kapel. My nebereme nějaké drahé kapely, ale bereme amatéry z celého kraje, kteří tu rádi chodí, potvrdili, že to je taky rodinný country fest. Tak jiné to je. No. A potom ten Gulaš Fest a Pony Express a vlastně ještě country bal děláme v březnu, ten přímýský tábor a potom máme ještě také jarnu výčku, Huberta máme ještě, no každý měsíc něco.
1: A kolik máte členů?
3: No tak jako takých členů je asi 13, ale takých těch dobrovolných členů, kteří nám chodí pomáhat, asi 50, kterých dokážeme svolat, ale už budeme přijímat jako za normální členy, takže vlastně svolat a říkám, máme teda za akci, přijďte nám pomoct, nyní přijdu.
1: Vlastně díky dobrovolníkům jste vybudovali i tady tuto klubovnu, hospudku, zázemí, dřevěný salon.
3: My tomu říkáme salon s občerstvením, no, nebo klubovna s občerstvením na salonu Kletné. Stop.
1: Kletné, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: V pondělí vás magazín Křížem krajem pozve do Šenova. Připomeneme historii slavných automobilových závodů na okruhu Havířov-Šenov a pozveme taky na chystanou přednášku fotografa, sportovního komentátora Martina Straky. V Šenově natáčela Petra Štrimplová, její reportáž si poslechněte v pondělí po 9. hodině dopoledne v magazínu Křížem krajem.
4: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tak to byla skupina Kabát a písnička Na sever v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Za minutu bude 9:30, už za chvíli tady budou dnešní babské rady. Jáhly mají pověst starobylého jídla. Jarka Vykoupilová vás ale v dnešních babských radách přesvědčí, že se výborně hodí i do moderní kuchyně. Tak poslouchejte dobře, už za chvíli.

0: Babské rady.
1: Jáhly jsou loupané obilky prosa setého. V minulosti patřily mezi základní potraviny našich předků. Dnes zažívají velký návrat jako nutričně bohatá součást jídelníčku. Naši slovanští předci z nich tradičně pekli svatební a vánoční jáhelník. Jako jedna z mála obilovin působí v lidském těle zásadotvorně, takže pomáhají proti překyselení žaludku a podle tradiční čínské medicíny mají zahřívací charakter, což z nich dělá ideální podzimní a zimní snídani. Nutričně jsou velmi bohaté na železo, které pomáhá proti chudokrevnosti, a na vitamíny skupiny B, které podporují psychiku a tlumí deprese. Jsou bezlepkové a hodí se i pro první příkrmy dětí. V kuchyni mají univerzální využití na sladko i na slano. Jen pozor, kvůli vysokému obsahu tuků náchylných ke žluknutí je nutné je před vařením vždy spařit vroucí vodou, aby se zbavili své hořké chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V Hlučíně chystají další velkou investici do tamního jezera. Oblíbenou rekreační oblast čeká už druhá fáze celkové obnovy, včetně ochrany před povodněmi. Máme k tomu podrobnosti a nabídneme je vám už za několik minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava.

0: Skupina ABBA dohrála, dospívala téměř 2:45. A v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava už je tady slibované téma. Hlučínské jezero čeká další proměna. V plánu je druhá etapa rozsáhlé obnovy a rekultivace po těžbě štěrkopísku. Hlučínská radnice potvrdila, že už má přislíbenou státní dotaci ve výši zhruba 640 milionů korun. Další podrobnosti zjišťoval Martin Knitl, který už je ve studiu. Martine, dobré dopoledne.
1: Hezký den. Připomenu, že první etapa rozsáhlé sanace za stovky milionů korun skončila v roce 2023. Obnovily se tam výpustě, hráze, vodohospodářská zařízení, poškozená mimo jiné povodněmi v roce 1997. Nově se opravily mosty, lávky a nebo břehy. No a teď se chystá fáze číslo 2. Za odhadovaných asi 640 milionů korun. Dokončí se protipovodňová opatření, dopravní napojení, technická infrastruktura, přibudou u jezera parkovací místa, trasy pro pěší i cyklisty. Taky je v plánu velká výsadba nových stromů. Zatímco první fáze byla vlastně rekultivací po povodních, teď už jde hlavně o zdokonalení veškerého zázemí jedné z nejoblíbenějších rekreačních ploch na Opavsku.
0: V jaké fázi je teď vlastně pokračování sanace jezera a kdy začnou stavební práce?
1: Důležité je, že jsou hotové potřebné dokumenty a projekty a taky to, že obnova okolí Hlučínského jezera byla schválena mezirezortní komisí, která posuzovala území Moravskoslezského kraje a plány na obnovu v našem regionu. Ceny stavebních prací totiž stále rostou a toto rozhodnutí je klíčové právě pro další financování. Takže podle Hlučínské radnice veškeré podklady hotové jsou a teď už se čeká na to, až ministerstvo financí vyhlásí veřejnou zakázku na výběr firmy, která tohle všechno vybuduje. To je zásadní, no a až potom bude možné odhadnout termín zahájení prací.
0: My už jsme tady zmiňovali tu státní dotaci, která je přislíbená ve výši zhruba 640 milionů korun. To jsou všechny peníze, které tedy dá stát, anebo se připojí i město Hlučín?
1: Je to tak, že investorem je stát. Prostřednictvím ministerstva financí jde o zahlazování následků těžby v minulosti a také ekologických škod. Garantem projektu je ministerstvo průmyslu a obchodu. Zapojí se ale i samo město Hlučín u takzvaných neuznatelných nákladů. To jsou menší investice, například do veřejného osvětlení. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Na první etapu se muselo poměrně dlouho čekat, takže je otázkou, jak to bude s etapou druhou.
0: Tolik tedy informace o budoucnosti Hlučínského jezera, kterému místní většinou říkají Štěrkovna. Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava byl Martin Knitl. Martine, díky za informace, naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Konkrétně odpoledne v 16 hodin. Připomeneme to ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. V 10 hodin dopoledne, to je za 3,5 minuty. Do studia s nimi přijde Lucie Kociánová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat do 16 hodin odpoledne. Krnovská nemocnice rozšiřuje péči o pacienty se stomií. Lidé v Kopřivnici si budou moct půjčovat elektrické auto. Dnes bude polojasno, teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
0: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Krnovská nemocnice otevřela novou stomickou poradnu. Zdravotníci tam pomáhají lidem s umělým vývodem ze střev nebo močového měchýře. Nová služba začala fungovat na pracovišti v Bruntále.
3: Lékaři stomické poradny ordinují v prostorách chirurgické ambulance jednou za 2 týdny ve středu odpoledne. Zájemci si musí svůj termín telefonicky rezervovat. Z Krnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Lidé na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
4: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek 3. nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Kopřivnice spustí novou službu, takzvaný People Car. Díky ní si lidé budou moct přímo před radnicí půjčit za peníze elektromobil. Systém bude fungovat podobně jako u sdílených kol. Zájemci si nejdřív budou muset auto pomocí aplikace rezervovat. Na půlroční zkušební provoz, stavební úpravy a vybudování elektronabíječky město vyčlenilo 800 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje pak oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Polhanecká dávejte pozor. U železničního přejezdu řídí dopravu policie. Počítejte tam s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné a příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám i nadále přeje Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které uslyšíte pravidelné rubriky a také zajímavé informace přímo z centra Ostravy. Britská ambasáda totiž symbolicky úřadovala právě tady v centru krajského města. Lidé se mohli podívat na Spitfire, tedy letadlo, a nebo si dát čaj s britským velvyslancem. Byli jsme u toho, reportáž přineseme zhruba za půl hodiny. Do té doby určitě stihneme ještě tipy pro dnešní den. No a také moravskoslezský rozhlasový kvíz, to bude už za chvíli. Do té doby ještě zaspívají Jaromír Nohavica nebo Petra Janů. Krásné dopoledne.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Tak pravidelná soutěž je tady, Moravskoslezský rozhlasový kvíz, a někdo už nám volá. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Robert z Orlové.
1: Zdravím vás, rozuměl jsem dobře, pan Robert z Orlové.
2: Ano, ano, Robert.
1: Tak, pane Roberte, dnes můžete vyhrát knihu od Johna Grishama Nevinný. Mimochodem, celý tento týden soutěžíme o detektivky, takže tuto detektivku tedy můžete vyhrát dnes. A pojďme tedy k dnešní otázce. Mezi hrází vodního díla Slezská Hrta a vodami Kružberské přehrady se na slezském břehu řeky Moravice nachází dnes už vlastně jenom jedna jediná vesnička. Žije zde opravdu jenom několik obyvatel. Podle údajů, které máme k dispozici, by jich mělo být 9. A nachází se tam také ruina kaple svatého Michaela. A já se ptám, jak se tato ves, která je ale součástí větší obce Leskovce nad Moravicí, jak se jmenuje? Je to za A Slezská Hrta, za B Harta nad Moravicí nebo Moravská Harta? Tak co myslíte?
2: Já myslím Slezská Hrta.
1: Slezská Hrta. Jo, ano, ano, ano. Myslíte si to naprosto správně. Jmenuje se tady úplně stejně jako celá ta přehrada, která je vlastně nad touto obcí. Říkal jsem, že Slezská Hrta je dnes už součástí Leskovce nad Moravicí. Mimochodem, v minulosti tam byla i ta Moravská Hrta. Ta už ale zanikla, tato obec. No tak já vám gratuluji, knížka je vaše a nezavěšujte ještě, zůstaňte na lince.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Původně vystudovala ekonomickou školu a až poté solový zpěv na Ostravské univerzitě. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové? I na to se bude ptát Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

Dozněla první signální v podání kapely Činasky v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Jak vypadá industriální památka ve spojení s podzimními dekoracemi? Tak podívat se na to můžete v někdejším černouhelném dole Michal v Ostravě. Více v tipech pro dnešní den za chvíli.

0: Helena Vondráčková, Neuč slunce hřát. Další hity, které nestárnou, tady budou už za chvíli. Zaspívají třeba John Lennon, Jiří Korn nebo Věra Martinová. Teď jsou tady ale tipy pro dnešní den. Důl Michal v Ostravě je podzimně vyzdobený a tak nabízí návštěvníkům kombinaci industriální atmosféry a prohlídkové trasy plné podzimních barev a dekorací. Tato národní kulturní památka je otevřená do 15 hodin. V Bruntále se setkají dvě osobnosti české jazzové scény. Pianista Emil Vikrický a saxofonista Pavel Hrubý nabídnou posluchačům večer plný jazzové improvizace, hudebního dialogu a osobité atmosféry. Koncert v sále Bruntálské základní umělecké školy začne v 19 hodin. V Karviné si dnes můžete prohlédnout areál zámeckých koníren. Těšit se můžete i na zahájení zkušebního provozu inhalatoria. Komentované prohlídky koníren v parku Boženy Němcové se konají v Karviné mezi 14. a 18. hodinou. No a dnešní tipy zakončíme v Bruntále, a to pozvánkou na bruntálské hudební večery v pivnici u Repoušů. Dnes tam vystoupí bluesrocková kapela veteránů, zahraje hity z období let 1970 až 2000. Hudební večer tam začne o 7:30.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravské centrální náměstí ve čtvrtek ovládla britská ambasáda. Pokud jste šli přes náměstí, tak jste si toho určitě všimli. Na Masarykově náměstí totiž symbolicky přistála i stíhačka Spitfire. No a to letadlo se prostě nedalo přehlédnout a budilo opravdu velkou pozornost Ostravanů. Lidé si mohli ověřit taky své znalosti o britských ostrovech a nebo si popovídat s diplomaty, kteří zastupují krále.
1: Na Masarykově náměstí v Ostravě zaparkoval double decker. Nemá typicky britskou červenou barvu, ale ostravsky modrou. Autobus zaujal i třeťáky ze základní školy v Hrabové.
2: Já jsem nikdy nebyl v dvoupátrovém autobuse, takže je to pro mě celkem zážitek. A vypadá to tady moc hezky.
3: Mám prosklenou střechu na hlavě.
4: Ale je to strašně dobrý.
5: Tu bych chtěla jezdit každý den, protože to je dvoupatrový.
1: Ostrava má double deckery 2. Fungují jako výletní linka, která končí v ostravské zoo. Dnes má ale autobus za úkol nalodit atmosféru Anglie. Britská ambasáda sebou na Masarykovo náměstí dovezla model ikonického letounu Spitfire, se kterým létali Čechoslováci v řadách RAF za druhé světové války.
6: Je to model ve skutečné velikosti. Lidé si budou myslet, že jsme sem přiletěli, ale nepřiletěli, přivezli jsme ho. Je zhruba 10 metrů dlouhý, 10 metrů široký a je v barvách československé perutě.
1: Popisuje britský přidělenec obrany pro Česko David Burrows. Britská ambasáda se do Ostravy přistěhovala i s velvyslancem Mattem Fieldem.
7: Dobrý den, dobré ráno. Děkuji za želé přivítání.
8: Za debut s britským velvyslancem jsem Ostravu a Moravskoslezský kraj navštívil celkem 12krát. Víc než kterékoliv jiné místo v Česku. Ambasáda sice sídlí v Praze, ale jsme tu pro všechny Čechy a Češky.
1: Matt Field si s lidmi dal taky čaj a četl jim z knihy Jsem tu novej. Děti si mohly procvičit angličtinu s rodilými mluvčími. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za dvě minuty bude 10:45. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a v dobrém dopoledni nemůže chybět Artur Kubica se svou rubrikou Dvakrát měř, jednou řeš. Ta dnešní tady bude už za chvíli po písničce, kterou zaspívá Lucie Bílá. A Artur Kubica se tentokrát zaměří na muchovník, tedy na indiánské borůvky, a vzkazuje, že si je nemáme plést s kanadskými borůvkami. No, poslechneme si to za chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte na zahradě muchovník? Tak já to upřesním. Muchovník je indiánská borůvka a tady je dobré zdůraznit, že indiánská a kanadská borůvka jsou dvě zcela odlišné rostliny, které patří do jiných čeledí a mají odlišné nároky na pěstování. Zůstaneme tedy u indiánské borůvky, u muchovníku a je to nenáročná rostlina a oproti klasickým borůvkám nepotřebuje kyselejší půdu, takže se dá pěstovat na zahradě, což je velká výhoda. Řez muchovníku se dělá v předjaří nebo v létě. Na jaře je to řez na formování koruny a podporování růstu a v létě naopak zase na zbrzdění růstu. Plody trošku připomínají chuť našich lesních borůvek. No a co je nevýhoda? Že na muchovníku se může objevit padlí. Jsou to takové šedavé ostrůvky na listech. Předjaří to zaléváte 5% kapalným sírným koncentrátem s obsahem bezchloridového draslíku a dusíku, což je určené pro základní hnojení půdy. Rostlinu tím ochráníte, ale to padlí nevymítíte, pouze zastavíte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Po 11. hodině bude naším hostem Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. S jakými plány a ambicemi přebírá respektovaný a uznávaný soubor po své předchůdkyni Gabriele Petrákové, tak i na to se jí zeptá Iva Piskalová. Poslouchejte Český rozhlas Ostrava. Dobré dopoledne.

Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Více o tom a také další informace přineseme ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava přesně v 11 za 3 minuty. Lucie Kociánová s nimi přijde do studia.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Karvinská střední škola techniky a služeb má zmodernizované gastroprovozy. Dobrovolní hasiči v Těrlicku mají novou automobilovou stříkačku. Dnes bude polojasno a teploty až 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
0: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. Krajská střední škola techniky a služeb v Karviné má modernější kuchyň. Po rekonstrukci je také jídelna a hygienické zázemí. Práce vyšly na 81,4 milionu korun. Z toho přes 74 milionů šlo z krajského rozpočtu. Novou kuchyň a jídelnu mohou využívat také studenti Karvinské průmyslovky a zdravotní školy, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
3: Docházet sem mohou i středoškoláci ubytovaní v domově mládeže. Nová kuchyň navíc poslouží i pro budoucí kuchaře a číšníky, kteří tu budou mít odbornou výuku. Kuchyň má moderní technologie, její vybavení navíc sníží energetickou náročnost gastroprovozu.
0: Poptávková doprava Airbus v Rožnově pod Radhoštěm a Dolní Bečvě jezdí nově se dvěma mikrobusy. Druhé vozidlo přibylo o 3 měsíce dřív, než město původně plánovalo. Druhé vozidlo má zkrátit čekání, hlavně ve špičce, říká mluvčí města Petra Graclíková.
4: Ten zájem je velký, poptávka je vysoká. Chceme pokrýt veškerou tu poptávku, která od lidí přichází. Systém bude stejný jako doposud. Airbus bude jezdit od půl osmé od rána do půl osmé do večera, jenom se mění systém telefonní linky, kdy si lidé můžou zavolat a objednat. Ta bude nově od 7 hodiny ranní do 15 hodiny odpolední dostupná.
0: Za první dva měsíce má za sebou Airbus 3000 jízd. Dobrovolní hasiči z Těrlicka získali novou automobilovou cisternu. Vozidlo vystřídá starou stříkačku, kterou dostanou dobrovolní hasiči z místní části Hradiště. Nová cisterna má objem nádrže na vodu 4000 litrů a také vlastní elektrocentrálu nebo osvětlovací stožár.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, na západě kraje oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů a na horách naměříme okolo 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně se v křižovatce ulice Zahradní stala nehoda dvou osobních aut. Nehoda je bez zranění, ale projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po zprávách s Lucí Kociánovou, které byly pro ní závěrečné, se s vámi tedy neloučí Richard Piskala, ale naopak pokračujeme. Už za chvíli tady bude host Českého rozhlasu Ostrava, no a tím dnes bude Kateřina Svobodová, nová umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského. Takže už za chvíli zajímavé informace z muzikálu a z divadla. Do té doby ještě Miroš Birka zaspívá Denisu a Pavel Bobek písničku Country Boy, no a poté už slibovaný rozhovor. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne, zdraví vás Iva Piskalová a moc ráda vítám mého dnešního hosta, kterým je umělecká šéfka Soubor muzikál Národního divadla Moravskoslezského samozřejmě, Katka Svobodová. A protože se známe mnoho let, tak nemůžu říkat paní Svobodová. Ahoj, Katko.
2: Ahoj, krásný dobrý den.
1: Možná si vzpomenete, Katka Svobodová byla mým hostem asi před 5 lety, ale vůbec tady nebyla jako manažerka projektů, kterou byla a tak, ale ona tady byla jako loutkoherečka.
2: Je to tak? A už je to taková dlouhá doba.
1: Počkej, to, tím chceš říct, že šéfováním si se loutkoherečkou už teda nestala? Že jsi to zrušila?
2: Ne, jenom jsem to postavila na vedlejší kolej a loutkám se věnuju už velmi okrajově, protože na ně jednoduše nezbývá čas.
1: Tak já myslím, že souhlasíš s tím, že bychom tě mohli posluchačům trošku přiblížit, protože co si budeme namlouvat, jako muzikálová scéna v našem regionu je určitých posledních, kolik už, 15 let od Margaret?
2: Je to tak, od Margaret.
1: Tak, úplně někde jinde, než byla. Nebojím se říct na špici v České republice.
2: Já si myslím, že to je naprosto v pořádku, když řekneme, že je ostravská muzikálová scéna na špici, protože tomu vlastně, nebo tuto naši myšlenku podpoří i všechna ocenění, která získává Soubor v průběhu těchto let, těch posledních 15 let. Ať už jsou to ceny Thálie, ceny Jantar, takže myslím si, že tohle je naprosto na místě.
1: Mě hrozně zaujalo, nebo jsem si říkala, jak může umělecky založený člověk jako si ty jít v 15 letech na střední ekonomickou školu. Jako, co se mohlo stát ve tvém okolí, že jsi šla prostě na ekonomku?
2: Já si myslím, že každý, kdo má ve svém okolí puberťáka, tak bude naprosto vědět, co se v té době jako děje, protože já jsem, krom toho, že jsem hrála na hudební nástroje, zpívala ve sborech, jezdila po světě s těmi sbory, tak jsem taky měla výborné známky ve škole, takže jsem měla takovou nutkavou potřebu dokázat si, že se dostanu na školu, která má nejtěžší přijímací zkoušky. Takže jsem šla v té době nejprestižnější školu v Opavě, byla obchodní akademie, tak jsem šla na ní.
1: O kolik let se vrátíme zpátky?
2: No, je to hodně, nepočítejme to.
1: takže jako to tě bavilo, takové předměty tam?
2: Ne, nebavilo mě to právě vůbec. No, a já jsem z logiky věci nad tím vůbec nepřemýšlela v tu danou chvíli, ale chtěla jsem si dokázat, že na to mám. A oni mě k mému tehdejšímu neštěstí přijali a dokonce jsem se umístila docela jako vysoko, že jsem měla poměrně dost hodně bodů, ale vlastně po 14 dnech jsem zjistila, že tam není žádná hudební výchova, že tam vlastně není žádný hudební předmět a co já tam vlastně jako budu dělat. Takže jsem začala přemlouvat rodiče, jestli bych nemohla přestoupit, že to je jedno, gympl, pajdák, konzervatoř, cokoliv, kde je ta hudebka. Jenže naši mi to tehdy nedovolili a já jsem jim to vlastně celých těch 5 let, jak dlouho mi ta škola trvala, ona byla 5letá, tak ano, celých těch 5 let mi to vlastně jako nedovolili a já jsem se tam velmi trápila. Ne jenom jakoby tím, jaké předměty tam byly, ale mě to vlastně jako nešlo, protože jsem k tomu neměla žádný vztah, takže jsem si to ještě sama komplikovala tím postojem k té škole, ale nutno dodat, že dneska jsem za to hrozně vděčná, protože samozřejmě vysokou školu už jsem si vystudovala uměleckou, tak jak jsem chtěla, ale já jsem tím získala úplně neuvěřitelnou kombinaci těchto dvou oborů, to znamená, vystudovala jsem solový zpěv a vystudovala jsem střední ekonomickou školu. A ve chvíli, kdy se mi narodili děti a já jsem stala před rozhodnutím, jestli budeme domů pořizovat chůvy nebo nějaké externí hlídání, protože rodiče ani jednoho z nás, ani manželo, od manžela, ani moji, nebyli v tom věku, aby už byli důchodci, takže jsem neměla možnost je o to požádat, aby mi pomáhali po večerech, tak jsem si uvědomila, že nechci, aby děti vychovávali cizí lidé, takže jsem se naprosto přirozeně rozhodla vzdát se jeviště, odejít od zpěvu a hledat si uplatnění jiné. A vlastně tady jsem naprosto přirozeně sáhla už do té ekonomické stránky, protože vlastně mám za sebou základy nějaké ekonomiky, základy práva, vím, jak pracovat se smlouvama, účetnictví a tady tyhle ty věci, to všecko prostě mám z toho maturitu, takže to tam někde v té hlavě všechno bylo. Tak to bylo hrozně přirozené to potom vlastně spojit a dostat se k produkci.
1: Ano, stejně je to pro mě nepochopitelné, protože většina lidí z umělecké branže má s takovými to předměty, které tady Katka Svobodová, umělecká šéfka Souboru muzikál Národního divadla Moravskoslezského vyjmenovala. No, cesty lidské, jak se říká, jsou nevyzpytatelné, takže s Katkou za chvíli do toho divadla určitě půjdeme, ale...

0: Nová umělecká šéfka souboru muzikál Národního divadla Moravskoslezského Katka Svobodová, která je teď hostem Českého rozhlasu Ostrava o sobě, prozradila teda, že vlastně je původně ekonomka a že v určitém období tedy se dobrovolně rozhodla, když už si potom splnila tu svoji uměleckou kariéru, že se dobrovolně rozhodla nejít do divadla a věnovat se marketingu a věcem kolem divadla. Víš, co to jako muselo být dost těžké, protože to divadlo asi jako šla na tu univerzitu s tím.
1: Já jsem chtěla zpívat.
0: Že budeš zpívat?
1: Já jsem byla dokonce rozhodná, že budu zpívat muzikálu. Akorát mě zase v té nerozvážnosti nedošlo, že bych musela umět taky tančit a výborně hrát, protože ten muzikál je vlastně jako trojkombinace těchto oborů a nestačí jenom umět zpívat. Takže během toho studia zpěvu jsem došla k tomu, že bych si musela přivzít ještě nějaké jako další hodiny bokem, protože mi chyběla logicky ta konzervatoř. Tak jsem vlastně si říkala, že mi nevadí, když budu zpívat buď to ve sboru, nebo v opeře, že mi to vlastně bavilo.
0: Tam tě vidím.
1: Ano, a tam jsem se vlastně jako potom ocitla a bylo to krásné období, krásné prostředí, akorát prostě to nejde úplně dobře kloubit s dětmi. No. Všechny umělkyně, které mají rodiny, to velmi dobře ví.
0: Přesně tak, ty už jsi zmínila ty důvody, že vlastně ty máš, kolik za sebou děti teď si novinou?
1: Dvě děti.
0: Vím, ale kolik mají odstup?
1: Mají 4 roky od sebe.
0: Takže mezi nimi si ještě tak jako...
1: Já už jsem mezi nimi se nevracela vůbec k oboru pěveckému, protože to vlastně úplně dobře nešlo, ale hlavně já jsem dostala neuvěřitelně krásné příležitosti produkční a zjistila jsem, že vlastně... Tak jak v tom zpěvu jsem si nepřipadala jako nějaká hvězda nebo nějaká jako nadstandardně jako dobrá zpěvačka, abych si teda za tou kariérou urputně šla, tak jsem si uvědomila, že mám ale právě díky té kombinaci toho studia, mám neuvěřitelnou devizu tady těch oborů, které k sobě úplně jako normálně nepasují, a že vlastně v té produkci vynikám. A že tím ušetřím svým zadavatelům nebo svým jakoby nadřízeným další osobu, protože vidím i do toho uměleckého světa, i do toho ekonomického. Takže jsem vlastně strašně rychle pochopila, že tohle by mohla být moje cesta.
0: Jo. Ale prosím tě, kolik vás takových je? Já tak si říkám, jestli nejsi fakt jediná v republice, která
1: to
0: prostě vystudovala zpěv a k tomu ekonomický obor.
1: To si nemyslím. Já myslím, že je určitě víc takových, ale... Určitě ti, co tady tu kombinaci mají, tak ví přesně, o čem mluvím, že je to vlastně unikátní a je to vlastně jako skvělé.

0: Takže rozumíš tomu, co chtějí umělci na jevišti, jaké mají požadavky a ty to musíš, ty si potom vlastně jakýmsi prostředníkem v té poslední fázi, když se jedná o projekty, které jsou v exteriérech třeba s tím zadavatelem, že?
1: Tak
0: a teď koho hájit?
1: To je potřeba potom vybalancovat diplomaticky obě ty strany, ale to je právě ono, že já tomu rozumím z obou stran a jsem schopna potom komunikovat jak s těmi, co to financují ty projekty, tak vlastně s těmi umělci, abych je propojila a vlastně, aby to fungovalo ku prospěchu té akce, toho projektu, který realizujeme.
0: Ty jsi taková vlastně spojka v tu chvíli mezi tím, že umělkyně ti řekne, že prostě nebude zpívat, když bude minus, ne, co minus, když bude plus 18 třeba a pořadatel ti řekne, že vstupenky bude vracet, až když bude pod...
1: Jenomže já jsem díky té kombinaci právě ten, kdo to řekne dřív než ta umělkyně. Jo. Protože už to vlastně předvídám, protože to vlastně vím. Mm-hmm. To samé, když chce někdo dělat open air koncert, tak já vím, že pokud nebude zastřešený, tak tam ten orchestr živý být prostě nemůže.
0: Řekneš ne.
1: Protože řeknu, že to nesmysl. Jo? To znamená, buď to hledejme variantu, která je zastřešená, nebo variantu, která je na tohleto nějakým způsobem vybavena, anebo přidejte do rozpočtu, protože to musíme nějakým způsobem dořešit. Takže už vlastně u chvíle, kdy se o tom diskutuje a je to ve fázi nějaké brainstormingu, tak já už jsem schopna vlastně tady ty umělce vlastně rovnou hájit a zastupovat.
0: A to muselo ale být, víš, co u těch open věcí, že pak za tebou chodili jako holky, Kačo, tak neblázni, tak tam přece nemůžeme zpívat, jako tam přece v takovém prostředí, jako...
1: A zase já už jsem mohla být v tu chvíli u toho, kdo to financuje nebo je tím zodpovědným člověkem za ten projekt. A mohla jsem to zase říkat dřív, než to řekly ty zpěvačky nebo herečky, protože jsem ty věci prostě věděla dřív, než se vyslovily. Stejně tak, že je potřeba ladič, když někde máte klavír, potřebujete někam přivést klavír, takže automaticky už objednáváte ladiče, protože víte, že to piano prostě nebude ve stádiu použití.
0: No má to všechno logiku, co říká nová umělecká šéfka souboru muzikál Národního divadla Moravskoslezského Kateřina Svobodová, která je s divadlem spojená už od roku 2002.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Muzikálový soubor Národního divadla Moravskoslezského má novou šéfovou Kateřinu Svobodovou, která vystřídala ženu, nebojím se říct, která opravdu to tady rozhýbala, Gábinu Petrákovou. Abych se zastavila u toho, protože vy jste spolu pracovali, že ano. Jo, s Gábinou. Takže si znala její styl práce.
1: Určitě.
0: Ona znala tvůj. A bylo to tak, že ti třeba řekla, Katko, byla bych ráda, abys mě vystřídala?
1: Nebyla to Gábina, kdo rozhodla o vlastně svém nástupci. Byl to ředitel NDM, současný pan ředitel Jiří Nekvasil. Ale já vlastně jsem s Gábinou nastoupila na tu pozici tehdy, když nastoupil pan ředitel do NDM, tak my jsme nastupovali do toho divadla společně. Takže jsme se dokonce potkali při muzikálu Margarit v nějakých produkčních úkolech, že já jsem se starala o konkurs, o organizaci toho konkurzu a vlastně jsme o sobě věděli po celou tu dobu, protože tím, že já jsem pracovala na mimořádných projektech, tak ve spoustě míst se ty projekty protínaly nebo ty naše spolupráce, takže my jsme o sobě věděli vlastně po celou dobu. A já samozřejmě chodím na všechny představení, na premiéry všech souborů, takže jsem věděla nejenom, co se děje v muzikálu, ale i v činoře, baletu a v opeře. No a když Gábina, vlastně už je to víc než rok, když přišla s tím, že bude končit v Ostravě, tak pro nás to všechny bylo velké překvapení, protože jsme s tím nikdo úplně nepočítali a nerozuměli jsme tomu.
0: Cítila
1: úplně.
0: To tak.
1: Ale já tomu lidsky naprosto rozumím, jo, to prostě ty změny jsou v životě potřeba a kdo jiný než já o tom ví své. Ale každopádně mě v tu chvíli vůbec nenapadlo, že bych to byla já, kdo by na to její místo nastoupil. Takže když potom...
0: Ty jsi byla vlastně na pozici, teda přesně se to jmenovala...
1: Šéfka mimořádných projektů.
0: Tak, vedoucí nebo šéfka, ano, mimořádných projektů, to znamená ty věci, o kterých jsme mluvili, které se děly jako nad rámec předplatného a běžného prostě
1: repertoáru.
0: Tak, jasně, protože Gábina tady opravdu, jak už říkám, myslím si, že vybudovala jméno tomu souboru, dělala režie, všechno. A ty teď si převzala její roli jako kompletně, nebo jste to nějak rozdělili, že ty si budeš dělat spíš jako jednu stránku věci a někdo bude dělat druhou? Že se ukázalo, že úplně není ideální, aby tam byl jeden člověk? Třeba jako?
1: To není v tom, že by se to ukázalo, ale samozřejmě ti umělečtí šéfové jsou většinou výkonní umělci, ať už jsou to zpěváci, herci nebo režiséři, což byla zrovna ta Gábinina, nebo Gábinin případ, tak já nejsem režisérkou a nejsem dlouholetou ani zpěvačkou, takže pochopitelně nemůžu tu její pozici zaujmout na 100% tak, jak ji dělala ona. Nicméně u nás v souboru zůstal Marek David, který přišel z pozice dramaturga na celý úvazek interního režiséra, takže vlastně tato část Gábininy práce byla předána do kompetence jemu.
0: Promiň, on byl její asistent.
1: On dělal, ano, v některých inscenacích jeho asistenta a vlastně tím, že my víme, co ve Markovi je a nebylo to zase jenom moje vůle, i Gábina s tímto souhlasila. Tohle bylo jako v podstatě domluveno ještě dřív, než já jsem se s tou šéfkou stala a naprosto jsem s ním souzněla, protože Marek David rozhodně patří k tomu souboru stejně jako Jakub Žídek, náš hudební ředitel.
0: Genius.
1: Ano, přesně tak. A stejně tak i dirigent Marek Prášil.
0: Další takový.
1: Takže vlastně tihleti tři se starají primárně o tu uměleckou stránku věci. A není to o tom, že já bych do té umělecké stránky nijak nezasahovala, ale samozřejmě nejsem ta, kdo bude režírovat inscenace. Ale zase moje silná stránka je teď v té organizační stránce vlastně té pozice. A v té možnosti vybudovat tomu souboru optimální podmínky pro to, aby mohl fungovat a rozvíjet se.
0: Protože vlastně program na tuto sezónu 26-27 už byl hotový před tvým nástupem,
1: určitě.
0: Takže ty vlastně tradiční dvě muzikálové premiéry, do těch si vlastně už...
1: Už nemohla nějak zasáhnout, protože ty licenční ujednání musí vlastně předbíhat v tom čase o 2-3 roky, aby se všechny ty věci kolem těch nových muzikálů stihly. To znamená, když chcete nějaký muzikál a on se třeba v České republice ještě nehrál, tak se taky musí přeložit, musí se udělat český text. Podle toho, co ta licence určuje, tak se taky musí udělat třeba konkurzy, schvalování ne vždycky je v našich rukou. To znamená, to je všechno, co se musí předsadit před tu chvíli, než se ten titul objeví na repertoáru. Takže z toho důvodu samozřejmě já, když jsem nastoupila, tak už byly tři inscenace dopředu, nejenom dvě, ale tři, už měly vlastně podepsané licenční smlouvy.
0: Takže ta třetí už je vlastně na tu sezónu 2027.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak to jsem zvědavá, jestli nám to Kateřina Svobodová, umělecká šéfka souboru muzikálu Národního divadla Moravskoslezského, prozradí, jaký je ten titul, který ještě nebyl oznámen oficiálně. Na co se můžeme těšit?
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní host Českého rozhlasu Ostrava Katka Svobodová, umělecká šéfka souboru muzikál Národního divadla Moravskoslezského, samozřejmě umí kde, co už prozradila. Ještě jsem neřekla, že umíš na milion hudebních nástrojů hrát.
1: Já by to dneska...
0: Takových netypických.
1: Vzhledem k tomu, že stojím v čele takového velkého hudebního tělesa, tak já už bych nemluvila o tom, že to umím.
0: Tak ale hraješ na nejrůznější i malé kytárky.
1: Hraju, protože samozřejmě my jsme muzikální rodina, manžel je muzikant, dcery se taky hudebně povedly, takže my máme doma spoustu hudebních nástrojů a muzicírujeme, takže dělá nám to hezky a pokud je na to prostor, tak moc rádi se tomu věnujeme pořád.
0: Abych nezamluvila to, co jsem nabídla posluchačům před písničkou, že jste odtajnili dvě premiéry na tu sezónu, ta ve 12, ta bude česká premiéra.
1: Celkem Všední dny v originále Ordinary Days, tak tam nás čeká premiéra v listopadu a to je muzikál, který je primárně cílený na mladého diváka, ale samozřejmě na všechny věkové kategorie, není to jakoby jenom pro ty mladé, ale myslím si, že právě mladí tam objeví spoustu témat, se kterými se protnou a které budou zajímat. A na velkou scénu chystáme na jaře premiéru Jekylla a Hyda. Myslím si, že ten titul je pro veškerou veřejnost známý, je tam velmi krásná hudba, takže věřím, že pokud se nám ta inscenace povede dobře nastudovat, takže to bude taky titul, který by na tom repertoáru mohlo pár let vydržet. No a do té další sezony už máme podepsanou licenční smlouvu na Billyho Elliota. A protože jsme už dělali v květnu konkurzy na dětské role, tak spousta posluchačů postřehla možná tady ten inzerát, nebo někde zahledný inzerát.
0: Vybrali jste?
1: Vybrali jsme daleko více dětí.
0: Ještě víc, jo.
1: Protože jsme založili dětské muzikálové studio, které jsme vlastně přidali k současnému už 30 let existujícímu opernímu studiu. A vlastně budeme připravovat děti nejenom do Billyho Elliota, ale do všech budoucích muzikálových inscenací právě v tomto kroužku. A, no kroužku, no to bude poměrně dost náročné a poměrně dost profesionálně vedené, takže ty děti vlastně nemůžu úplně říct, že by to byl jako takový běžný kroužek, protože ty nároky na všechny děti, které do toho studia budou chodit, jsou poměrně dost vysoké.
0: Ty jo, kde budou se scházet ty děti v divadle?
1: Vymysleli jsme to velmi chytře s Jurajem Černíkem, který vyučuje na Lidové konzervatoři a muzické škole v Mariánských horách. A vlastně pod souhlasem vedení tamní školy jsme založili to studio ve spolupráci. A funguje to tak, že v rámci operního studia se děti budou připravovat pěvecky a v rámci Lidové konzervatoře a muzické školy se budou připravovat herecky a tanečně, protože potřebují samozřejmě stejně jako muzikálový zpěvák tu nástavbu v podobě herectví a tance, takže budou mít vlastně spoustu hodin týdně.
0: No teď na to právě myslím, že ti půjdou, jako budou mít individuální studijní plán na základní škole, aby mohli pak odejít hned do Mariánského horské Zušky a tam prostě trávit čas do večera.
1: Je to náročné a jenom vymyslet ten rozvrh tak, aby jsme těm rodičům co nejvíc ulevili a narvali ty hodiny do 2 dnů, tak aby jsme co nejméně zatížili ten rodinný provoz, tak to bylo opravdu jako náročné. Nicméně už teď mám zpětnou vazbu od lektorů ve všech těch odvětvích, že jsou děti nesmírně šikovné a myslím si, že během října, nejpozději listopadu, už budeme vybírat konkrétní cast pro to první obsazení, protože jsme vybrali vícero generací dětí, vzali jsme i velmi malé, protože bychom se rádi vyvarovali tomu, že budeme muset stahovat muzikál v čase, jak nám děti odrostou a začnou mutovat.
0: Přesně,
1: tak aby jsme se tomuhle vyvarovali, tak proto vlastně máme rovnou 2 generace a ty maložky budeme připravovat stejně jako ty starší děti, tak aby potom plynule nahradili svoje odrostlé kolegy.
0: Krásný projekt. Takže plánu máš, říkala jsem mi, ale že razantně nic jako měnit teď určitě nechceš, že všechno bude jinak, že všichni, kteří tady jsou, tak dostanou výpovědi a to...
1: Kdybych řekla, že se to beze změn neobešlo, tak bych lhala ke 3 výpovědím, nebo respektive 2,5 došlo, ale bylo to nezbytně nutné proto, aby ten soubor mohl fungovat, protože samozřejmě všechno se vyvíjí v čase. To, jak ten soubor fungoval před 15 lety, to je jedna věc. Pak došlo k reorganizaci operety na muzikál, respektive operetu muzikál. To tehdy Gabka musela dělat opravdu velké, velké změny ve skladbě toho souboru. A samozřejmě za těch dalších 15 let zase ten soubor potřebuje něco jiného, takže nějaké změny tam drobné proběhly. Mě to vždycky lidsky hrozně líto, ale je potřeba hlídat ten celek, dívat se na to, co ten soubor potřebuje. Teď momentálně potřebuje interního sbormistra, dalšího korepetitora, takže to všechno se muselo nějakým způsobem zohlednit, ale to jsou veškeré vlastně jako razantní změny. Jinak ten soubor je nastavený velmi dobře, funguje velmi dobře, má kvalitní umělecké vedení těch tří osob, které jsem jmenovala, to znamená Jakub Žídek jako hudební ředitel, Marek Prášil jako druhý dirigent a hlavně režii teď zaujímá pozici režiséra interního Marek David, takže si myslím, že ten soubor má všechno, co potřebuje.
0: Těšíme se, určitě věřím, že i naši posluchači se těší do divadla, protože prostě divadlo je život a jde zase do života, že jo, jak se říká. Takže Kateřině Svobodové, umělecké šéfce souboru muzikál Národního divadla Moravskoslezského, určitě budeme držet palce. A zase někdy naviděnou v divadle a naslyšenou tady u mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, loučí se Iva Piskalová.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak napověděla znělka, vydáme se teď živě na nějaké zajímavé místo našeho kraje. Jak vypadá místo, které pomáhá ženám a matkám s dětmi ve chvíli, kdy se ocitnou bez bezpečného bydlení? Tak to dnes mohou zjistit návštěvníci azylového domu Sára ve Frýdku Místku. V rámci týdne sociálních služeb otevřel své dveře veřejnosti a na místě je také náš regionální stopař, tedy reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petra, dobré dopoledne. Kam se při dnešní návštěvě azylového domu mohou dostat lidé a co se o jeho fungování dozví?
2: Krásné dopoledne. No já si myslím, že na tyto otázky nejlépe odpoví vedoucí střediska, tady Sára, paní Doricová, která přesně ví, kde jsme a co všechno vlastně dnes mohou návštěvníci, kteří sem přijdou vidět nebo co mohou zjistit. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače. Tak my se nacházíme ve středisku Slezské diakonie Sára Frýdek Místek, kde poskytujeme 4 sociální služby, azylový dům pro ženy, azylový dům pro matky s dětmi, noclehárnu pro ženy a sociální rehabilitaci. Všechny tyto služby poskytují pomoc osobám, které se ocitly bez přístřeší nebo jsou ohrožené ztrátou bydlení. Máme v azylových domech 37 lůžek, v noclehárně 6 a v sociální rehabilitaci kapacitu 10 klientů. Tato služba na rozdíl od ostatních je poskytovaná terénní formou. A tady v tomto domě poskytujeme ty azylové domy pro maminky a pro ženy a chceme tady návštěvníkům ukázat prostory, ale také dát veřejnosti možnost se ptát, obeznámit se s naší realitou, možnostmi poskytování těchto sociálních služeb a také zde prezentujeme výrobky, které s klientkama pracovníci dělají, například čaje z bylinek, pohankové polštáře, korálkové náramky nebo jiné dekorace.
2: A když se vrátíme ještě k vašim klientkám vlastně, které tady u vás jsou, tak na jak dlouho oni využívají nebo mohou využívat vaše služby, na jak dlouho tady zůstávají?
3: Azylové domy jsou ze zákona poskytovány zpravidla rok. To není příliš dlouhá doba na to přepsat zaběhnuté systémy a vzorce, změnit návyky nebo způsob řešení problému, ale snažíme se pomáhat se stabilizací finanční situace, poskytnout útočiště pro ně a pro jejich děti. Připravujeme různé workshopy, kde právě se snaží zdokonalit v pečení, vaření nebo se učí různým kreativním technikám, šít nebo využívat právě ty bylinky. Takže asi takhle bych to zhrnula.
2: Takže všechny ty věci, které je tady naučíte, tak dnes ještě si mohou návštěvníci, kteří sem přijdou a chtějí se podívat na to, jak to tady vypadá, odnést. Takže jsou to vlastně takové, jako je to takový win-win.
3: Jo, určitě rádi uvidíme každého, kdo má trošku zájem nahlídnout pod pokličku.
2: Kdybychom nalákali někoho z našich posluchačů a chtěl se sem přijít podívat, dokdy dnešní den otevřených dveří u vás bude?
3: Do 17 hodin.
2: No, tak já přeju, ať jsou všichni návštěvníci, ale i vaše klientky, ať jste všichni spokojeni a ať ten dnešní den proběhne v klidu. Děkuji moc.
3: Také děkuji. Naschle.
2: Pokud byste tedy chtěli zažít to, jak vypadá takový azylový dům nebo jak, co všechno se tady dělá, určitě se můžete do Slezské diakonie Sára tady ve Frýdku Místku dnes do 17. hodiny zastavit.
1: Tak to byla Petra Pivková, děkujeme za informace, zdravíme do Frýdku Místku, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Dnes je poslední den, dokdy můžou lidé požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Plánovaná přeložka Lískovecké ulice má odklonit dopravu z centra Frýdku Místku. Zítra bude v Bohumíně regionální den železnice. V sobotu bude slunečno s teplotami do 22 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Dnes je poslední den, dokdy můžou lidé písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší ve 4 hodiny odpoledne. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Část transitní dopravy z Frýdku Místku by měla být odkloněna přeložkou silnice 1/477. Část trasy z Ostravy přes Vratimov a Řepiště do Bašky vede jedním z frýdecko-místeckých sídlišť. Plánovaná trasa by měla silnici převést do méně zastavěné části města. O přesné trase rozhodnou podle mluvčí magistrátu Jany Musálkové-Jekelové dvě technické studie. Radnice má zatím k dispozici první z nich.
4: Studie vyšla na necelých 700 tisíc korun. Částečně uhradí dotace z Moravskoslezského kraje. Díky přeložce dojde i ke zvýšení bezpečnosti obyvatel, zlepšení ovzduší a snížení hluku.
3: Policisté našli v lese ve Frýdku Místku lidské tělo. V současné době kriminalisté zkoumají DNA. Podle mluvčí policie Evy Michalíkové zatím není možné určit totožnost. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
5: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
6: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
5: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
6: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
7: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
6: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Už zítra čeká vlakové nadšence regionální den železnice v Bohumíně. Právě železnice výrazně ovlivnila rozvoj Bohumína. Díky napojení na další tratě se město postupně proměnilo ve významný dopravní uzel. V tamním depu se otevřou brány návštěvníkům, kteří si budou moci prohlédnout modelovou železnici a užít si i hudební vystoupení. Říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
8: Vlakoví nadšenci se budou moci svést parními vlaky do Petrovic u Karviné nebo motorovým vlakem po Důlních Vlečkách mezi Ostravou a Bohumínem. Depo otevře své brány v 9 hodin ráno a nabídne návštěvníkům výstavu železničních vozidel a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé.
2: Počasí.
3: Bude v našem kraji skoro jasno, teploty 8 až 4 stupně, v údolích přízemní mrazíky. Zítra pak skoro jasno, nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách 14 až 18. A vítr bude slabý jihozápadní do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor na dálnici D1, konkrétně na exitu hranice kilometr 308 ve směru na Ostravu došlo k nehodě. Probíhají záchranné práce a provoz je tam omezený, je tam kolona.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám i nadále přeje Richard Piskala. Před námi je hudební pošta, takže jako vždy budete moci poblahopřát svým oslavencům a také jim poslat písničku podle vlastního výběru. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Do Vyšních Lhot teď míříme v úvodu dnešní hudební pošty. Zdravím paní Jarmilu, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Piskala, zdravím vás a všechny posluchače. V neděli 4. října má krásné 49. narozeniny náš zeťaček Zbyněk Pěkník z Kozlovic a zároveň slaví s naší dcerou výročí svatby na Horní Lomné. Tak jim přejeme oběma všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, rodinné pohody a ještě spoustu společných spokojených let. To přejí rodiče, Pavel, Radek s rodinou, Milatovi Revendovi a hlavně jejich děti Kiki a Wendy s přítelem Tomášem. Připojuje se taky Tobík. Vám, pane Piskala, moc za všechno děkuji. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Jarmilo. Mějte se i vy moc hezky, nashledanou.

0: Tak to byla skupina Jelen a písnička Miluju tě v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme na Kysoce, tedy na Slovensko, ale tam je pan Jirka, který jinak je z Ostravy a občas také volá z Dubiny. Dobrý den, pane Jirko.
1: Pane Richarde, vám a všem dobrý den. Dneska bychom chtěli, sice svátek bude mít František až neděli, ale zkusíme to dneska. Panu Františku Brindžakovi do Žďákovce osada Uzjavkov, panu Františkovi do Kunovic, Porbuskovi, to jim posílá Jirka, pozdrav, všecko nejlepší, a to jim posílá Jirka, Milka, Sáňa s Miluškou Maléřový a Eda a Celty, no. Zakopča jedna, on bude vědět. Já se omluvám, že mi utekli ty příjmení.
0: To se tak stává i mně, pane Jirko, vůbec se neomlouvejte.
1: No, musím se omluvit, nebo to mě naštvalo. Franek a Maťo Frankovi.
0: Dobře, no. Takže jestli je to vše tedy, tak já posílám písničku.
1: Vše, děkuji srdečně a omlouvám se.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, pane Jirko.
1: Že vás slyším aj tak.
0: No, dlouho jsme se neslyšeli telefon.
1: Dlouho. Tak nebylo komu volat a volají hodně.
0: Tak teď jsou tady Kolárovci, které jste vybral, posílám Marišu, vy se mějte moc hezky, naschledanou.
1: A vy, pane

0: Kolárovci dohráli a dospívali Marišu, no a my už v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava míříme do Kozlovic, odkud nám volá pan Standa. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás, vaše kolegy v redakci i všechny posluchače Radia Ostrava. Dnešní den je narozeninový naší kamarádky Jany Maďarič. Janička na dvou židlích sídlí. Jednu má v Německu a v letě na své chatě v Beskydské Ostravici bydlí. A tak mi kamarádi Klimšovi, Fojtíkovi, Helenka Žižková s přítelem Stáňou, Vančurovi, Kantorovi a Pustkovi dnes do Německa Janě přání posíláme. Aby měla rozumu jako 50-letá, sebevědomí jako 20-letá, aby ti bylo stále hej. A když se ti číslo tvého věku nelíbí, tak ho nikomu neříkej. Ať máš život plný smíchu, lásky, peněz a co nejméně lidí, kteří tě vytačejí. Ale ještě jedno narozeninové přání naše parta kamarádů má. Staňovi Holaškovi k jeho zítřejším narozeninám hodně štěstí.

0: Kuřáci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Barka prožívá okamžiky štěstí. Rodina se konečně sešla u jednoho stolu. Chybí těhotná Halka, ale taky Leon s Beatou. Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
2: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela. Taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
1: Karen Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 6. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Pokračujeme v hudební poště na lince 59 611 22 66. Je teď paní Anička z Kunčiček. Pardon, dobrý den, paní Aničko.
5: Dobrý den, já vás moc zdravím, pane Piskala, všechny z rozhlasové rodinky a všechny, kteří to poslouchají. Zítra oslaví svůj svatek pan Bohuš Jajca z Kunčiček. Je to skvělý hasič, skvělý manžel, skvělý kamarád, takže mu přejeme všichni zdraví, štěstí, pohodu, žádné velké úrazy a požáry, tomu přeje manželka s rodinou, kamarádi hasiči a všichni, kteří ho máme rádi. Děkuji za výběr písničky a naslyšenou.
4: Mějte se moc hezky, paní Aničko, naslyšenou.

0: Tak to byli Žadoviáci a jejich Slivovička, tedy písnička s tímto názvem. Samozřejmě pokračujeme v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Jarka Zešenová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Richarde, Český rozhlas Ostrava a všechny věrné posluchače. Hudební přání k svátku posíláme do Havířova panu Františkovi Vicherkovi. Franto, k tvému svátku přejeme hodně štěstí a stále zdraví. Přeji manželka Staska, přátelé Pavel, Zdenka a Jarka. Pane Richarde, moc pěkně vám děkuji a hezký den. Naschledanou.
0: Děkuji moc, mějte se i vy moc hezky. Naschledanou, paní Jarko.
1: Naschledanou a děkuji.

0: Karel Konárik a Robo Kazík zpívali písničku Život je boj. V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď vítám paní Aničku z Hati. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Richarde, a zdravím písničku Českého rozhlasu. Písničku bych chtěla poslat svoji asistence, která mi dneska hodně pomáhala. Písničku posílám taky všetkým známým a přátelům a příbuzným. Děkuji vám, pane Richarde, a písnička je aj pro vás. Děkuji a nashledanou.
0: Děkuji také, mějte se moc hezky, nashledanou.

0: Tak to byly čtyři tenoři, prý kdo s láskou usíná. Písnička, kterou před chvilkou vybrala paní Anička, teď už je na naší lince s námi, tedy v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Jarmila z Ostravy, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Ostravský rozhlas a přála bych si písničku Pro radost. Pro moji sestru Jiřku, pro moji kamarádku Martinu, Aničku a Jiřku a pro sebe písničku, kterou jsem si vybrala. Děkuji, pane Richarde.
0: Ráda se stalo.
1: A vám přeji všechno nejlepší. Já jsem se nedovolala, jak jste měl svátek.
0: Děkuji moc, paní Jarmilo. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Taky, naschle.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Před námi ještě, věřím, tady několik přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. To první z nich někomu pošle paní Broňka z Leskovce. Dobrý den, paní Broňko.
3: Dobrý den, zdravím vás, vaše kolegy a všechny posluchače. V těchto dnech osloví své krásné kulaté narozeniny paní sousedka, paní Klepíková Marie z Leskovce. Milá této Maňo, přeji vám hodně štěstí, zdraví, které určitě potřebujete, hodně božího požehnání, radosti ze svých dětí a vnoučat i pravnoučat. A hodně božího požehnání vám ze srdce přeje vaše sousedka Broňka s rodinou a připojí se také ostatní příbuzní přátel a známí. A vám za vše děkuji za hezké porady a přeji šťastný návrat domů. Děkuji ještě jednou a nashledanou.
2: Mějte se moc hezky, paní Broňko, nashledanou.

0: Tak to byla Boršiťanka a Čarovný kostelíček v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Paní Marta z Havířova je teď na lince. Dobrý den.
1: Krásné, nádherné odpoledne, páteční, pane Richarde, já vás ze srdíčka zdravím. Zdravím všechny oslavence, vy jste měl svátek, Richard, takže vám dodatečně ještě přeji tomu svátku, ať jste spokojený se svou prací a se svojí rodinou. Někdy vás možná zase potkám na recepci. No a chtěla bych pozdravit ještě paní Aničku s dcerou Věrkou, tady zavřela, a Jirku Dorožnova a všechny lidičky, které znám osobně. A všem vám přeju nádherný víkend, užívejte si volna, užívejte si života. Já jezdím zatím na výlety, na hory, zatím to zvládám v mojich 79. Takže ještě uvidím, jak dlouho mi to vydrží. A se vám přeju ještě dobré chutnání a hlavně užívejte si svých rodin a svého života. To je všechno, pane Richarde. Ahoj, děkuji.
0: Mějte se moc hezky, naschledanou.

Tak to už byla závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli po 13. hodině tady bude pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajtamlovou. Pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvíte více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo. Dnešní téma zní sucho v ústech. Pro dnešek se s vámi loučí Richard Piskala a přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Nejoblíbenější zdravotní sestrou v Moravskoslezském kraji je letos Nikola Mazancová z Bohumína. V Horním Benešově na Bruntálsku právě teď začíná prezentace sociálních služeb. Oslavy nedožitých 90. Václava Havla dnes v Ostravě pokračují divadlem a literární procházkou. Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké páteční odpoledne. Moravskoslezský kraj ocenil nejlepší zdravotní sestry z regionu. Titul sestra veřejnosti si odnesla Nikola Mazancová z Městské bohumínské nemocnice. V online anketě jí dalo hlas přes 10 000 lidí. Další oceněné sestry vybírali samotné nemocnice. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Nikoly Birklenové je práce sester v nemocnicích nenahraditelná.
5: Zdravotnice, které jsou výjimečné nejen svými praktickými dovednostmi a odborností. Pro pacienty je ve chvílích nejistoty často stejně důležitý i jejich lidský přístup, upřímný zájem a trpělivost.
4: Oceněné byly zdravotní sestry ze 14 zdravotnických zařízení v regionu. Lidé v Bílovci můžou opět posílat své nápady na město. Radnice totiž vyhlásila už šestý ročník takzvaného participativního rozpočtu. Uzávěrka je do konce října. O vybraných návrzích pak budou hlasovat obyvatelé města.
6: V minulosti v Bílovci vyhrály nápady, jako je například dřevěný betlem v podloubí radnice, smyslově relaxační zahrada nebo dětské hřiště. Posledním vítězným návrhem bylo disk golfové hřiště, na které radnice přispěla částkou 200 000 korun. Z Bílovce Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Lidé v Horním Benešově na Bruntálsku se dnes můžou přijít podívat na prezentaci sociálních služeb v regionu. Přehlídka je připravená v tamní sportovní hale. Na místě bude například onkologická poradna, měření tlaku, cukru, ale i stánek s nutričními specialisty. A součástí akce bude také hudební program. Akce pro širokou veřejnost startuje ve 13 hodin. Dvojice akcí dnes v Ostravě připomene život a dílo dramatika, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Studenti Vichtrlova gymnázia předvedou ve Staré aréně inscenaci Havlovy hry Horský hotel. Klub Fiducia připravil literární procházku po místech, která jsou s Václavem Havlem spojená. Ostravané si taky můžou prohlédnout několik havlovských výstav a zahrát si pátrací hru. Podle organizátora akcí Petra Hrušky se na oslavách podílejí studenti i řada kulturních institucí.
7: Jako třetí největší město v republice si chceme Václava Havla připomenout skutečně důstojně, významně a široce. Takže je to taková komplexní akce, která zahrnuje divadelní vystoupení, besedy, happeningy a často i akce recesistického charakteru.
0: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty klesnou na 8 až 4 stupně, v údolích se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra pak bude skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů a vítr bude slabý, jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici D48 u Zelinkovic ve směru na Frýdek Místek se opravuje vodorovné dopravní značení. Jsou tam vozidla silničářů a do 14 hodin tam bude omezený provoz.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Připravené doktorka Kateřina Cajdamlová. A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
9: Opravdu?
8: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
9: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi? Voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijem tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit? Ta slina ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bumbat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bojte všichni novní, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zlata chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápí vám mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže zaprvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším jako senzorickým smyslem. Faktorem. Ano.

0: čemu tam dochází?
1: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
0: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
1: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1
0: mm. A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
1: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
0: Proč nám vlastně vysychá v ústech třeba, když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, hledáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
1: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. Aha. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zase dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
0: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
1: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
0: Ragády?
1: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny a ten zápach se může zintenzivňovat.
0: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
1: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
0: tak to
1: já to v sobě
0: to dýchá,
1: nemám.
0: Ne?
1: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
0: Nemá?
1: Patriku, nemá.
0: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
1: ano,
0: když to vlhkost dýcháme.
1: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a lup a jde to rovnou do krve, no to fakt ne.
0: Co za to třeba může? A taky jaké nemoci se mohou projevit díky tomu, že máme málo slin, nebo opačně, jak to funguje, tak to budeme řešit i s posluchači, protože ti se ptali už dopředu a máme připravené dotazy.
1: A teď se napijeme během písničky.
0: Dobře, tak jo.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsit, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny. Přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli. Takže trošku pozor, no. A snad to přejde, budem držet palce.
0: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
2: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domývá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl. No. Omlouvám se, že se opakuju.
0: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a reumatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena ze Vsetína.
2: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťasten. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být. A v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný. Pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím. A moc by mě zajímalo, jestli to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo. Vy jste to udělali a tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch Lipov, věk 72 roku a problémy máme ze suchosti v puse. Řečený jazyk, mám tam nějakou vyhlášku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně. Potřeboval bych poradit, co s tím. Prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona. Protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu, cucat, puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim. Já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: A to po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněla. Tak v okamžiku, kdy nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování, pusy, jakož výkání na prázdno nepomůže?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva. Tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Policie našla ve Frýdku Místku tělo pohřešované ženy. Případem se bude dále zabývat. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Lidé je musí na úřad poslat nejpozději do 16 hodin odpoledne. Poslanec Filip Turek poslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Zítra bude v regionu opět slunečno s teplotami do 23 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava Alenka Blažejová. Vítejte. Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve čtvrtek večer ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti jejího úmrtí dále prověřují, byla nařízena pitva. Policisté o tom informovali na dnešní tiskové konferenci. Už dříve uvedli, že matka dvou dětí nebyla před svým zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění její smrti zatím nevyloučili. Stav těla podle policistů odpovídá tomu, že žena zemřela v den, kdy zmizela. Lidem zbývají 2 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální volby ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně požádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
2: Průkaz je možné požádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil, cituji, za parazity. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu mu nařídil soud. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je plná trnkových větví, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací byla podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká jeho autorka Ivana Kuchařová.
4: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně by měli tu vodu tříštit jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, v údolích se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr bude slabý jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/57 přes Vrchy na Novojičínsku je omezený provoz, tvoří se tam kolony, dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za námi jsou další aktuální zprávy. Dnes odpoledne vám je připravuje kolegyně Lenka Blažejová. No a polence vás zdraví také Vítek Goršanov ze studia Českého rozhlasu Ostrava na startu pátečního dobrého odpoledne. To páteční zní vždycky tak trochu lépe, co si budeme povídat, milí posluchači. Před námi je víkend, počasí má být nádherné, tak věřím, že si jej společně ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava užijeme. Co se týká dnešního odpoledního vysílání, tak za malou chvilku tady pro vás budu mít další díl naší další řidičské abecedy. Tedy další nějaká zajímavá rada nás čeká, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Také se vydáme po stopách jedné významné památky, kterou najdeme v Ostravě Vítkovicích. No a už za malou chvilku se podíváme do útulku do Kopřivnice. Tam si o víkendu připomenou Světový den zvířat. Budete se moci nejenom seznámit se psy, kteří aktuálně hledají domov, ale vyslechnout si i přednášku kinologického klubu. Více informací k celé akci vám prozradíme už za malý okamžik. No a z muziky vás čekají třeba Paul Simon a Art Garfunkel, Olympic nebo Elán. Přeji dobré odpoledne.

0: Psí útulek v Kopřivnických Vlčovicích zve o tomto víkendu na prohlídku návštěvníky. V neděli si tam totiž připomenou Světový den zvířat. Připraven je i doprovodný program a my už teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava na telefonu vítáme Miroslavu Motlíčkovou z informačního centra, které akci pořádá. Paní Miroslavo, přejeme dobré odpoledne do Kopřivnice.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekněte úvodem, jak bude ten nedělní program vypadat?
1: Nedělní odpoledne začne zhruba ve 2 hodiny přímo v městském útulku v Kopřivnici. Návštěvníci si budou moci útulek nejen prohlédnout, ale podívat se, jak to tam funguje a samozřejmě se i seznámit s pejsky, kteří čekají na nový domov. Od 15:30 bude zhruba připravena přednáška kynologického klubu Kopřivnice a pro děti máme připravené malé stanoviště s hrami a úkoly. Chtěli bychom, aby to bylo příjemné pro odpoledne pro rodiny, aby lidé zjistili, že útulek není jenom místo, kam se psi odkládají, ale že je to místo, kde se o ně opravdu dobře pečuje a že se jim tam snaží najít nový domov.
0: Vy jste zmínila také přednášku kynologického klubu. Můžete alespoň nastínit, o čem bude?
1: Tak název přednášky je Lidé a psi, kvalitní harmonické soužití a my si myslíme, že je to téma, které se týká vlastně každého, kdo má psa, ale i lidí, kteří se psi běžně přicházejí do kontaktu. Bude se mluvit o tom, jak psům rozumět, jak s nimi správně komunikovat a nebo jak nastavit soužití tak, aby bylo příjemné a bezpečné pro člověka i pro psa. Je to zároveň hezké propojení s útulkem, protože právě správné porozumění psovi a zodpovědný přístup jsou důležité i tehdy, když si člověk psa v útulku adoptuje.
0: Mm-hmm. A je aktuálně ve vlčovickém útulku hodně psů bezdomová?
1: Útulku jsou v současné době pejsci, kteří na nový domov čekají. Je tam zhruba 10 pejsků a každý z nich má trochu jiný příběh a také jiné potřeby. Aktuálně je na webových stránkách psího útulku 7 pejsků k adopci, od mladých, temperamentních pejsků až po psy, kteří potřebují zkušenějšího člověka a více trpělivosti.
0: Na Světový den zvířat, který oslaví v Kopřivnici Vlčovicích v psím útulku, nás pozvala Miroslava Motlíčková z informačního centra. Já přeji, se celá akce vydaří, děkujeme za aktuální a cenné informace a přejeme krásný pozdrav do Kopřivnice a krásné odpoledne.
1: Moc krát děkuju, také přeji krásné odpoledne.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Svatá pravda, boží mlejny, melou zpívala Eva Farná 9 minut před 14:30 v pátek odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jste-li řidiči, zbystřete, můžete si teď s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. Dnes budeme hovořit o tom, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Po dopravní nehodě většina řidičů spolupracuje a snaží se situaci co nejrychleji vyřešit. Někdy ale nastane chvíle, kdy druhý účastník odmítá komunikovat nebo nechce poskytnout potřebné údaje. Znáte odpověď na otázku, co dělat, když druhý řidič po nehodě odmítá spolupracovat? Jak to tedy je? Co mám dělat? Sdělí plukovník Jan Straka.
3: V okamžiku, kdy nejsou splněny podmínky pro oznámení dopravní nehody policii, to znamená, že v tu chvíli bych si s tím druhým účastníkem měl vyměňovat ty údaje, které mi slouží pro vyplnění například toho euroformuláře nebo bouračky, tak potom ten druhý řidič, který se mnou nespolupracuje a odmítá ty údaje sdělit, porušuje zákon. On je povinen, stejně jako já, poskytnout ty údaje. V okamžiku, kdy to neudělá, mohu zavolat policii, která rozkol mezi námi vyřeší.
2: Co dělat, když druhý řidič nebude souhlasit s tím, že to zavinil, nebo mi dokonce bude tvrdit, že někam pospíchá a musí hned odjet?
3: Samotné zavinění, tak to není ta podmínka k tomu, aby bylo nutné věc oznámit policii. Sama pojišťovna v případě nahlášení té konkrétní dopravní nehody může stanovit, komu vyplatí a jakým způsobem. To samozřejmě není otázka pro nás. Pojišťovna pro rozhodnutí náhrady škody nepotřebuje rozhodnutí policie o tom, kdo to zavinil. Jak už jsem říkal, tak jsou tam nějaké povinnosti toho účastníka. A v okamžiku, kdy on odmítá, tak není problém tu policii zavolat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A pokračovat bude i zítra, kdy si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Tak co myslíte, může nebo nemůže? Dozvíte se zítra.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

V reportáži se za malou chvíli na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vydáme do ostravských Vítkovic, kde píše další epizodu příběh věžních hodin tamního kostela svatého Pavla. Věž dostala nové ciferníky s římskými číslicemi, no a staré sundané pak putovaly k uskladnění. Jeden z nich už má ovšem nového majitele. Uslyšíte více už za malou chvilku po písničce Jana Kalouska.

0: Výměnu ciferníků absolvovala nedávno věž kostela svatého Pavla a v Ostravě Vítkovicích. Ty staré s arabskými číslicemi dosloužily, ale parádu místo na věži mohou dělat jinde. Jeden z nich už našel nového majitele v dražbě. Na místě natáčela redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Kostelní věž od svatého Pavla, Vítkovický kostel na Mírovém náměstí, se pyšní vlastně novými ciferníky. Petr Lexa Přendík, kronikář a historik ostravský, se podílel na výměně těch věžních hodin. Staré ciferníky jsou čtyři, protože je nahradili čtyři nové. Co s nimi?
2: Tak původní předpoklad byl takový, že skončí ve šrotu, ale já jsem navrhl panu faráři Rusnákovi, že bychom tyto ciferníky mohli zatím uklidit do nádvoří Vítkovické radnice a že by bylo možná fajn, nech ještě takzvaně něco vytřískat doslova, že by mohli jít do dražby. No a skutečně farnost s tím souhlasila, podpořil to dokonce i městský obvod Vítkovice a na počátku září se konal již šestý ročník tradiční akce Den Vítkovic, tentokrát to probíhalo v divadle Mír a jedním z takových středobodů celého programu byla dražba hodinových ciferníků. Takže jsem stál na pódiu, v sále bylo nějakých 300 lidí a čekal jsem, nakolik se cena vyšplhá.
1: Přemýšlím, jestli se někdy konala dražba něčeho takového, jako je hodinový ciferník.
2: No, myslím si, že to je něco netypického.
1: První možná v historii.
2: Možná, že ano. Odhadoval jsem, že cena bude 2,5 tisíce korun. To byla taková moje představa, za kterou by se to mohlo vydražit. Takže jsem dal do publika informaci, že jsem ochotný přihodit jednu korunu a zdáli dá někdo více. Věřte, nevěřte, ozvalo se ticho. Tak jsem si říkal, tak to bude teda solidní ostuda a malér, ale na druhou stranu jsem si říkal, tak ciferník za korunu se hodí. Nakonec ale přihlásil po zhruba 10-sekundovém tichu další účastník, dal 2 koruny, no a pak to jelo, hnedka to začalo jet po 500, pak po tisících, dokonce to překročilo 10 000, 20 000 a zastavilo se to na příjemné částce 21 500 korun. Takže už proběhlo také vyrovnání a nový vlastník jednoho z hodinových ciferníků předal šek na tuto částku Vítkovické farnosti a tato použije na renovační práce, které probíhají na střeše už několik let tohoto kostela, takže jsem rád, že i starý šrot vlastně zase podpořil obnovu kostela svatého Pavla.
1: No a to je jeden ciferník, co další tři?
2: Další tři ještě pořád odpočívají, jeden je ve farnosti aktuálně umístěn, dva čekají ve Vítkovické radnici, no a už jsme se dohodli, že vlastně ten zájem byl poměrně velký a že by bylo fajn u příležitosti lednového reprezentačního plesu městského obvodu Vítkovice ohlásit dražbu číslo 2.
1: Ano.
2: Tak jsem zvědavý, my už teďko máme představu, za kolik by asi to mohlo být. No a zase bude to částka, která pak bude předána Vítkovické farnosti na opravy kostela.
1: Když jsme vlastně u ciferníku, popišme ten artefakt. To není úplně miniaturní záležitost, co takový vydražitel s tím předmětem může potom počít?
2: No tak je příjemné, že on se vleze do bytu, takže pokud máte volnou stěnu a chcete tam ciferník, tak on se tam vejde, protože průměr je nějakých 215 cm. Mm-hmm. Váha není až tak velká, je to poměrně tenký smaltovaný plech, takže je to docela pěkný motiv na to, jak vylepšit třeba nějakou místnost nebo nějakou jinou stavbu. Součástí je i osvětlení dobové toho ciferníku a také hodinové ručičky. Takže krom stroje vlastně dostanete kompletní servis. No a objevila se také otázka, už když se ty ciferníky měnily, kde nebo kdy ty ciferníky vlastně vznikly. Mm-hmm. Udělala se dokonce jakási veřejná diskuze, městský obvod udělal soutěž, aby někdo předložil důkaz fotografický, od kdy tam ty věžní hodiny nebo ty ciferníky byly. Nepřišla žádná uspokojivá odpověď. Nakonec se mě podařilo objevit pár snímků z demolice anglické kolonie v 70. letech, kde je vidět, že jsou ještě jiné ciferníky a na konci 70. let už jsou tyhle ty aktuální ciferníky,
1: ano.
2: Takže počítáme, že přibližně někdy okolo roku 1975 tam ty ciferníky přibyly a byly tam vlastně až do roku 2026.
1: Takže zajímavý osud, ještě tři z nich může potkat.
2: Ano, ještě můžou najít nový život.
1: Můžou najít nový život. Mimochodem, vy víte, co ten první vydražitel s tím ciferníkem počne?
2: Dokonce to vím, protože je to jeden z mých dobrých přátel a počítá osadit tyto ciferníky na svém domě ve Vítkovicích přímo, takže zůstanou v místě svého určení.
1: Z Ostravy Vítkovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
0: Přerovsko z částí Novojičínska bude mít po podzimních volbách nového senátora. Dlouholetá zástupkyně obvodu číslo 63 Jitka Seitlová se rozhodla svůj post neobhajovat. Nahradí jeden ze čtveřice kandidátů. My vám je v našem vysílání představíme už za malou chvíli.

0: V říjnových volbách lidé rozhodnou nejenom o složení obecních a městských zastupitelstev, ale i o podobě horní komory parlamentu. Senátní volby se budou týkat třetiny obvodů. V Moravskoslezském kraji se jedná o celkem 4 obvody. Dnes se zaměříme na Přerov z částí Novojčínska. O post senátora se tam uchází 4 kandidáti.
1: Volby 2026.
2: Senátní obvod 63 zahrnuje část bývalého okresu Přerov a západní část Novojčínska. Jeho součástí je více než 100 měst a obcí. Zatím obvod zastupuje v horní komoře parlamentu Jitka Seitlová, zvolená za KDU-ČSL, která se rozhodla svůj mandát neobhajovat. V senátním obvodu 63 Přerov je chtějí nahradit 4 kandidáti a ty si teď představíme v abecedním pořadí.
1: Volby 2026.
3: 55-letý Dan Chromec je kandidátem hnutí Svoboda a přímá demokracie. Působí ve funkci radního Olomouckého kraje a je taky městským zastupitelem v Přerově. Na otázku, proč kandiduje právě v obvodu 63, uvedl, že v regionu žije a zná ho. Na dotaz, co považuje za největší problém obvodu a jak by ho chtěl řešit, Chromec odpověděl, že pro region je zásadní bezpečnost lidí, doprava a celkový rozvoj. V Senátu chce hájit především suverenitu a bezpečnost Česka. Pokud by získal mandát senátora, chce se této práci věnovat naplno.
2: O post senátora v obvodu 63 bude usilovat taky 40-letý vědec, podnikatel a uvolněný radní města Přerova Jakub Navařík. Kandidát za ODS považuje přerovský obvod za svůj domov. Jako senátor by usiloval o rozvoj regionu, který se podle něj postupně vylidňuje. Mezi Navaříkovy priority patří podpora rodiny, kvalitního vzdělávání, ochrana životního prostředí a vytváření podmínek, aby mladí lidé měli důvod v regionu zůstat. Pokud by byl zvolený senátorem, vědecké činnosti by se věnoval pouze ve volném čase.
1: Volby 2026.
3: Ohlasy voličů v obvodu 63 se bude ucházet taky kandidát České strany národně sociální Marek Obrtel. 59-letý lékař záchranář Marek Obrtel se v regionu narodil a žije v něm. Ve funkci senátora by se chtěl soustředit především na zdravotnickou problematiku, výchovu ke zdravému životnímu stylu, ale třeba taky na zemědělství, potravinářství a ochranu půdního fondu. Pokud by byl zvolený senátorem, ve své profesi by zůstal aktivní. V jakém rozsahu by vykonával, si zatím netroufá odhadnout.
2: Čtvrtým kandidátem do horní komory parlamentu za obvod 63 je primátor Přerova a poslanec Petr Vrána z hnutí ANO. 51-letý politik považuje region za svůj domov. Jako senátor by se chtěl zasadit například o lepší dostupnost zdravotní péče v malých obcích. Podpořit chce taky samosprávy ohledně akceleračních zón. Důležitá je podle ní i stavba bytů a parkovacích míst ve městech. Pokud ho lidé zvolí do senátu, poslanecký mandát by mu automaticky zaniknul.
1: Volby 2026.
3: Předvolebním vysílání Českého rozhlasu jsme vám představili 4 kandidáty, kteří budou ve volebním obvodu 63 Přerov usilovat o post senátora. Volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října souběžně s komunálními volbami. Případné druhé kolo bude o týden později. Josef Čermák,
2: Alenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Na viděnou to byl i Krištof, já rozhodně na viděnou neříkám, naopak my se neloučíme, naše odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje už za malou chvilku dalšími aktuálními zprávami. Novou naučnou stezku mohou využít lidé v Čakové na Bruntálsku. Postavila ji obec a mapuje historii a tradici myslivosti v Čakové. Podrobnosti v dalších aktuálních zprávách přesně v 15 hodin. Do té doby nám ještě zahraje a zaspívá populární dvojka Eurythmics a já vám popřeji krásné páteční odpoledne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Okolnosti úmrtí teď vyšetřuje. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než miliardu korun určenou mimo jiné Slovensku. Čaková na Bruntálsku dokončila novou mysliveckou stezku. Zítra bude v našem regionu slunečno s teplotami až 23 stupňů. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti Frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy. Potvrdil to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
5: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
4: Justiční databáze InfoSoud, Infojednání a elektronická úřední deska se potýkají s několikadenním výpadkem. Ministerstvo spravedlnosti informovalo na síti X, že nedostupnost stránek způsobily technické problémy a že pracuje na zprovoznění databází. Nefunkční jsou i weby Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Novou naučnou stezku můžou využít lidé v Čakové na Bruntálsku. Postavila ji obec a mapuje historii a tradici myslivosti v Čakové. Stezka vznikla ke 30. výročí vzniku tamního mysliveckého spolku. Naučná trasa je ve vrchní části obce a vede od úpatí vrchu Skalka podél Jeleního potoka k rybníku nedaleko lokality u Jelena.
6: Trasa má celkem 7 zastavení. Jde třeba o myslivecký posed nebo bludiště. Zároveň se můžou lidé naučit poznávat stopy zvířat a rozpoznávat zvuky zvířat. Z Čakové Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko anebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
7: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
4: A jak bude v noci jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, v údolích se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty až 23 stupňů, na horách do 18 a vítr slabý, jeho západní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na Místecké ulici v Ostravě ve směru do Přívozu je nehoda osobního a nákladního auta a je tam kolona, dejte na to velký pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: Příjemné páteční odpoledne, také 4 minuty po 15. hodině. Vám ze studia přijde také Vítek Goršanov. Pokračuje vysílání Českého rozhlasu Ostrava a to naším pravidelným pátečním seriálem Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Nečekaných útoků na lidi a dokonce i na děti přibývá. Je dobré si zopakovat, jak bychom se měli v takové situaci chovat. A právě na to se zaměříme v dnešním vysílání pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu, kam nás zavede náš kolega Artur Kubica už za malou chvilku. Do té doby nám zaspívají Karel Černoch a Věra Martinová a já vám popřeji krásné odpoledne.

0: Tak schválně, milí posluchači, věděli byste, jak reagovat v situaci, kdy vás ohrožuje nebezpečný člověk, kterému je úplně jedno, koho usmrtí, má prostě chuť zabíjet, to je ale drsné téma, nicméně i přesto vás zveme k dalšímu dílu našeho seriálu Bezpečný průvodce džunglí zločinu s naším kolegou a redaktorem Českého rozhlasu Ostrava Arturem Kubicou.
1: Naším dnešním hostem je policejní preventista Miroslav Kolátek a společně se zaměříme na takzvané měkké cíle, což jsou lidé, kteří se mohou kdykoliv dostat do kontaktu třeba s šíleným střelcem, člověkem, který má jediný cíl – zabíjet. Zajímalo nás, co v takových chvílích dělat, jak se chovat třeba v nákupním centru nebo ve škole plné dětí.
2: Nejlepší je, pokud mi to situace dovolí, tak z toho místa utéct. A nejde o bezhlavý útěk, ale vyhodnotit tu situaci, jestli mám volný prostor, jestli můžu utíkat. Pokud nemůžu utéct, tak potom využít, pokud jsem v nějaké budově, využít jakékoliv místnosti, kde se můžu uschovat, kde se můžu zabarikádovat. Tu dobu, kdy já se tam zamknu, zabarikáduju, tak je důležité zhasnout světla v té dané místnosti, utlumit si mobilní telefon, ale nejenom zvonění, ale také vibrace, protože i ty vibrace můžou přinést nějaký zvuk, sednout si co nejdále ode dveří. Pokud se dostanu do třetí situace, to znamená, že jsem třeba někde zabarikádovaný, ale ten útočník z nějakého důvodu se o mě dozví a dobývá se do té místnosti, tak nastává vlastně okamžik, kdy jsem donucen bojovat o svůj holý život.
1: Spousta lidí o takové situaci uvažuje, má třeba svou zbraň, mají se bránit, mají pomoci ostatním?
2: To bych asi nepaušalizoval, já bych to vždycky vyhodnotil podle konkrétní situace. Pamatujeme na to, že ty situace, které jsou na střelnici a potom při tom útoku jsou naprosto rozdílné, co se týče třeba stresu. Na střelnici já střílím v klidu do papírového terče, kdežto v situaci, kdy se střílí po lidech, umírají lidé, všude kolem je krev, řev a tak dál, tak může být velmi stresová a tady bych fakt vyhodnotil, jestli na to mám a jestli se chci do toho pouštět. Policisté jsou na to vycvičeni, nicméně je třeba mít na paměti, že i to jsou lidé, kteří jsou ve stresu a i pro ně je to stresová situace, protože každá taková situace je pro toho policistu nová.
1: Vy máte děti, ty jdou do školy, něco takového se může přihodit. A co jim řeknete, těm svým dětem, jak je naučíte v takové situaci reagovat?
2: Ty děti by měly být informovány o tom, že v takových situacích by měly poslouchat toho dospělého. A právě proto my jezdíme školit ty dospělé, ty dospěláky, kteří s těmi dětmi pracují, kteří je mají v tu danou chvíli na starosti. A právě proto jezdíme provádět školení měkkých cílů učitelům, úředníkům, ale tady v tomhle případě učitelům, kteří by měli potom vědět, jak se správně zachovat. To znamená s těmi dětmi třeba, pokud mají možnost, pokud jim to situace dovolí, opustit tu danou školu. Pokud ne, tak ten učitel zase školíme je, aby věděl, že se má zamknout, za jakých podmínek, jak se to dělá. Jenže tady bývá spoustu komplikací v tom, že oni nemají třeba klíč od té dané třídy, takže jim říkáme, ty klíče je třeba mít u sebe, buď v té dané místnosti, nebo aby měl ten učitel univerzální klíč, aby to zamknutí bylo vůbec možné provést. Potom, jak už jsem říkal na začátku, tak když dochází k situaci, kdy ten útočník se dostává skrze ty dveře, tak jakým způsobem se v tu chvíli zachovat? Uvědomit si, že bojuju tady o svůj život, mám na starosti i kupu dětí, co v tu danou chvíli dělat, abych ten útok pokud možno zmařil?
1: Jak přivolat pomoc? Jak mám reagovat?
2: Důležité je, když už jsem v bezpečí, když, dejme tomu, jsem zabarikádovaný v té dané místnosti, tak volat linku 158, což je přímá linka na toho operačního důstojníka, říct mu ty nejzásadnější informace, že dochází ke střelbě, kde dochází ke střelbě. Pokud mám ty informace, tak třeba, že tam je nějaký ozbrojený pachatel nebo je jich víc, kolik tam je zraněných lidí. Ale hlavně důležité je neukončit ten hovor, být na drátě k dispozici tomu operačnímu důstojníkovi, protože ten vlastně zjišťuje veškeré informace, které jsou důležité pro efektivní provedení samotného zákroku a následně předává těm zakročujícím hlídkám.
1: A když hlídka přijede na místo, Tak jak ona pozná, že já nejsem ten útočník, že nejsem nebezpečný?
2: Ta hlídka to nepozná. Ta hlídka jde samozřejmě po někom, kdo má zbraň. Pro ty lidi, kteří jsou tam domácí, je dobré vědět, aby neměli nic v rukou, nic, co by připomínalo zbraň. My se na těch našich školeních snažíme těm lidem říct, informovat je, aby v takových chvílích neměli v ruce zbraň, pokud možno měli ruce nahoře, aby ti policisté, kteří zasahují, věděli, že to je pro ně čistý prostor.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu. Každý pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Na podporu rodin, které chtějí zůstat spolu až do konce s odbornou pomocí třineckého mobilního hospicu, se uskuteční hned několik netradičních akcí. Už tuto neděli to bude třeba spanilá jízda motorkářů. Podrobnosti nabídneme v našem vysílání už za malý okamžik.

0: Město Třinec zažije spanilou jízdu motorkářů. Jezdci se ale akce nezúčastní jenom pro radost. Svojí jízdou chtějí podpořit lidi na sklonku života a jejich rodiny a zvýšit tak povědomí o službách mobilního hospice. Akci organizuje Medika Třinec a koná se už tuto neděli. Když jeli motorkáři pro Mediku loni poprvé, vyrazilo jich do třineckých ulic okolo 70.
1: Medika Třinec má několik zajímavých akcí na podporu kampaně Papučový den a dožít doma.
2: Ano.
1: A začínáte tou jízdou, spanilou jízdou motorkářů?
2: Ano, je to tak. Začínáme spanilou jízdou motorkářů, která bude už tuto neděli, bude krásné počasí.

0: Takže se moc těšíme, jak objedeme Třinec a jak tímto netradičním způsobem podpoříme tu myšlenku, že dožít doma je to, co chce většina lidí.
1: Medika Třinec, mobilní hospic. Tak to bude hodně vidět, vlastně, když motorky projedou celým Třincem.
0: Akce slouží k tomu, aby lidé věděli, že tady tato služba v našem regionu je, protože hrozně často se setkáváme s tím, že lidé přijdou pozdě, anebo o tom vůbec nevědí, že můžou být spolu doma se svým nejbližším, když odchází, s podporou profesionálního týmu, lékařů, sestřiček, sociálních pracovnic a tak dále.
1: Říká Marta Bartnická. A jak vás to napadlo, jízda motorkářů?
0: Je to nápad naší kolegyně Soňky, která jezdí sama s manželem a takhle jí napadlo, že vlastně i tímto způsobem, když běháme pro hospic, tak můžeme i jezdit pro hospic.
1: Jaký to bude mít program tady za motorkářů? Říkala jste, že se uskuteční v neděli.
0: Je to v neděli, začínáme srazem ve 13 hodin a ve 14 hodin vyrážíme do ulic, řekněme. Celá trasa trvá necelou hodinu, projíždí hlavně Třincem, ale i Vendryní a Bystřicí.
1: Já jsem si všimla, že už se na to dole chystáte, že tam máte takový rozpis tabulky, kdo co zařídí, kdo upeče buchtu.
0: Ano, ano. Slyšeli jsme, že motorkáři mají rádi buchty i kafe, tak to vše se snažíme zařídit, i nějakou teplou polívku, ať je to nejenom setkání pro podporu té paliativní péče, ale i pro takové jako společenské setkání osob, kterým záleží i na takových jako těžších tématech.
1: Říkala jste, že to je na podporu toho, aby se lidé dozvěděli o tom, že v Třinci tady mobilní hospic funguje, že ta možnost tady je. A potřebujete sehnat třeba i peníze pro vaši činnost?
0: Ano, tato činnost není zcela hrazena zdravotními pojišťovnama, takže musíme každý rok sehnat 20% od dárců a těch 20% symbolizuje 2 miliony korun, což není malá částka, ale my víme, že to má smysl a chceme, aby o tom lidé věděli a když nás budou podporovat, tak budeme jenom rádi. A v letošním roce máme v rámci naší kampaně hlavní cíl a tím je najít pravidelné dárce. Náš klub pravidelných dárců Medika, který jsme založili letos, se jmenuje Zicher klub. Zicher znamená slezská jistota a to je právě to, co chceme dát rodinám tady v okolí. Chceme, aby měli jistotu, že tady ta péče bude, když budou potřebovat.
1: Dodává Marta Bartnická, Střince, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Novina houbařská soutěž v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. A někdo jako první zareagoval na naši výzvu. Haló, kdo tam?
2: Dobrý den, tady je Petr z Havířova.
1: Petře z Havířova, zdravíme vás. Tak co letos, jaká byla úroda hub zatím?
2: Hub, no, moc ne, nebyl čas, byli jsme na dovolené. Ale chystáme se zase do lesa, no, snad bude lepší.
1: Mám to podobně, trošku mě znervozňuje to sucho posledních dnů, tak uvidíme.
2: No,
1: každopádně si budeme držet palce a možná, že se do lesa vydáte i s houbařským náčiním, které teď můžete vyhrát. Mm-hmm. Vybavení pro správného houbaře od Českého rozhlasu Ostrava, to znamená nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka a rolnička do lesa, kdyby náhodou nějaký ten medvěd. Znáte to,
2: jo?
1: Tak Petře, tahle houba, o které dnes bude řeč, roste velmi hojně od podzimu až do nástupu mrazů. V listnatých i jehličnatých lesích, ale i v parcích, sadech, zahradách a někdy na loukách. Často roste ve skupinách nebo v kruzích a je nápadná svou fialovou až modrofialovou barvou. A já se ptám, o kterou houbu jde? Tak za A lakovka ametistová, za B choroš šupinatý, anebo za C čirůvka fialová?
2: No, to jste mi dal těžkou otázku.
1: Tak pokud jste poslouchal větu před malou chvilkou.
2: Jo, já vím, vzpomínám, že to zase.
1: No, už jsem se lekl. Taková nápověda, že jo, že je nápadná svou fialovou až modrofialovou barvou. Sbíráte vy čirůvky, Petře?
2: Já moc ne, já houby moc neznám. Jako znám, jo, ale nemoc, takže spolehám na ženu.
1: A já spolehám na hřiby teda, většinou taky. Tak jo, já vám blahopřeji.
2: A to sebe hodit, možná, že už nebudu potřebovat v lese, že?
1: No, věda, a atlas máte právě teď od nás a k tomu ještě nožík, síťovku, pláštěnku, rolničku do lesa. Tak ať se vám daří i v říjnu na houbách v lese, ať hodně nazbíráte a ať se máte hezky.
2: Dobře, děkuji vám.
1: Krásný den a hezký víkend. Mějte se, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava, posloucháte páteční Dobré odpoledne. Už za chvilku si budeme povídat o vodě. Kdy nám může škodit, tak to prozradí právě teď kolega Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že když člověk vypije moc vody, může ho to i zabít? Voda je zcela zásadní pro život, jak ho známe. Ve vodě na planetě Zemi život kdysi dávno vznikl a ke své existenci ji potřebují všechny živé organismy. Když se vody tělu nedostává, mluvíme o takzvané dehydrataci. U člověka, jehož tělo tvoří voda zhruba ze 60 až 70%, mluvíme o dehydrataci ve chvíli, kdy je výdej tekutin vyšší než jejich příjem. Vodu z těla ztrácíme například pocením nebo při průjmových onemocněních, jako jsou cholera či tyfus. Ta můžou vést až k dehydrataci způsobující smrt. Jenže obdobné riziko nám hrozí i při nadměrném příjmu tekutin. Hyperhydratace, neboli otrava vodou, způsobuje, že se nám krevní plazma příliš naředí a tím se naruší rovnováha elektrolytů v těle. Důsledkem je porucha mozkových funkcí. Tento stav přichází ve chvíli, kdy člověk vypije v krátkém čase 5 a více litrů vody. Z různých soutěží v pití vody nebo extrémně časově a fyzicky náročných sportů jsou známy případy, kdy účastník po požití velkého množství vody opravdu zemřel.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak už z našeho vysílání dobře víte, letošní rok je už desátým pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí, no a my si jejich recepty postupně každý týden připomínáme. Tuto neděli nás čeká, pozor, úplně poslední takový recept. Péct kynuté rohlíčky a máčet je v másle bude tentokrát šéfkuchař a porotce Roman Paulus. Připomene nám tak sladkou pochoutku od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku, která vyhrála ročník 2025. Za Romanem Paulusem domů se vydal kolega Patrik Rozehnal.
1: Já tě vítám opět po několikáté v pochoutkovém roce, Romane.
2: Já jsem, Patriku, rád, že mě vítáš u mě doma.
1: Já tě vítám do rozhlasu, ale já jsem rád, že jsem mohl přijet. Ano. Je to vzájemné vítání, tak jsme rádi, že se vidíme. Pečeš rád?
2: Já peču úplně hrozně rád. Já si totiž dokonce myslím, že se stal omyl, že jsem se stal kuchařem, měl jsem být cukrářem. A tady ten recept ve své jednoduchosti, tak já jsem si 100% jistý, že to bude jako něco velkého, jak se říká dneska.
1: No velkého, ono se to těsto díky kvásku úplně samo zvedalo.
2: Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku.
1: A pak jsme ho museli zpracovat do tvaru rohlíčku, takže nejprve vyválet. Ale jak?
2: Jako kdyby to byla...
1: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem. Moravský šulánek, ne?
2: Přesně to jsem chtěl říct, ano.
1: Tyhle máslové rohlíčky vás překvapí. 3/4 kila másla se na ně spotřebuje, ale stojí to za to.
2: Já už bych to chtěl jíst.
1: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří. Je to úplně jednoduché, ale tak dobré.
2: Já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: A byl to letos poslední soutěžní recept. Kynuté rohlíčky máčené v másle v provedení šéfkuchaře Romana Pauluse. Krok za krokem vás je naučíme dělat tuto neděli dopoledne po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale jeho recept najdete už třeba teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od paní Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Hlasování spustíme právě tuto neděli v průběhu pořadu Pochoutkový rok, tak se zapojte, bude se hrát o velké ceny.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Miroš Birku střídá Michal David v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvilku další aktuální zprávy, blíží se 16. hodina. No a protože je pátek, tak po 16. hodině nás čeká poslední humoriáda tohoto týdne. Dnes nás bude scénkami bavit herec a dabér Ondřej Kepka. Hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Státní cenový strop pro naftu mírně klesne, u benzínu se naopak zvýší. Do Česka míří až tisíce řidičů na nelegální tuningový sraz. Policie bude v pohotovosti. V Nýtku na Třinecku se objevil mladý medvěd, zachytila jej fotopast. Zítra bude slunečno a opět velmi teplo, až 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava, vítá vás Lenka Blažejová. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře. Řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléře, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnic i policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
2: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
0: Nezákonný sraz by se měl podle informací dopravní policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Fotopast v Nýtku na Třinecku zachytila v pondělí mladého medvěda. Informovala o tom Česká televize, podle které jde o plaché zvíře, které se drží dál od lidí. Medvěd nezpůsobil žádné škody na dobytku ani včelstvu. Zvíře se aktuálně pohybuje okolo hranic se Slovenskem a s Polskem. V tomto období medvědi často hledají potravu před zimním spánkem. Ostravské městské lesy vybudovaly síť nových chodníků mezi mokřady v Bělském lese. Podmáčené území v Ostravě si tak můžou návštěvníci lesoparku projít suchou nohou. Chodníky spojují nedávno vybudované atrakce mezi studánkou, nazvanou Starobělské Lurdy, a mezi hřišti ve Výškovicích.
3: Víc než 600 metrů chodníků taky drží chodce ve vymezeném koridoru, což chrání okolní přirozený biotop. Lesníci vysadili i nové vodomilné rostliny. Kdo by se chtěl v mokřadu zdržet déle, může se posadit na lavičky nebo dřevěné plošiny mezi stromy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, anebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně Celsia a v údolích se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr slabý jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě aktuálně z dopravy na silnici mezi obcemi Kozlovice a Tichá na Frýdecko-Místecku zasahuje policie u nehody dvou osobních aut, provoz je tam omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
4: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
1: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplné nesmysly, třeba, že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, upřesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na jeviště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože scénář jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno, a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních cen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra, a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku. Výjimečně.
0: Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá: ach, Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to: no to já tuším, Jiří. A teď jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samejch radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jakej? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá: okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona: a to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. Ha, to nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák, nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilí samec, dámy a pánovi, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No, to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měli kupovat. Jo, že je to strašně urychlo.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak, prosím.
3: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
4: Díky.
3: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů. A těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
2: Ano, třeba možná. Třeba možná už pondělí, děkuju. Mějte se. Děkuju, naslyšenou.
3: A Zelenku si dám.
2: Ano, mám zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Ještě dobře, díky.
4: Dobré lečo.
2: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló.
5: Tady je Jirka, dobrý den, já na vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
2: taky.
4: Děkuju a taky, ano.
5: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
2: Ano.
6: Zdravím vás všetky, tady krásně svítí slunečko.
2: Ale to je dobře.
6: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
2: A to nebyla slazená minerálka, ne?
6: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
2: Je takhle. No vy si užíváte.
6: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.
2: Určitě.
6: Všecko bolí a teď se to ještě víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
4: Děkuju, no. Zdravím do Luhačovic, mě je velmi milých, ano.
2: Ano.
6: Děkuji.
2: Tak ať vás to nebolí.
6: A já bych si vybral pokračování.
2: Ano, děkujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
7: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
4: No prosím.
2: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
4: Naschledanou.
2: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
4: Já myslím, je to jasné.
2: O rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ustavičná záludná nebe.

petice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu, náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě

0: židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
1: Malý Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? No, jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus, no tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pojďme, maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka, tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Potká se pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni, Kon, taky? A co, nešli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílýho vína, za chvilinku přinesou rybičku na stříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A Kon pojedá, berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich, Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se takovou chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá Malcajt. A Kon říká, tak tohle to je Kinderstube, jo, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment, Kon, moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se pozná židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak si ptám, jak se mají. No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu. Povídá, jedu do války. Na středním východě je zle. Moje vlastně potřebuje. Jedu bojovat. A kdyby náhodou, mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šláp na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Tomáš Töpfer, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
0: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
3: Tak to bude určitě.
0: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco jasně. Tam
3: objeví
0: budou dělat.
3: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Töpfer Ačko, Spable Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme, hezký víkend. Tak další, prosím, dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mm-hmm.
4: Dobře, máme hezký zapsáno.
6: Týdne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré
7: ano,
4: odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak, jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. On si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za 100 000 dolarů? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za 20 dolarů? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva. A pan Kon říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme 2 600 dolarů. A pardon, promiňte, 2700 dolarů, já jsem ještě zapomněl připočítat 100 dolarů za používání tenisových kurtů. Pan Pon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Ne, promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel, nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, to jsem 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto takhle schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zase neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a pojídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Bohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Bohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Bohrádku. Oni nejsou z Bohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jinýho. Jedou do Bohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladý, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucií Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
7: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Halo, halo.
3: Halo. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Já vždycky, jak vidím Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale když už je vůbec nestárnete, to si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: bez pochyby.
1: Tak, milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme.
1: Buďte zdravá.
2: A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás, oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo,
2: ale děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spejbl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spejbl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci,
2: a
1: která
2: už máme
1: to
2: další,
1: taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.
7: Och jo, a jsme u cíle.
8: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
9: Belko, krabic.
10: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
7: No, a to je právě náš cíl.
10: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
8: A vyrazíme vpřed, vstříc dobrodružství.
10: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
7: Už mají zavřeno.
10: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
9: I ne, vždyť se tam svítí.
10: Ale je zavřeno.
9: Tak proč se tam svítí?
10: Kvůli zlodějům, Máničko.
8: A proč, když zloději mají baterky?
7: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
10: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
7: A děte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
10: Vy zlí.
7: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
8: Májo!
7: Hurvejš, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
8: To nejsou dveře, ale vrata.
9: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
7: Tak hudlaž nepřekážej, ať jí dál.
11: No. To nejde, já nemůžu otevřít dveře.
7: Jak to?
11: No hele, táhnu a táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
12: A co stojí, Hurvínko, psáno tady na té cedulce?
11: Tlačit.
9: No tak tlač.
7: Prosím tě, půjste, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím, vstupte.
10: Tak kam půjdeme nejdřív?
7: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
11: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
7: Nech toho. Potřebuji ti koupit ponožky.
11: Na nožky?
7: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
9: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
11: No dovol.
9: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
12: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
7: Jo, jo, už jdu.
12: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
7: No jo.
10: Je, a hneme se.
12: Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
9: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
12: Proč?
9: Protože už ho měl někdo v puse.
12: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
9: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
11: Cože to?
9: Nejím maso.
11: A proč?
9: Protože mám ráda zvířata.
11: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
9: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
11: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
9: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
11: A proč ne první?
9: Protože seš hlupák.
12: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
1: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
2: Ano,
1: nebo veganka, nebo co?
2: Jsem překvapen.
1: Dokonce. Tak Hurvínek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
2: No já jsem měl tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvínkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
1: Dokonce.
2: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Já jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvínka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No tak to je jenom taková vzpomínka.
1: Takže se spodíle na nahrávkách těchto slavných herců.
2: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
1: mají tam sochu svoji.
2: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
1: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřeji, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší.
2: Ano.
1: My ti věříme, že to tak bude.
2: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že
1: a
2: to opravdu se
1: hezký
2: vyřeší,
1: podzim.
2: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Policie našla tělo pohřešované matky dvou dětí z Frýdku Místku. Vyšetřovatel zjišťuje, proč hořel bytový dům ve Výstavní ulici v Ostravě. Pět lidí se nadýchalo kouře a skončilo v nemocnici. Na Přerovsku platí zákaz odběru vody z řek a potoků až do konce října. Zítra bude v regionu hezky, slunečno, teploty do 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Policisté potvrdili, že tělo nalezené u skládky ve Frýdku Místku patří pohřešované matce dvou dětí. 38letá žena zmizela na začátku září. Špatně dostupné místo policisté prohledali ve čtvrtek na základě stop z kamerových systémů. V lokalitě nasadili speciálně vycvičeného psa. Doplní to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
5: To místo rozhodně není příhodné pro procházky. Je to poměrně daleko od Frýdku Místku, v řádu jednotek kilometrů. Procházet se tam téměř nedá. To je velmi složité, ten terén. Stav těla a všechny informace, které byly, tak odpovídají tomu, že zemřela ten den, kdy začala být pohřešována.
4: Pět lidí se nadýchalo kouře při čtvrtečním požáru bytu v Ostravě Mariánských horách a skončilo v péči zdravotníků. Policisté ve spolupráci s hasiči evakuovali skoro 30 lidí. Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně vyčíslena na 2 miliony korun. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Dnes o tom informovala mluvčí integrovaného záchranného systému Kamila Langrová. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Pokračuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období mimořádně nízkých průtoků.
4: Dvojice akcí dnes podvečer v Ostravě připomene život a dílo dramatika, disidenta a bývalého prezidenta Václava Havla. Studenti Vichtrlova gymnázia předvedou ve Staré aréně inscenaci Havlovy hry Horský hotel. Klub Fiducia zase připravil literární procházku po místech, která jsou s Václavem Havlem spojená. Ostravané si taky můžou prohlédnout hned několik havlovských výstav a zahrát si pátrací hru. Podle organizátora akcí Petra Hrušky se na oslavách podílejí studenti i řada kulturních institucí.
7: Jako třetí největší město v republice si chceme Václava Havla připomenout skutečně důstojně, významně a široce. Takže je to taková komplexní akce, která zahrnuje divadelní vystoupení, besedy, happeningy a často i akce recesistického charakteru.
0: Počasí.
4: Noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, v údolích se mohou objevit přízemní mrazíky. Zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů a vítr bude slabý, jihozápadní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici ze Stonavy do Havířova pozor, srazila se tam dvě osobní auta, provoz je částečně omezený, jsou tam i zranění, probíhají záchranné práce, jeďte velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, jako vždy po 17. hodině začíná pořad Den v kraji a neb souhrn toho nejdůležitějšího, co se v našem kraji událo. I dnes bude pořad Den v kraji trvat půl hodinu. Měsíční pátrání, jak už víte z našich zpráv, po 38leté ženě z Frýdku Místku je u konce. Policie dnes odpoledne na mimořádné tiskové konferenci potvrdila, že tělo, které se včera našlo v lese u místní skládky, patří hledané ženě. Detaily probereme už za malou chvilku. Před půl šestou zavoláme meteorologům a zjistíme, jaké počasí nás čeká o prvním říjnovém víkendu. No a půl šesté vám i dnes nabídneme speciální předvolební vysílání, tentokrát pro Třinec. U lídrů všech kandidujících uskupení do městského zastupitelstva jsme zjišťovali, jak chtějí podpořit podnikání anebo jakou si představují budoucnost Javorového vrchu. Podrobnosti připravují kolegové Richard Piskala a František Kuča. Předvolební speciál začne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava přesně v 17.30.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese. Okolnosti úmrtí dál prověřují, byla nařízena pitva. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění nicméně policisté nevyloučili. Máme podrobnosti, za chvíli živě s reportérkou Andreou Brtníkovou. Primátor Ostravy Jan Dohnal a primátor polských Katovic Marcin Krupa podepsali memorandum o spolupráci mezi oběma partnerskými městy. Dokument vytváří rámec pro pravidelnou koordinaci v dopravě, hospodářském rozvoji, investicích, vzdělávání i v kultuře. Kopřivnice spustí novou službu, takzvaný People Car. Díky ní si lidé budou moct přímo před radnicí půjčit za poplatek elektromobil. Systém bude fungovat podobně jako u sdílených kol. Zájemci si nejdřív budou muset auto pomocí aplikace rezervovat. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř plná trnkových větví, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem, kteří mají dýchací potíže. Národní památkový ústav chce ve spolupráci s Ministerstvem kultury urychlit rekonstrukce významných památek. Jak nám potvrdila generální ředitelka památkářů Naděžda Goričková, v Moravskoslezském kraji se to týká Červeného zámku v Hradci nad Moravicí a zámku Janovice u Rýmařova. Ostravské městské lesy vybudovaly síť nových chodníků mezi mokřady v Bělském lese. Chodníky spojují nedávno vybudované atrakce mezi studánkou zvanou Starobělské Lurdy a hřišti ve Výškovicích.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Před námi je ostře sledovaná kauza. Po téměř měsíci policie objasnila osud 38leté ženy z Frýdku Místku, která zmizela začátkem září. Její tělo našli ve čtvrtek večer v hustém porostu ve Frýdeckém lese. Totožnost dnes potvrdila analýza DNA. Detaily k případu má naše kolegyně reportérka Andrea Brtníková. Andreo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Řekni, jak se tělo pohřešované ženy podařilo policistům najít?
1: Klíčovou roli v tom sehrála 2000 hodin kamerových záznamů. Policisté je opravdu detailně prohledávali, vše zajistili a našli tam prostě nějakou stopu, kde bylo vidět, že tam byl nějaký pohyb. Potom taky sehrála výraznou roli Fenka, speciálně vycvičený služební pes. Ta zachytila pach v tom těžko přístupném terénu, v tom Frýdeckém lese, o kterém si hovořil, a přivedla psovoda přímo k místu nálezu. Je nutno říci, že to není žádná nějaká rekreační zóna, nějaký park, lesopark, to je nepřístupný terén, nevlídný doslova, a já jsem se ptala policistu, jak teda z toho bytu se paní tam dostala, tak ona šla pěšky, ona šla několik kilometrů pěšky. Na tom místě se našly i ty předměty, o kterých už jsme mluvili, to jsou ty nože a svítil. No a lékaři, soudní znalci říkali, že opravdu zemřela v ten den, kdy bylo po ní vyhlášeno pátrání, tedy toho 3. září, takže s tím tělem se nějak nehýbalo tam prostě, to je místo, kde zemřela. To místo v tom Frýdeckém lese už policista jednou prohledávali, ale ne tak, jako že by tam dělali rojnice. To je třeba asi vysvětlit. Ten způsob hledání pohřešovaných v takhle rozsáhlých pátracích akcích je různý. Někde opravdu chodili v těch rojnicích a hledali je fyzicky v terénu, ale tady zrovna toto místo prohledávali ze vzduchu pomocí prostě té letecké služby, a právě protože to bylo tak hustě tam zarostlé, tak prostě to tělo neviděli. Ale pak na těch kamerách něco zahlídli, ten psovod to s tím svým psem to tam našel a tím se to odhalilo.
0: Mm-hmm. A řekli policisté něco bližšího o tom, jak žena zemřela?
1: Oni stále ještě nechtějí říct naplno, že by si sáhla na život. Oni pořád si nechávají ve hře i tu variantu a musí to vlastně definitivní odpověď dát ta zdravotní pitva, aby vyloučila to cizí zavinění. Takže dál to vlastně pokračuje, to je standardní proces. Prostě se teďkom čeká na výsledky té pitvy. Vše teda odpovídá tomu, že zemřela v den svého zmizení. Já jsem se taky ptala, jestli našli dopis na rozloučení. Na to mi přímo náměstek policejního ředitela řekl ne a pak řekl zatím ne. Tak i z toho člověk s těmi policisty musíš tak trošku mezi řádky, tak z toho taky se dá něco usoudit. Zopakovali, že byla ve špatném psychickém stavu, to jsou ty informace z toho předchozího briefingu policejního, že se snažila vyhledat pomoc. Já jsem se ptala, jestli se třeba nemohlo stát, že se snažila někde objednat k nějakému odborníkovi, terapeutovi, psychologovi, a víme všichni, jak jsou špatně na tom s termíny, jestli třeba ji nějak nedali až pozdní termín, tak toto oni vyloučili, říkali, nikdo ji nikde neodbyl. Policisté říkali doslova, ona volala o pomoc, myšleno symbolicky, ale nedostatečně, ona to hodně řešila sama ze sebou. Takhle to reagovali na tu moji otázku, takže opravdu v tuto chvíli vlastně to vyšetřování nekončí, ještě se čeká na tu pitvu a pak se dá očekávat, že policisté k tomu zveřejní další konečnou informaci.
0: Na policejní tiskové konferenci dnes byla a celou kauzu sleduje kolegyně Andrea Brtníková. Andreo, díky za aktuální informace. Pěkný den.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A tento týden v pořadu Den v kraji v mimořádném čase krátce před půl šestou rozmlouváme s meteorology o tom, jaké je a jaké bude počasí. Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu je na telefonu. Já vás zdravím a přeji pěkné pozdní odpoledne.
4: Hezký podvečer.
3: Řekněte, jaké je aktuálně počasí v našem kraji?
4: Dnes jsme měli polojasno, byla to vysoká průsvitná oblačnost, takže sluníčka jsme si snad užili a i ty teploty byly v celku příjemné, pohybovaly se většinou od 20 do 24 stupňů Celsia a provázel to většinou slabý jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Za námi je krásný den, jak to bude dál, co bude v noci na zítřek a jaká bude sobota?
4: I během zítřejšího dne budeme v tomto duchu pokračovat. V průběhu noci té oblačnosti zase začne ubývat. Zpočátku polojasno, postupně skoro jasno nebo jasno. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 8 do 4 stupňů. V údolích to může být až ke 2 stupňům. Vítr to bude provázet jen slabý, proměnlivý většinou do 3 metrů za sekundu. No a zítra potom očekáváme většinou jasno nebo skoro jasno a ty odpolední teploty budou podobné těm dnešním, většinou na úrovni od 19 do 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 14 stupňů a provázet to bude většinou slabý jihozápadní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Myslím, že i posluchači mi dají za pravdu, že takovou sobotu si dáme líbit. Věříme, že podobná bude i neděle a pondělí. Jak to tedy bude?
4: Velmi podobné to bude s tím, že ale v neděli bude oblačnosti přibývat v průběhu noci z neděle na pondělí se s malinkou pravděpodobností by mohla objevit i nějaká ta kapka, ale zatím ta pravděpodobnost je opravdu hodně malá. A pondělí potom bude s velkou oblačností, ale postupně té oblačnosti začne ubývat. V noci tedy nebo v pondělí jasno, polojasno, vypadá to, že později odpoledne potom bude od západu oblačnosti přibývat noční teploty od 9 do 5 stupňů a v neděli ještě ty od maxima od 19 do 23 stupňů. Jak jsem říkal, pondělí potom s velkou oblačností zpočátku v průběhu pravděpodobně odpolední hodin začne té oblačnosti ubývat. Ranní teploty by se měly pohybovat většinou od 10 do 6 stupňů a ty odpolední potom mezi 17 až 21 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupně severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Meteorolog Roman Volný byl hostem pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Moc děkujeme za aktuální informace, krásný zbytek dne a příjemný víkend.
4: Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Je 17:30, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také poslední díl předvolebních speciálů, ve kterých se věnujeme kandidátům do komunálních voleb v Moravskoslezském kraji. Nové členy zastupitelstev budeme volit v pátek 9. a v sobotu 10. října. V minulých dnech jsme probrali všechna okresní a statutární města Moravskoslezského kraje podle abecedy. Dnes je na řadě poslední Třinec, o kterém budeme mluvit s reportérem Františkem Kučou. Od mikrofonu vás zdraví Richard Piskala. Františku, vítej.
2: Krásný podvečer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Třinec, tak to je město oceli a hokeje.
2: Ano, to jsou asi první dvě věci, které se vybaví. Železárny a červený hokejový drak. Ale Třinec je i rozsáhlý lesopark uprostřed města, okolní Beskydy a jednou z dominant je Javorový vrch. Ve městě najdeme také kino Kosmos, které se pravidelně objevuje na prvních pěti místech v návštěvnosti jednosálových kin. V Třinci žije asi 34 tisíc lidí, má celkem 13 městských částí. Velkou část tvoří v minulosti přidružené samostatné obce jako Karpentna, Oldřichovice nebo Guty. Centrum města tvoří spíše zástavba z 20. století, tedy činžovní domy, sídlištní zástavba nebo někdejší dělnické kolonie.
1: Jaké problémy Třinec trápí?
2: Je to docela podobné jako u dalších podobných průmyslových měst v kraji. Je mezi tím stárnutí populace, odliv mladých nebo problematické parkování. Město každoročně dává na investice zhruba 80 milionů z více než miliardového rozpočtu. Na investice si také město bere pravidelné půjčky. Letos zastupitelé schválili 200 milionový úvěr, který má město splatit do roku 2035. To třeba kritizovala opozice s tím, že není jasné, na co konkrétně peníze půjdou. Co je v Třinci patrné, je snaha o jakýsi odklon od těžkého průmyslu. Momentálně na místě někdejší hokejové Verk arény roste nové centrum cirkulární ekonomiky, takzvaná Cirk Arena, kde se budou odborníci z celého světa věnovat recyklaci například průmyslových odpadů nebo stavebních materiálů.
1: Pojďme si říci, jaké je dosavadní složení tamního zastupitelstva.
2: Zastupitelstvo má v současnosti 33 členů, z toho 13 hlasů má vítěz minulých voleb uskupení nezávislých kandidátů Osobnosti pro Třinec. Vládnoucí koalici tvoří společně s třemi zastupiteli z KDU-ČSL, dvěma zastupiteli uskupení Společně pro Třinec. Opozici tvoří hnutí ANO s 8 hlasy, nezávislý Třinec s 5 hlasy a tehdy zvolená koalice ČSSD a nezávislých kandidátů má také 2 hlasy. Tady ale ještě upřesním, že voliči teď budou volit méně zastupitelů. Ti stávající rozhodli, že se počet členů zastupitelstva sníží na 27.
1: Ať už letošní volby v Třinci dopadnou jakkoliv, o tom rozhodnou tamní voliči samozřejmě, tak můžeme už teď říci, že Třinec čeká v každém případě velká změna.
2: Je to tak. Po 28 letech ve vedení města opouští politiku Věra Palkovská z Osobností pro Třinec. V zastupitelstvu Třince je 30 let, pak se stala starostkou a později primátorkou. No a stala se tak nejdéle sloužící ženou v čele statutárního města v České republice.
1: Kdo se tedy pokusí v letošních volbách paní Věru Palkovskou vystřídat?
2: Jednotlivé kandidátky vždy s lídrem uvedou opět podle vylosovaného pořadí. Hlasovací lístek s číslem 1 bude patřit uskupení Volte Třinec, věcně a otevřeně za lepší Třinec, s lídrem Marianem Plucnarem. Dvojku má společná levice pro Třinec, tvořená členy ČSSD a KSČM a nezávislými kandidáty. Lídrem této kandidátky je Martin Vacek. Číslo 3 los určil Osobnostem pro Třinec, lídrině je Lucie Fremrová. Čtyřka patří KDU-ČSL v čele s Věslavem Vaňou. Na volebním lístku s číslem 5 budou kandidáti hnutí ANO, které vede z prvního místa Jan Mazoch. Číslo 6 má Společně pro Třinec, což je koalice ODS a TOP 09, která má co by lídra Robina Lotka. A sedmička nezávislý Třinec s lídrem Ivanem Fremerem. Mezi kandidáty jsou nezávislí zástupci SPD a PRO.
1: A těmto kandidátům jsme položili 3 volební otázky. Jak může město podpořit místní podnikatele? Jak přispějete k lepší dostupnosti bydlení v Třinci? A jak si představujete budoucnost areálu na Javorovém vrchu? Postupně teď jejich odpovědi shrneme. Posloucháte předvolební vysílání Českého rozhlasu Ostrava s Richardem Piskalou a Františkem Kučou.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte předvolební speciál Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu je Richard Piskala. S reportérem Františkem Kučou mluvíme o politických stranách, hnutích, koalicích a dalších uskupeních, která kandidují do zastupitelstva v Třinci. Jak jste před chvílí slyšeli, v Třinci budou lidé vybírat z celkem 7 kandidátních listin. Všem lídrům kandidátek jsme položili 3 stejné otázky. První z nich zněla, jak může město podpořit místní podnikatele. Františku, proč taková otázka?
2: Před 2 lety si město nechalo zpracovat dotazník, jak jsou lidé spokojeni se životem v Třinci. Ocenili například zeleň a služby ve městě, méně spokojení ale byli třeba s dostupností bydlení, parkováním a taky prací. No a neúplně spokojení byli respondenti se stavem podnikatelské infrastruktury. Více než polovině respondentů ve městě chyběli kvalifikovaní pracovníci, ale také podpůrné nebo akcelerační programy nebo zvýhodněné nájmy.
1: Jak by tedy třinečtí politici chtěli tento problém řešit?
2: Podle koalice Společně pro Třinec a Robina Lotka jsou to právě dostupnější nájmy v městských prostorách a zvýhodnění pro začínající podnikatele. Zjednodušit by se podle nich měla také administrativa a komunikace s městem. Pokud to zákon umožní, mělo by podporovat také místní dodavatele. V tom souzní s KDU-ČSL a Věslavem Vaňou, který zmiňuje i lepší zviditelnění podnikatelského sektoru, nebo se Společnou levicí pro Třinec a Martinem Vackem, který chce lépe propojit podnikatele se školami, nebo členit veřejné zakázky na menší celky, tak aby se o ně mohly ucházet i menší firmy. Ivan Fremer z nezávislých Třinec si myslí, že město má příliš mnoho nevyužitých prostor, které by se měly nabídnout podnikatelům v oblasti služeb. U větších firem, například výrobních hal, by město mohlo přispět třeba vybudováním přístupových komunikací. Nejúčinnější nástroj ale vidí v úpravě výše koeficientu daně z nemovitosti.
1: Má někdo podobný názor?
2: Ano, a to Volte Třinec věcně a otevřeně za lepší Třinec a Marian Plucnar. Daň z nemovitosti by podle uskupení měla více zohlednit charakter nemovitostí a vytvářet lepší podmínky pro menší podnikatele. Chce také vytvořit podnikatelský inkubátor, kde by začínající podnikatele našli praktickou pomoc při rozjezdu firmy, financování nebo hledání zaměstnanců. Vytvořit podobný program Podnikej v Třinci plánují také osobnosti pro Třinec s Lucí Fremerovou. Součástí by měly být také kurzy pro začínající podnikatele. A zároveň by toto uskupení chtělo pořádat pravidelná setkávání firem, podnikatelů i lidí hledajících práci.
1: V minulosti se v Třinci řešila také vyhláška o provozní době restaurací.
2: Ano, ta ale neplatí na většině území města, ale pouze v okolí kulturního domu Trysia, kde si v minulosti občané stěžovali na hluk. To ovšem vedlo k jakémusi ustrnutí nočního života, na což si v už zmíněném dotazníku stěžují zase hlavně mladí lidé. A o změně této regulace mluví hnutí ANO. Podle lídra Jana Mazocha by zároveň chtělo rozvinout spoluúčast města a podnikatelů. Město by podle nich mělo zajistit prostředí, infrastrukturu nebo prostory, zatímco podnikatele kapitál a nápady.
1: Podrobnější odpovědi od všech lídrů kandidujících uskupení najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz. A v Třinci zůstaneme i po písničce, probereme, jaké nápady mají tamní politici pro dostupnější bydlení.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, u mikrofonu je Richard Piskala a taky reportér František Kuča. Věnujeme se komunálním volbám v Moravskoslezském kraji a dnes hovoříme o výzvách a problémech města Třince. A taky o tom, jaká řešení nabízí kandidáti do tamního zastupitelstva. Se sérií otázek jsme oslovili všechny lídry. Mluvili jsme o dotazníku, který si město zpracovalo v roce 24. A jak už si Františku říkal, lidé byli nespokojeni se situací okolo bydlení.
2: Je to tak. Podle 66% dotázaných je v Třinci problém sehnat kvalitní bydlení za přiměřenou cenu. 70-metrový byt o velikosti 3+1 nabízejí v Třinci realitní kanceláře za ceny okolo 4 milionů korun. Pronájem vyjde okolo 17 tisíc korun za měsíc. Město vlastní 888 bytů. Lidé v pořadníku na byt čekají i 2 roky.
1: A co na to tedy jednotlivá politická uskupení?
2: Lídr Společné levice Martin Vacek považuje městský bytový fond za strategický nástroj. Chce zmapovat městské byty, budovy a pozemky, zveřejnit jejich stav a plán využití. A na vhodných městských pozemcích připravit výstavbu nájemních a družstevních bytů. Obdobný je plán osobností pro Třinec a Lucie Fremrové, která chce změnit pravidla pro přidělování městských bytů. A to tak, aby kromě lidí v těžké životní situaci systém myslel i na mladé lidi a rodiny, které v Třinci začínají svůj život. Podobně to vidí i hnutí ANO s lídrem Janem Mazochem, který chce také zmapovat stav bytů, část zachovat pro dostupné a sociální bydlení, jiné naopak po rekonstrukci nabídnout formou aukce nájemného a příjmy z nájmu opět vložit do bytového fondu.
1: Tady vidím shodu na tom, že systém bude třeba zrevidovat.
2: Ano, a mluví o tom i uskupení Volte Třinec věcně a otevřeně za lepší Třinec. Lídr Marian Plucnár chce taky jasně nastavit systém přidělování startovacích bytů pro mladé, nedostatkové profese a lidi v nouzi. Kromě toho zajistit sítě v příměstských částech pro rodinnou výstavbu, také investovat do výstavby nových bytů s využitím dotačních titulů. Jednička nezávislých Třinec Ivan Fremer kritizuje, že chybí jasná koncepce bydlení. Město má podle něj nakupovat i domy a byty od jiných vlastníků a chce také investovat do opravy bytového fondu.
1: Když jsme se ve speciálu věnovanému Frýdku Místku bavili o tom, že většina kandidátů zmiňovala podporu družstevního bydlení, tak v Třinci, o kterém je řeč dnes, si toto zmínil zatím pouze jednou.
2: O své představě podpory družstevního bydlení mluví Společně pro Třinec s Robinem Lotkem v čele. Koalice chce nabídnout městské pozemky formou práva stavby. Družstvo by si pak vzalo úvěr na výstavbu domu. Nemuselo by ale financovat samotný pozemek. Po splacení úvěru by si lidé mohli byty odkoupit nebo převést do vlastnictví. Město by bylo také členem družstva a získalo by zhruba třetinu bytů, například pro učitele nebo hasiče. Podle Věslava Vani, lídra KDU-ČSL, je v Třinci dostatek volných bytů, patří ale vlastníkovi, který nemá k městu žádný vztah. Cestu vidí v odkupu části těchto bytů, zároveň ale připouští, že jde o obrovskou investici, kterou nelze provést bez jasné vize a důkladné přípravy záměru.
1: Odpovědi všech lídrů najdete v plném znění na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Máme před sebou ještě jednu otázku. Po písničce uslyšíte, jak si třinečtí kandidáti do městského zastupitelstva představují budoucnost areálu na Javorovém vrchu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Třinec je posledním městem, kterému se věnujeme ve speciálu Českého rozhlasu Ostrava před říjnovými komunálními volbami. U mikrofonu zůstává Richard Piskala a se mnou je ve studiu taky reportér František Kuča. Lídrů všech kandidujících subjektů v Třinci jsme se taky ptali, jak si představují budoucnost areálu na Javorovém vrchu.
2: Téma Javorového vrchu se v tomto volebním období v Třinci řešilo několikrát. Byl jsem i na jednom poměrně vášnivém veřejném projednávání. Na Javorovém vrchu je známá horská chata, kterou vlastní město, a taky je tam lyžařský areál. Z vrcholu startují taky paraglidisti. No a názory na využití lokality se různí. Podle některých hlasů by se mělo investovat do větší sportovní infrastruktury, jiní by tam raději viděli spíše klidovější zónu. V současné době tam řemeslníci opravují střechu chaty. Demolují se také nepoužívané staré lyžařské chaty.
1: Jak si budoucnost areálu představují jednotliví kandidáti?
2: Všichni se shodnou na tom, že by měl areál zůstat v majetku města. Podle lídrině osobností pro Třinec Lucie Fremrové by měl být Javorový místem atraktivním pro rodiny, sportovce, turisty i místní, které žije celý rok. Podle lidoveckého Věslava Vani chybí větší zájem podnikatelů, kteří by měli přijít s vlastními nápady, které by pak město podpořilo. Společně pro Třinec s Robinem Lotkem chce jít do partnerství se soukromým investorem. Město by si ponechalo pozemky a strategickou kontrolu nad podobou a fungováním areálu, soukromý investor by pak zajistil financování, výstavbu a provoz. Konkrétní řešení chtějí hledat společně s odborníky a s ohledem na ochranu Beskydské krajiny.
1: To je pohled momentálně vládnoucí koalice. Jak se na to dívají opoziční uskupení?
2: Volte Třinec s Marianem Plucnarem chce zmodernizovat infrastrukturu, včetně chaty nebo zanedbaného zázemí pod lanovkou. Chybět nemá ani zóna pro rodiny s dětmi. Lídr společné levice pro Třinec Martin Vacek taky podporuje rozvoj stávajících sportovních aktivit. O dalším rozvoji chaty by ale podle něj měla rozhodnout nezávislá studie. Investice by pak měla odpovídat skutečné poptávce a reálným rozpočtovým možnostem města. Nezávislý Třinec s Ivanem Fremerem vidí možnosti vrácení areálu pod některou z městských příspěvkových organizací nebo vytvoření společného podniku se zkušeným provozovatelem. Na Javorovém by rádi postavili bike park, prostor pro pořádání kulturních akcí nebo připravili podmínky pro krátkodobé táboření. A také hnutí ANO a jeho lídr Jan Mazoch se chce soustředit hlavně na to, aby se celoročně doplňovaly lyžařské sporty, paragliding, turistika, ale také třeba sjezdy na kolech nebo koloběžkách. Veřejnou infrastrukturu chce co nejvíce financovat z dotací a do podnikatelských aktivit chce zapojit soukromé investory.
1: Takovou budoucnost plánují pro Javorový vrch v Beskydech kandidáti do třineckého zastupitelstva. Františku, díky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný večer.
1: Kompletní odpovědi všech lídrů najdete na webu Českého rozhlasu Ostrava ostrava.rozhlas.cz. Naše předvolební vysílání ale nekončí. Příští týden vám od pondělí do čtvrtka vždy po 17. hodině nabídneme živě vysílané debaty lídrů kandidátek do zastupitelstva města Ostravy. Z dnešního předvolebního vysílání je to vše. Richard Piskala vám přeje příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.
0: Komunální volby 2026.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Na třídním srazu hraje, stejně jako před 30 lety na maturitním plese, Olympik. Kdo to ale všechno zaplatí? Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Z baseballové hry se stává smrtící zápas a z jeho hvězdy štvaná zvěz. Robert De Niro v premiérovém thrilleru Fanatic. A ČT Art uvede v premiéře koncert populární české kapely s jejími největšími hity. Vohnout 30 let na hudební scéně. Páteční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo. Policie našla její tělo. Inflace v eurozóně opět vzrostla. Meziročně je nejvyšší za poslední 3 roky. Hlučínské jezero čeká další sanace za 640 milionů korun. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, teploty do 23 stupňů. U poslechu aktuálních zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Policisté našli tělo pohřešované 38leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti Frýdeckého lesa, poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil to náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
4: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Ne, nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
2: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíce hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25% bodu. Snaží se tak omezit inflační tlaky. V Hlučíně se chystá další část rozsáhlé obnovy tamního jezera. Hlučínská radnice potvrdila, že už má slíbenou státní dotaci ve výši 640 milionů korun. V první etapě se řešila hlavně ochrana před povodněmi. Teď bude následovat vybudování potřebné infrastruktury v rekreační oblasti, dodává za město Hlučín Andrea Vojkovská.
5: Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhveskou po ulici Jahodovou. Rozšířeny budou parkovací kapacity, nové inženýrské sítě, rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura. Mimo jiné se dokončí také protipovodňová opatření, která se nerealizovala v první etapě.
2: V Lázních v Jeseníku dnes začala tradiční akce Týden Vincence Priznice. Její organizátoři připravili pro zájemce celou sérii přednášek. Návštěvníci se na nich dozví například, jaký vliv má vodolečba na děti s astmatem. Pokračuje obchodní ředitelka Lázní Kateřina Tomášková.
6: Potom jsou tady další přednášky o historii inhalační léčby v Luhačovicích a další zajímavé přednášky, které může navštívit také veřejnost. Současně bude v 18 hodin otevřená kaple a hrobka Vincence Priznice a ve 20 hodin máme v zrcadlovém sále svatý František a vodoléčba, krátkou přednášku napříč dějinami. Sport.
2: Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post viceprezidenta a bude nadále druhým nejvýše postaveným představitelem Mezinárodní hokejové federace.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 8 až 4 stupně, místy přízemní mráz, zítra pak bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ulici Novinářská v Ostravě vyšetřuje teď policie nehodu autobusu a osobního auta. Zranění tam nejsou, provoz je částečně omezený.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Příjemný páteční podvečer i od Vítka Goršanova ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte stále vysílání, které je plné hezkých písniček, a ty další můžete ovlivnit vy. Začíná páteční ostravská rozhlasová rodinka. Dnes je před námi jedno písemné přání a ta další už budou vaše telefonická. Připomenu, že včera slavil Igor, dnes Olivie a Oliver, zítra Bohumil, v neděli František a také dnes řada z vás slaví narozeniny. Tak všichni oslavenci milí, přejeme vám vše nejlepší, zaspívá vám Helena Vondráčková a pak už to bude na vás. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Tak a před námi je první, dnešní a také poslední písemné přání. Dobrý podvečer. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky z Valašska pro naši maminku, babičku a prababičku paní Emílii Ptáčkovou. Dnes je opět 2. října, tak nalijem si čistého vína. Babi přidáme do toho kolu a připijem si u jednoho stolu. Dneska slavíš 80 let. Už je to pár dní, co spoznala tento svět. My ti přejem hodně štěstíčka, vždyť si naše jednička. Dále hodně lásky, ať ani v 90 nemáš žádné vrásky, a hlavně hodně zdraví, ať si tu dalších 80 let, jak svět praví. Popíjej vínko, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. Všechno nejlepší přeje Marci, Peťa, Simča s Peťulkou a Dominikem, Verča s Honzou a Lukáškem. A přidáváme se také my všichni, tady z Českého rozhlasu Ostrava paní Emílie Valaška je na jen pro vás.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A do páteční ostravské rozhlasové rodinky se dovolala paní Věrka. Krásný podvečer, paní Věrko, zdravím vás.
2: Ano, taky vás zdravím, pane Vitku, a zdravím ostravskou rodinku. A tady tu písničku pro radost posílám. Paní Lapišové do Havěřové, Hance do Místku, Anice s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havěřova a Dolní Lišné, Ilonce, Eleně a Emilce do Nitku, Marušce Koryčany Pasek a ještě Karlovi na Lubno s Věrkou a Elišce do Fulneku s Pejskem a ještě Broničce taky. Hodně zdraví, Broničko, a Alence taky do Poruby. A já vám děkuju za písničky a moc krát vám to posílám, písničku. A ještě bych chtěla do domovu důchodců taky pozdravit jich a všech a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví. To vám přeje Věrka z Frýdku. Děkuju, pane Vítku, a naschledanou.
1: Také děkuji za přání, paní Věrko, naslyšenou. Veselka bude hrát vám všem, kterým písničku posílá paní Věrka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na telefonu paní Eliška, vítám vás, krásný páteční podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Vitku, zdravíme vás Argoškem z Fulneku, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny věrné posluchače. Chtěla bych ještě dodatečně, že pan Richard, že měl svátek, tak mu vyříte taky pozdrav ode mě a že mu přeju všecko dobré k tomu svátku, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně božího požehnání a hodně spokojených posluchačů, jo? Tak mu to prosím vyříte.
1: Prosím vás, kdy měl Richard svátek, teď se na to dívá.
2: No teď to někdo říkal dneska odpoledne, tak nevím.
1: Já jsem právě to taky přehlédl, takže Richarde, pokud nás posloucháš, tak přejeme všechno nejlepší, ale já tady
2: nevidím. Tak já se připojuju.
1: Dobře, zdravíme pana Richarda.
2: Jo, tak a já posílám písničku paní Jarmilce, panu Kazimirovi do Třince, paní Emilce, Karlovi do Karvine, Broňce do Leskovce s rodinou, Švecovým Pelikánovým do Fulneku, Trudce, Zdeničce, Aničce, Květušce na Kamenec, Libušce do Lesních Albrechtic, paní Danieli do Nového Jičina, paní Danielo, pořád čekám, kdy se mi ozvete, Marušce do Rožnova, Jarmilce do Havířova, Jarmilce do Ostravy, Aleně do Poruby, Naděnce do Slatiny a jejímu pejskovi Argonkovi, a Aničce a panu Petrovi na Slezskou, Věře a panu Petrovi do Frytku a Marušce do Orlové. A písnička za odměnu, pane Vítku, i pro vás.
1: Moc děkuji, paní Eliško. Tak Richard má svátek 3. dubna. Tak nás napálili, představte si to.
2: Tak to nevím, kdo to teda vybral.
1: Někdo to teda vybral a vymyslel, ale Richarda je 3. dubna. Nevadí, pozdravili jsme
2: to
1: i našeho kolegu.
2: Pozdravujte.
1: Ano, děkuji.
2: Děkuju moc.
1: Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše soutěž přesně pro vás. Každý den poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál,

0: Kde jsou a co plánují, ví jen Barčina sestra Žovka.
1: Nám se přihlásili do služby dva šikovní pomocníci. Psala si o nich v dopise, nadnese Barka. Nebýt jich, možná bys ani za námi nepřijela, taková šťastná náhoda. No, ona to nebyla tak docela náhoda. On je to totiž Leon s Beatou.
0: Karin Hladnická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra šestého dílu s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
3: A také ostravská rozhlasová rodinka, která vlastně vrcholí v tuto chvíli. Před námi je poslední dnešní přání páteční ostravské rozhlasové rodinky a pan Petr na telefonu. Krásný podvečer přeji.
4: Vám taky, pane Vítku, já vás zdravím. Zdravím celou rozhlasovou rodinku, všechny posluchače Radia Ostrava. Tuto písničku posílám celé rozhlasové rodince a chci poděkovat všem, kteří mi a Anice z Kunčiček poslali písničku. A vám, pane Vítku, děkuji za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
3: Pane Petře, nemáte zač, budeme se těšit. Vybral jste Galánečku a píseň Jede šohaj dědinu. Mějte se hezky, krásný večer a tady

pořad. Připraveno je totiž ostravské folklorní kalendárium, ve kterém dnes popřejeme k svátku Olivím a Oliverům, připomeneme osobnosti Patricie Janečkové, Vlasty Genserové, Stinga a taky Karla Gotta a pozveme vás na přehlídku souborů Prameny do Rožnova pod Radhoštěm. Také dnešní ostravské folklorní kalendárium připravil a slovem uvede kolega Zdeněk Toffel. A začínáme už za malou chvíli po písničce od Annika. No a víte, Goršanov se loučí v tuto chvíli a přeje vám krásný páteční večer. Užijte si sluníčkový víkend a těším se na vás opět v pondělí.

Pěkný podvečer a nerušený poslech vám přijí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes mají svátek Olivie a Oliver. Gratulujeme všem nositelům těchto jmén. Ženské křestní jméno Olivie, také Olivia nebo zkráceně Oliva, má zřejmě latinský původ. Jméno se odvozuje od latinského slova oliva, které je označením plodu olivovníku. Jméno se tak překládá jako pěstitel, respektive pěstitelka oliv. Přenesený význam jména je mírumilovná, plodná nebo božská. Olivy jsou totiž považovány za boží plody a olivová větvička se užívá jako symbol míru, plodnosti a hojnosti. Významné nositelky jména jsou například australská zpěvačka a herečka Olivia Newton-John, herečky Olivia Wilde, Olivia Olson nebo Olivia Palermo z Ameriky, také Olivia Hussey, rodným jménem Olivia Osuna z Argentiny, či Olivia Williams z Velké Británie. Jméno užívá i naše herečka, zpěvačka Olivie Žižková, vlastním jménem Olga Herzánová. V žánru folklorismu nenacházíme adekvátního interpreta jménem Olivia, tak nabízíme lidovou píseň Olivo Olivo v podání zpěvaček Ivany Stelnerové, Marie Huchlové a kapely Jižani.

všem Olivím k svátku a našim posluchačům zpívali Ivana Stelnerová a Marie Chuchlová, hrála dechová kapela Jižani. Dnes má také svátek Oliver. Se jménem Olivie a jeho mužským protějškem Oliver, tež Olivius, se pojí další teorie výkladu a ta jménu přisuzuje původ severský. Dle této teorie by jméno pocházelo z islandského slova Olfeir s významem pozůstatek rodu nebo předků, případně německého Alvar s významem vládce duchů, tedy elfů. Další výklad nám říká, že Oliver je jméno starofrancouzského a středověkého britského původu. Jméno bylo spojováno s latinským termínem olivarius, což znamená sázeč olivovníků. A že se jedná o jméno pocházející z latiny, odvozené od slova Olivia, jehož ženským protějškem je Olivie, jsme hovořili před písničkou. Někdy bývá označován původ jména Oliver jako norský ze staré norštiny, což znamená potomek předků. Vzácně užívaná ženská podoba tohoto jména je Olivera, u nás se 7 nositelkami k roku 2016. Významní nositelé jména jsou například anglický vojevůdce a politik Oliver Cromwell, žil v 16. století, americký herec, komik Oliver Hardy. Proslavil se spoluprací s anglickým komikem Stanem Laurelem a vytvořili spolu slavnou komickou dvojici Lauer a Hardy. Ze současnosti slovenský dirigent i houslista Oliver Donány, narozen v Trenčíně roku 1955, též americký režisér, scenárista a producent Oliver Stone, narozen roku 1946 v New Yorku, trojnásobný držitel ceny Akademie Oscar za scénář filmu Půlnoční expres a režii oscarového filmu Četa. A ze světa hudby německý hudebník Oliver Olli Riedel, narozen roku 1971 ve Schwerinu, baskytarista i u nás populární skupiny Rammstein, jejíž členové pocházejí z bývalé Německé demokratické republiky. V žánru folklorismu nenacházíme adekvátního interpreta jménem Oliver, tak proč si neposlechnout evergreen z příbuzného žánru Oliver Twist? Autor hudby je Karel Mareš. Text Rostislav Černý. Nahrávce z roku 1962 zpívají Eva Pilarová, Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Hraje rytmická skupina Miroslava Kefurta.

všem Oliverům k svátku a našim posluchačům zpívali Eva Pilarová, Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Hrála rytmická skupina Miroslava Kefurta. V kalendáriu přinášíme portréty osobností. V našem kraji k ním patří nebo patřila vynikající talentovaná pěvkyně Patricia Burda Janečková. Patricia se narodila slovenským rodičům 8. června roku 1998, avšak v německém bavorském Münchenbergu. Do pěveckého nebe odešla mladá 1. října roku 2023 v Ostravě ve věku 25 let. Vzpomeňme též na mistra Karla Gotta, který měl k lidové písni také velice blízko a dokázal ji pěkně interpretovat. Pamětníci vzpomenou, že s Lubošem Málkem, primášem Uherskobrodské Olšavy, se Karel Gott podílel na projektu Slovácké svatby z Korytné. Včera ve čtvrtek 1. října tomu bylo přesně 7 let, kdy mistr zpěvák, ale i malíř, odešel mezi zlaté slavíky do pěveckého nebe. Jen dodám, že Karel Gott se narodil 17. července roku 1939 v Plzni. Poslechněme si v jeho podání moravskou táhlou píseň Šohaju, šohaju. Doprovází cymbalová muzika primáše Ladislava Pavluše, v současnosti Grande Moravia. Píseň najdete na CDčku, které vyšlo u Suprafonu roku 2010.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte pravidelný páteční pořad Ostravské folklorní kalendárium. U mikrofonu je ve studiu Zdeněk Toffel. Dnes má narozeniny britský hudebník a občasný herec Sting, známý ze skupiny The Police. Málo kdo ví, že Sting má také velice blízko k etnické hudbě. Narodil se jako Gordon Matthew Thomas Summer 2. října roku 1951 v anglickém Newcastlu. V roce 1985 se vydal na solovou dráhu, koncertuje dodnes. Vraťme se ale k žánru folklorismu. Zítra si připomeneme nedožité 112. narozeniny Vlasty Genzerové. Kulturní pracovnice, učitelka, spoluzakladatelka Valašské družiny, vedoucí folklorního souboru Radoš Strojanovic, dětských souborů Ondrášek a Sedmý Kvítek, spoluzakladatelka folklorního souboru Valašský vojvoda Ošem v Trojanovicích a dlouholetá pracovnice v oblasti folkloru Vlasta Genzerová se narodila 3. října roku 1914 ve Frenštátě pod Radoštěm. Do Valašského nebe odešla 20. ledna roku 2010. Věnovala se sběru lidových tanců a 60 těchto tanců bylo publikováno v roce 1991 pod názvem Trojanovské tance. Velmi záslužnou práci odvedla, když ve spolupráci s Antonínem Strnadlem obnovila lidový trojanovický kroj. V roce 1995 byla Vlastě Genzerové u příležitosti životního jubilea 81 let a 15. výročí založení folklorního souboru Sedmý Kvítek udělena cena svatého Martina, tedy nejvyšší ocenění města Frenštátu pod Radoštěm. Její dcerou je paní Jana Šavánková, současná vedoucí Sedmý Kvítku a ředitelka frenštátských slavností. Ve vzpomínce na Vlastu Genzerovou si poslechneme píseň z odkazu zpěvačky Anny Šablaturové, Trojanovská cesta dlouhá v podání Evy Plockové a cymbalové muziky Lubina, kterou v době natáčení v únoru roku 1979 vedl Dalibor Grulich.

Závěrem ostravského folklorního kalendária máme pozvánku na prameny, tedy přehlídku dospělých valašských souborů, která proběhne zítra v sobotu 3. října v Janíkově Stodole, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm. Od 13 hodin vystoupí v Janíkovce Kloboučan z Valašských Klobouků, Lipta z Liptálu, Valašský soubor písně a tanců Radhoš z Rožnova pod Radoštěm, soubor Radhoš z Trojanovic, Vizoviánek z Vizovic a Vsacan ze Vsetína. V hudební pozvánce na zítřejší prameny si poslechneme milostnou a i Rožnové Rožnové podání zpěváků Lidušky Vaškové a Jarka Vachůna za doprovodu cymbálové muziky Radhoš hrající s primáškou Katkou Niklovou.

hudební pozvánce na zítřejší Rožnovské prameny ještě přidáme titul Zahrajte-ni husličky. V podání zpěváku a muzikantů cymbalové muziky Vsacan ze Vsetína, hrající s primášem Luďkem Dobrovolným. Pěkný říjnový podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Jihomoravští policisté ukončili jízdu dvěma účastníkům tuningového srazu. Měsíční pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku skončilo, policie našla její tělo. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na tuningový sraz v Praze a Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat taky odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Na sraz Europe Illegal Season End by mohli podle policistů dorazit až tisíce upravených aut. Policisté našli tělo pohřešované 38-leté ženy z Frýdku Místku. Před měsícem odešla z bytu bez dokladů a telefonu. Kriminalisté její tělo našli v hustě zarostlé oblasti frýdeckého lesa poblíž skládky. Vyšetřovatelé teď čekají na výsledky pitvy, která má vyloučit cizí zavinění. Ženu před událostí trápily psychické problémy, potvrdil náměstek krajského policejního ředitele Martin Lichý.
2: Volala o pomoc, ale myslím, že nemoc důrazně, že to řešila sama se sebou. Nebyl nalezen dopis na rozloučenou. Doposud. Do těch míst, kde jsme ji nalezli, nás dovedly kamerové systémy, které jsme postupně měli zajištěné. Bylo 2000 hodin záznamu, takže jsme je postupně rozplétali a ukázalo nám to směr, kterým paní Jana šla, takže jsme to rozvinuli, to další pátrání tam.
0: Silničáři dnes v 9 hodin večer omezí dopravu na Pražském okruhu. V tunelech Lochkov a Cholupice v jižní části dálnice bude provoz svedený do jednoho tubusu v režimu 2+1 jízdní pruhy. V uzavřeném silniční pásu provedou dělníci technologický servis a zdrsní betonový povrch. Omezení potrvají do nedělního poledne. Sport. České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20 hodin a 45 minut. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
3: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakero, rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to. Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 jeďte opatrně na kilometru 167 směrem do Brna. Blízko levého pruhu jde u středových svodidel neoznačený chodec. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem na D1 blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. A havárie osobního auta je hlášená i v Ostravě ve Vratimovské ulici. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: Připravená je doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: A budeme mít opět sucho v puse, já už ho mám teď.
4: Opravdu?
5: Proč? No, opravdu. No, tak mám nervy, že jo, samozřejmě, to je psychogenní a je to takzvané akutní a krátkodobé. Ono totiž, když to trvá delší dobu, tak je to docela problém, protože ta slina má spoustu důležitých funkcí.
4: Je to téma, které jsme zvolili záměrně, protože posluchači se hodně ptali a zůstalo nám dotazů dost, tak na ně odpovíme, no a začneme vtipem jako vždycky. Lékař se ptá námořníka. A netrpíte žízní? Kde pak? Tak daleko to nikdy nenechám dojít.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Pořad Vesele a zdravě, tentokrát na téma sucho v ústech. To sucho nejčastěji znamená, že málo pijeme. Tělo se tak hlásí o příjem tekutin. Je možné, aby nám ústa úplně vyschla? A mohou sucho způsobit i některé nápoje? Na to se redaktorka Bára Kvapilová ptala i praktického lékaře Josefa Štolfy.
1: Můžou opravdu ústa vyschnout?
2: Tak úplně ne. Úplně tak, abychom, že se nám tam vlastně vytvoří asfaltová nebo úplně suchá jako asfalt stezka, tak takhle úplně vyschnout nemohou. Když nám ty ústa vysychají, tak ty pocity vyvolají takové reakce, že buď s tím děláme něco, aby se to skutečně nestalo, nebo navštívíme lékaře.
1: Jsou různé druhy suchosti?
2: Suchost v ústech jinak vnímáte, ku příkladu, když máte vykažený zuby, nebo když máte po nějakém jídle, které bylo hodně kořeněné nebo palčivé, nebo naopak, když třeba to sucho v ústech je vyvoláno léky a nebo něčím, co jste pozřel, a nebo třeba zánětem slinné žlázy, jo? Takže v tomhle směru je to jiné vnímání, není to jiná suchost, ale je to jiné vnímání.
3: Tak co pak, pánovi, voda nechutná?
4: Ani slyšet nechce.
3: Vy jste pěknej. To si musíte sugerovat takovouhle věc, když to něco nechutná, tak si myslím vnitru svém, že piju, řekněme, co pijete vy rád.
5: Slivovici.
3: No, tak to si musíte myslet intenzivně, že pijete slivovici. No.
1: Jsou třeba nápoje, které mohou způsobit suchost v ústech?
2: Určitě. Dělají to jednak tedy tvrdé alkoholické nápoje, ale někdy to dělají i takové ty, co obsahují taurín, že jo, a takové ty budiče. Hodně sladké nápoje taky.
4: No tak to zkus, jak ti to pán radí. No sugeruj si to.
3: Tak co pijete?
5: Slivovici.
4: No vidíš.
3: Tak proto on sem ten mizera Brunner jezdí.
1: Máte pro nás nějakou zajímavost z ordinace?
2: Já mám hlavně takovou klientelu, která je spíš tak jako zvyklá na určité stimulační látky, a takže vím, že když takoví ti pacienti přijdou a oni si na tohle to většinou nestěžují, ale oni už jako sebou většinou mají plastovou lahvičku s nápojem a počas toho rozhovoru nebo vyšetřování tak popíjejí, a pokud už si na to stěžují, tak to většinou bývá i postižení sliznice, který vyplývá ovšem z toho, že si tedy většinou aplikují něco ne žilně, ale brž tedy do sliznice nosní, a ono se jim to pak vrací a zároveň ty sliznice vysychají.
6: Vesele a zdravě.
7: Já bych jenom shrnula, že slina pomáhá mechanicky vlastně odstraňovat zbytky potravy. Další, co dělá, ona remineralizuje naší sklovinu.
8: Co to znamená?
7: To znamená, že má v sobě kalcium a má v sobě fosfáty, a pokud funguje správně, tak vlastně pomáhá tomu, co jináč musíme kupovat drahé zubní pasty, které to obsahují, aby se nám obnovovala sklovina.
8: To znamená, že si můžeme čistit zuby i bez pasty, když máme dost slin?
7: Někdy jo. Ale já si myslím, že my už teďko jíme tak divně a pijem tak divně, že už to asi nejde, a jsme hlavně málo na sluníčku. Takže mít sliny a mít v pořádku sliny a mít dobře nabušený sliny je prostě výhoda.
8: Když jste říkala, že je důležité, co pijeme, co máme pít na dobré sliny?
7: No rozhodně ne nic sladkého. Samozřejmě.
8: Jak to se nám bude tak jako tvořit, ta slina, ne?
7: No, tak Patrik si dělá legraci, milí posluchači, protože on to moc dobře ví, že naopak po sladkém se kazí samozřejmě zuby.
8: Takže... No to jo, ale sliny?
7: Se kazí zuby a to už žádná slina nenapraví. Další věc, co dělá sladké pití a je velká nevýhoda, a to též dělá velmi slané pití nebo velmi solená potrava. Ono nás to dehydratuje, protože ty nadbytky odstraňuje ledvina, ale ona to dělá za pomoci vody v těle.
8: To znamená, co teda pít? Čistou vodu? Minerálku?
7: Ideálně,
8: čaj?
7: Ano.
8: Ovocný?
7: Možná, no. Já bych věci, které jsou spíš jako hodně naplněné vodou, bych jedla, to znamená, já nevím, nějaký rajčata, nějaký okurky a prostě ku podivu k mému překvapení i květák obsahuje 90% vody. To by člověk neřekl.
8: Je dost tvrdý, ne?
7: Je dost tvrdý a bavíme se o květáku za syrova. Jedl jste to někdy, Patriku?
8: Jo.
7: To je strašně dobrá potravina. Pro posluchače velmi doporučuji, vyzkoušejte. Samozřejmě různé polévky, vývary, že jo, vývar, to je věc, která obsahuje kolagen, jo, to je teda se netýká slin, ale ten bychom měli jíst tak obden, jo, kdo dneska dělá vývar. No, a další, my bychom se měli vyhýbat alkoholu, protože i ten dehydratuje a víme, že když pijeme kávu, tak k ní ve slušné restauraci dostaneme čistou vodu, protože i ta káva odvodňuje. Takže prostě s vodou docela problém, no, musíme bombat.
8: Proč máme sucho v ústech, tak o tom si budeme povídat i za malou chvíli s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pojďte všichni do nich, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloucháme.
1: Posloucháte pořad Vesele a zdravě a my se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou vracíme do studia, abychom si popovídali o suchu v ústech, což nám možná připomene i básničkou Náš posluchač.
2: Zdraví Petr. Trápívá mě v jednom kuse hnusný pocit sucha v puse. Myslel jsem, to spraví vláha, ale moc to nepomáhá.
3: A jenom bych chtěla dodat, že slin se vytváří 0,3 až 1 ml za minutu, což je docela hodně, veďte. Představte si za den, je to půl až 1,5 litru, to je různé, a je to 20% naší plazmy. To znamená, to je hodně, hodně, hodně tekutiny.
1: A proč ty sliny v ústech máme? Proto, abychom lépe polikali, protože to pusu často otevíráme a vysychá, nebo to má nějakou další funkci? Proč tam jsou?
3: Takže za prvé je to něco, co nám vytváří médium pro to, abychom měli chuť. To znamená, pokud máme méně slin, tak se nám mění vnímání chuti. Další, ta chuť, ta je velice důležitým naším
1: jako
3: senzorickým smyslem,
1: faktorem.
3: Ano, protože my musíme poznat, kdybychom jedli něco, co je třeba schnilé, nebo třeba arzen má nějakou speciální chuť, takže dávat si na to pozor, nás naučila příroda. Samozřejmě to vytváří to prostředí, ve kterém, a je to vlastně první takové zvlhčující, které nám pomáhá i dobře dýchat, to znamená, nám může vyschnout v ústech i třeba během noci, když máme hodně sucho v ložnici a spíme s otevřenými ústy, to je docela často.
1: A co se děje v těch ústech, když vysychají? K čemu tam dochází?
3: Tak, zaprvé se samozřejmě špatně mluví, protože to, aby se dobře mluvilo, to je taky něco, že tam musí být vlhko.
1: No ale když se nám tvoří sliny hodně, tak taky jako to není ano, to nejlepší.
3: Ano, samozřejmě. Tady máme takovou škálu od 0 do 10 a mělo by se to pohybovat 4 až 6. Jo? Taky slyšíte, že to rozmezí je poměrně velké, 0,3 až 1.
1: A když ne, tak máme k doktorovi zajít?
3: No, já bych zaprvé nejprve zkusila udělat pár věcí, které můžu udělat hned. To znamená zrevidovat pitný režim, přidat ty různé vlhké zdroje, to znamená meloun, jahody, jak jsem říkala, rajče, okurku, a zkontrolovat, jestli nesolíme příliš mnoho. Potom bychom si měli uvědomit, jak jsme ve stresu, všimnout si, nebo někdo, kdo je v ložnici s námi, jestli chrápeme nebo ne, jestli spíme s otevřenými ústy, v jaké poloze, a případně si zvlhčit vzduch v našich obytných místnostech. No a pokud vlastně další týden pořád máme ten týž problém, no tak musíme k doktorovi.
1: Proč nám vlastně vysychá v ústech, třeba když nám někdo dá nepříjemnou otázku nebo nás něčím zaskočí, ale dáme odpověď a najednou se objeví takový ten pocit, že lepí se nám pusa.
3: Ano, říká se, krve by se v něm nedořezal, a říká se, mám z toho sucho v puse, a obojí vlastně hovoří o takzvané centralizaci oběhu, kterou dělá situace stresu. V okamžiku, kdy my jsme zaskočeni, tak se začne z nadledvin vylučovat kortizol a ten udělá to, že stáhne vlastně celý, ne celý, ale poměrně dost vlastně obsahu krevního řečiště k těm důležitým orgánům. A těmi důležitými orgány ve fázi stresu jsou vlastně srdce, játra, ledviny, prostě centrální části. Případně nám to v některých jiných případech stresu, a to zas dělá adrenalin, trošku může zvýšit krevní tlak, prokrví nám to naše svaly, vyprázdní to trávicí trakt, abychom prostě byli lehcí na útěk.
1: Paní doktorko, a může sucho v ústech třeba i za zápach z úst?
3: To je zajímavá otázka. Je to možné vzhledem k tomu, že vlastně v okamžiku, kde je v těch ústech sucho, tak tam vznikají různé prasklinky, ragády, další věci.
1: Ragády?
3: Ano, to jsou takové jako trhlinky. Děkuji, že ano, promiňte. A další, co se může dít, a je to v souvislosti, tak se nám může zvyšovat koncentrace žaludeční kyseliny, a ten zápach se může zintenzivňovat.
1: Může nám vyschnout, i když venku prší nebo je velká vlhkost?
3: Tak to jsem zatím nikde nenašla, ale domnívám se, že zcela jistě, protože já teda nevím, ale já žádný hadičky, kterýma by na mě šlo z těch mraků, víte,
1: to
3: já to
1: v sobě dýchá, nemám. Ne?
3: No to dýcháme, ale to se slinama nemá co dočinit.
1: Nemá?
3: Patriku, nemá.
1: Když máme pít, aby jsme měli sliny, tak
3: ano,
1: když to
3: jenom,
1: vlhkost dýcháme.
3: Já se hluboce omlouvám, ale to, že my se napijeme, znamená, že ze žaludku přejde ta tekutina do našeho cévního oběhu a z něj se teprve přefiltruje do těch slin. Jako představa, že já se nadechnu a

0: našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, vy se i díváte. A samozřejmě máme připravené i dotazy posluchačů, protože dopředu se ptali a proto tento pořad děláme. A vy teď můžete tedy klást otázky paní doktorce. Tak tady je první dotaz.
1: Dobrý den, je mi 65 let, beru Gapulsid, Prestarium, Neo, Olanzapim, Citalex, Aliprazole, Kontrolok taky a je mám sucho v ústech. Čím to může být?
2: Děkujeme za dotaz a já bych tady řekla, že ty léky, které pán bere, tak jednak jsou na vysoký krevní tlak a jednak je tam jeden lék na depresi. To znamená, tady bude určitě kombinace příčin, ale zase bych jako první zkontrolovala množství soli v potravě a množství tekutin, které pán konzumuje, protože to může nakonec pomoct.

0: moci i tomu krevnímu tlaku. Nevím, jestli má třeba ten dolní krevní tlak vyšší. Z těch léků vlastně je jasné, že ten vysoký krevní tlak má. Nevím, jestli si ho monitoruje, to by samozřejmě měl dělat. No a tady bych asi doporučila, aby nejprve si udělal vlastně takovou kontrolu toho, co všechno dělá sám. Možná přidal, jak říkám, ty zdroje tekutin v těch různých typech ovoce a zeleniny, přidal čistou vodu a trošku možná omezil solení. V České republice se solí 4 až 5krát víc, než bychom měli, takže trošku pozor. No. A snad to přejde, budem držet palce.
1: Sucho v ústech, téma, které řešíme s posluchači, a vy jste se dopředu ptali i přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Paní doktorka tam našla další dotaz.
0: Ano, tak paní Kadeřábková, co dělat proti suchu v ústech? Zřejmě, a to se paní asi domnívá správně, to dělají léky, které užívá. Nic nepomáhá ústní voda. Řekla by, že po ní je to ještě horší, ani žvíkačky. Já bych jenom chtěla říct, že ten lék, který ona uvádí, tak má účinnou látku karbamazepín a používá se k různým typům neurologických stavů. Jeden z nich je neuralgie trigeminu, tedy trojklaného nervu, a ten může s tím suchem v ústech souviset. Tady bych doporučila, aby se paní zeptala lékaře, který ten Timonel předepsal, a zkusila vlastně zjistit, jestli nemůže třeba vzít nějaký dietní doplněk, nebo čím by to mohlo být. No a samozřejmě trošku víc pít a zkontrolovat sůl, no. Omlouvám se, že se opakuju.
1: Ještě jeden dotaz před písničkou. Další dotaz z našeho telefonního záznamníku.
2: Paní doktorko, prosím o radu. Je mi 76 let. Jsem onkologický pacient 3 roky po ozařování horního levého kvadrantu. Trápí mě sucho v ústech a po ránu hleny v krku, které nemůžu dostat ven. Já nesmrkám, nekašlu. Mám i přístroj na spánkové apnoe. Trápí mě to už po ty 3 roky po tom ozařování. Beru léky na osteoporózu, draslík, měla jsem myokarditidu a revmatoidní artritidu. Děkuji vám za radu, posluchačka Helena.
0: Tady bych doporučovala zkontrolovat pitný režim, a toho pití by mělo být 2 až 2,5, někdy až 3 litry tekutiny denně, což zejména ve vyšším věku, paní zmiňovala, že jí 76 let, není tak úplně snadné dodržet. Další samozřejmě ve věku 76 let dochází k drobné už involuci, neboli zmenšení těch slinných žláz, ale stejně bych zkusila zkontrolovat solení a přidat nějaké takové třeba vodu s citronem nebo vodu s grapefruitem. Zkusit prostě trošičku něco, co vlastně zvýší tu chuť a vytvoří takovou tu, já nevím, že budem slinit, když se na to jenom vzpomeneme. No.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Pořad Vesele a zdravě po písni se vrací k tématu sucho v ústech. Je to téma, které jsme záměrně vybrali, protože jsme zjistili, že ten první díl měl takový úspěch, že zbylo hodně dotazů a my na ně chceme odpovědět. Tak tady je, paní doktorko, další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, mně je 61 roku a už od mládí, prakticky od takových 30 let, se mi stává, že když jsem velice nervózní, tak mě úplně vyschne v ústech, ale tak strašně, že nemůžu ani mluvit, že tam prostě nemám vůbec žádnou vlhkost. Mně připadá, jestli to není od nervu, ale zajímá by mě, paní doktorko, váš názor.
2: Já moc děkuju, že nám tohle svěřujete. Tak od nervů to asi je. Je tam několik indicí, že by to mohlo od těch nervů být. Jednak to nastalo ve velmi mladém věku, takže tam těžko předpokládat, že by se jednalo o nějakou nemoc. Další důvod, vy sama říkáte, že když přijde nějaký impuls, takže dojde k vyschnutí v ústech, čili je to to akutní a my tam můžeme krásně vysledovat ten takzvaný spouštěč. A pokud náhodou máte takzvanou úzkostnou osobnost, tak tam je moc důležité se otužovat. To znamená vlastně po malých krůčcích se exponovat těm nervy drásajícím situacím, prosím, na hranici komfortu, ne moc jako za tu komfortní zónu, a budem vám moc držet palce.
0: Může za sucho v ústech, paní doktorko, třeba to, že špatně dýcháme?
2: Může. Ta předchozí dáma, která se dovolala na záznamník, stejně jako paní Marie, která říká, že když se v noci zbudí, takže téměř pokaždé má totálně vyschlý jazyk a ústa. To jsou situace, kdy ten člověk dýchá s otevřenými ústy. Ta dáma, co se dovolala, hovořila, že má přístroj na spánkovou apnoe, což je situace, kdy se dokonce zastavuje dýchání během noci a ten přístroj vlastně pomáhá, aby dýchal za ní. No a v těchto případech samozřejmě to sucho v ústech se objevuje častěji.
0: Proto jsou i zvlhčovače u těch přístrojů.
2: Ano, a tam se doporučuje, tady paní Marii bych doporučila, aby si zkusila třeba pověsit vedle postele vlhký ručník, protože on, jak se bude vypařovat, tak bude zvlhčovat vlastně vzduch ve výši těch jejich úst a mělo by to pomoci.
0: Je tu prostor ještě pro jeden dotaz, ten telefonický?
3: Dobrý den, je mi 82 let a trpím hořkostí v ústech. Byla jsem v nemocnici v roce 21 celkem 3 týdny. Byla jsem na kyslíku, potom jsem mohla chodit jenom s chodíčkem. Mám stále hořko v ústech. Už jsem byla na vyšetření na gastro i ORL. Nikde mi neporadili. Řekl mi pan doktor, kdybych věděl, od čeho to je, byl bych šťastný. Ale kdo to má vydržet? Jinak mám artritidu, takže užívám Trexan, no a takový ty léky na bolest a podobně. Děkuji.
2: Naprosto vás chápu, to je protivný, zejména ta hořká pachuť je velmi obtěžující. Já teda nevím, ale bych si, nebo minimálně bych vyzkoušela, jestli to není problém s trošku příliš koncentrovanou žlučí, to může být, a v tu chvíli by docela mohl pomoct žlučníkový čaj. On je hořký, obsahuje peliněk, takže bych ho ze začátku zkusila pít ředěný, pije se ráno na lačno a pije se večer jako poslední věc před usnutím, a moc by mě zajímalo, jestli si to aspoň kapáneček nepomůže. Držím palce.
0: A třeba nám dejte vědět, jsou tu stránky www.veseleazdravie.cz, je tu i facebookový profil našeho pořadu, kde s námi můžete komunikovat.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vracíme se opět k diskuzi, která se týká sucha v ústech. To téma jsme už kdysi ve vysílání měli, zbylo hodně dotazů. My jsme vás nakonec vybídli, abyste volali, psali, ptali se, pokud na vás tehdy nedošlo, vy jste to udělali. A tak teď můžeme odpovídat na další problémy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Máme tu další telefonický dotaz.
1: Tady Vítězka Vojtěch Lipov, věk 72 roku a problémy máme ze suchosti v puse, řečený jazyk, mám tam nějakou vyrážku a nevím, co s tím, ale jsou léčený na leukémiu v Brně, potřeboval bych poradit, co s tím, prodělal jsem už nějaké patrálie, užívám akorát léky na Parkinsona, protože bych byl rád, že paní doktorka poradila a poděkovali za to.
2: Já moc děkuju za poděkování. Jinak my to tady přímo v studiu slyšíme, že opravdu sucho v ústech máte. Slyšíme vlastně na té řeči ten problém s tím suchem. Tady bych možná zkusila doporučit dvě věci. Jedna věc, jestli by třeba vám nepomohlo cucat kostky ledu. Někdy to jako pomůže.
0: No. Kostky ledu.
2: No jo, fakt. Normálně kostky ledu cucat v puse. Samozřejmě ten led je dobré, abyste si ho dělal doma sám, nekupovat ho takový v těch pytlech, jo, chápete. Abyste věděl, že ty kostky můžete dát do pusy a dělat to z vody, kterou máte z vodovodu, protože ta je dvakrát denně kontrolovaná, takže víme, že je v pořádku. No, to by byla jedna věc. Další věc, zkontrolovat pitný režim, já se omlouvám, že se opakuju, ale prostě je to tak. A vím, že pacienti, kteří trpí leukémií nebo dalšími krevními chorobami, tak někdy nemají úplně dost třeba červených krvinek, takže je otázka, jestli třeba pro preparáty B12 nebo železo nebo něco dalšího, jestli by to třeba kapáneček nepomohlo. Samozřejmě zase budu říkat pít a dávat si pozor vlastně na to, jestli v noci máte dostatečně zvlhčený vzduch v ložnici.
0: Otázka další je psaná z našeho webu.
2: Pan Ladislav píše, už asi 6 měsíců mě trápí sucho v puse po ránu, nevím, co to znamená, dřív jsem to vůbec neměl a ptá se, jestli to nesouvisí s tím, že bere 2 roky a teď mi teda tady píše Dupalax, syrup na břicho. Já se domnívám, že spíš to bude Gutalax. To jsou kapky, které vlastně pomáhají člověku, aby šel normálně na záchod a říká, že z toho má popraskanou pusu. Tak já úplně příbalá Gutalaxu nevím, takže doporučuji přečíst, ale určitě i ta zácpa, to znamená i to, že pán ten Gutalax potřebuje, hovoří o tom, že možná nemáte úplně dost vlákniny a možná ani tekutin. Takže to, co jsem říkala na začátku, nějaký melon, zkusit rajčata, okurky, prostě nějaké hodně 90% tekutin obsahující zeleniny a ovoce a možná zabijem 2 mouchy jednou ranou a zlepší se i zácpa i slinění.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká v našem pořadu, co se týká sucha v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
5: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
4: Chystáme oslavu plnou legrace.
5: To se mi líbí.
4: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
5: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
4: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
5: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
4: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Shrnutí toho našeho povídání o suchu v ústech, téma, které řešíme v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, tak jak si nepřivodit to vyschnutí v ústech, paní doktorko?
1: Tak, já mám tady takových 5 zásad. Zásada číslo 1, Patriku, to určitě budete vědět, vidíte. Ano, a kolik pít?
0: Dostatečně.
1: Ano, 2 až 3 litry tekutin. Zásada číslo 2, Patrik rozhodně znovu zná, takže Patriku.
0: Nepít alkohol, nesolit.
1: Správně, výborně. Zkontrolovat, kolik solíme a kolik alkoholu a radši žádný. K tomu bych ještě pro kuřáky přidala nekouřit. Takže další, protože kouření výrazným způsobem vlastně narušuje tu správnou tvorbu slin v ústech, protože běžné kouření obsahuje vlastně dehet v tom vdechovaném vzduchu a to nepomáhá ničemu.
0: Proto po ránu kašlou taky?
1: Ano, třeba, ale tak oni kašlou, protože mají obstrukční bronchopulmonální chronickou chorobu, to je onemocnění plicních průdušek, takže to bych dala stranou.
0: Tomu další, se budeme věnovat někdy jindy.
1: Přesně tak. Další, vyhýbejte se příliš sladkým potravinám. Z toho bych řekla, nejsladší jsou ta různá smutíčka. Ono to vypadá jako fajn, ale jsou strašně sladká. Další, co je sladké, jsou snídaňové cereálie a další, co je dost sladké, jsou ty různé džusové koncentráty. Takže na to pozor. No a samozřejmě čistěte si zoubky, vyplachujte si ústa ústní vodou a používejte mezizubní kartáček, protože tím pádem vaše sliny vlastně nebudou se plýtvat na to, aby vám pomáhali čistit dutinu ústní, ale budou fungovat čistě na to mluvení a případně na to jídlo.
0: Asi sledovat ty příbalové leták, jestli náhodou to sucho v ústech není nějaký projev těch léků, ne?
1: Není on úžasný, to jsem zapomněl. Tak v okamžiku, kde nás to trápí, tak opravdu zajděte za lékaři. Ta první volba by byl asi zubař, druhá volba ušní nosní krční, protože tam se podívají, jestli něco se neděje. Z dalších by to potom mohl být třeba neurolog, protože i tvorba slin souvisí se správnou nervovou činností. No a mrknout se na prokrvení, co dělá krevní tlak, jestli není příliš nízký, příliš vysoký a zkusit prostě zkontrolovat celkový zdravotní stav.
0: Nějaká mimika, trénování pusy, jako výkání na prázdno, nepomůže
1: obávám
0: tomu?
1: Obávám se, že ne.
0: Ne.
1: Jakože bych tachá. No tak zkuste, hleďte, obličejová gymnastika možná nebude prospívat tolik tvorbě slin, ale zase budeme mít hezký obličej.
0: A to je dobrá zpráva, tak pro dnešek děkuju a těším se zase na příští setkání u našeho pořadu Veselé a zdravě. A loučíme se i s vámi, mějte se pěkně a poslouchejte zase příště.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Justiční databáze a weby soudů po několikadenním výpadku znovu fungují. Brnu se nepřihlásil žádný zájemce o provozování letecké linky do Frankfurtu. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání, nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Spuštění letecké linky z Brna do Frankfurtu nad Mohanem je odložené. Brnu a Jihomoravskému kraji se nepřihlásila žádná společnost, která by spojení 4x týdně od příštího jara zajistila. Lhůta vypršela včera. Samosprávy za to dopravcům nabízely 3 miliony eur ročně.
4: Podle brněnského radního Petra Kratochvíla z ODS, který kandiduje ve volbách do zastupitelstva městské části Komín, je nezájem leteckých společností zřejmě způsobený problémy v celém odvětví. Výběrové řízení by chtěl vypsat znovu, tentokrát ale nepoptávat jen lety do Frankfurtu, jakožto jednoho z největších evropských letišť.
5: Do Varšavě, Amsterdamu prostě a tak dále, tak dále.
4: Další postup zatím není jistý. Politici o něm pravděpodobně rozhodnou až po komunálních volbách v novém složení zastupitelstva. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
3: Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je nepříznivá hydrologická situace v regionu. Na koho rozhodnutí dopadá, popisuje mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
6: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníku a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Omezení má chránit vodní toky a jejich ekosystémy v období nízkých průtoků. Sport.
3: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka, nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
7: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místo na mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu. Počasí.
3: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Prahy do Brna je stále dlouhé zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Ze 17. kilometru se táhne pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení před Čmejkalkou. Popojíždět budete 25 minut. A na D7 ze Slaného do Prahy zbystřete za sjezdem na Středokluky. Na 4,5. kilometru je hlášená nehoda. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.
8: Telegram s adresou svět.

0: Prim. Tradice, emoce, hrdost. Hesla, jimiž se řídí výrobce legendárních českých hodinek.
1: A říká vám něco značka Prim?
2: To jsou hodinky.
3: Prim jsou hodinky z Československa.
4: To myslíte asi hodinky Primky, ne? Se tomu říká tak slangově. Tak ano, tak Prim hodinky, tak to mi určitě říká. To je velice kvalitní značka.
5: Protože mám hodinky na ruce zrovna od této značky, tak mi to něco říká.
1: Máte něco doma od značky Prim?
2: Zrovna Primky taky nemám.
4: Můj tatínek má Primky, dostal je kdysi k narozeninám.
1: Jste s nimi spokojený?
6: Já si myslím, že ano.
5: Zatím ukazuju čas správně, tak jo.
1: Myslíte si, že je to kvalitní značka?
7: Jistě, je to česká klasika, tradice.
8: Já si myslím, že ano.
0: Historie měření času je předlouhá. Už starověcí Egypťané používali sluneční stín a odkapávající vodu, tedy sluneční a vodní hodiny. Mechanické hodiny jsou pravděpodobně prvním velkým technickým vynálezem středověké západní Evropy. Kdy přesně vznikly, nevíme, ale znal je už Dante Alighieri, protože je zmiňuje ve své Božské komedii. K jemné mechanice, na jakou jsme u hodin zvyklí dnes, měli na míle daleko. Hodinářskou velmocí se stalo Švýcarsko. Mohl za to přísný protestantský kněz, který se usadil v Ženevě. Jmenoval se Jan Kalvín. Tvrdil, že každá světská zábava je hřích, který svádí k nemravnostem a odvádí člověka od poctivé práce, šetrnosti a v neposlední řadě i od Boha. Sepsal ženevský katechismus, v němž prosadil nejen zákaz zpěvu, tance a jiné zábavy, ale i některých řemesel. Zakázal například výrobu šperků a zákaz se samozřejmě vztahoval i na jejich používání. Zlatníci přišli o práci a tak začali vyrábět hodinky, které sice ukazovaly čas, ale vypadaly jako šperk. První kyvadlové hodiny se strojil v polovině 17. století holandský fyzik Christian Huygens. Další vylepšení měření času si vyžádal rozvoj mořeplavby. Námořní chronometr byl velmi drahým a pečlivě střeženým přístrojem, který dlouhá léta nesměl být prodáván mimo Anglii. V 19. století se hodinky stěhují do pánských kapsiček u vesty, případně u dam na řetízky, přestávají být doménou námořníků, naopak často jsou provedeny z drahého kovu, bohatě zdobené. Na počátku minulého století vyrobila firma Cartier pro brazilského letce Santos Dumonta první náramkové hodinky, které od první světové války rychle nahradily hodinky kapesní. A dnes? Hodinky seženete od pár stovek až po několik milionů.
9: Jak se dělají hodinky v 21. století, hodinky Prim, mechanické, ty původní hodinky?
10: V dnešní době komplet celý mechanický hodinky je schopno vyrobit zhruba 20 společností na světě.
11: Odpovídá Světlaně Lavičkové, manažer obchodního oddělení Elton Hodinářská akciová společnost, Nové Město nad Metují, Aleš Vernar.
10: Dnes vyrábíme hodinky vyloženě in-house. Kompletně si je navrhneme, vydesignujeme, vyrobíme a samozřejmě i smontujeme a prodáme. Vycházíme samozřejmě z původního DNA našich modelů, našich hodinek tak, že si držíme tu tradici od vznikucí společnosti 49. To znamená čistota, jednoduchost, design, ale chceme jít i dneska dopředu, ať jsou to povrchové úpravy, ať jsou to materiály, které používáme a samozřejmě i kvalita a přesnost.
9: Kvalita, přesnost. Jak jsou přesné Primky?
10: Dneska dosahují téměř švýcarských kvalit, to znamená standardů, což máte přesnost plus 10, minus 6 vteřin za 24 hodin se vám můžou rozhodit.
9: To platí pro ty mechanické hodinky, které jsou vaší specialitou?
10: Ano, přesně tak.
9: Teď se tady koukáme, to jsou...
10: Tady se jedná o výrobu poudření hodinek. Základní materiál, který používáme, je nerezová ocel, která samozřejmě se dá leštit, brousit nebo pískovat. Nakoupíme tyč, uřízneme, vysoustružíme základní rotační polotovar a potom vkládáme do obráběcích strojů, kde obrábíme základní polotovar pouzdra. Základní polotovar pouzdra jde na další opracování, ať je to ruční leštění, ruční dobrušování nebo tryskání.
9: Vy tady ty hodinky opravdu vyrábíte od A do Z, to znamená od toho pouzdra až k těm, jak se říká, střevům?
10: Přesně tak, i k těm střevům.
9: Vypadá to, jako by ta pouzdra byla pořád stejná,
10: ano.
9: Ale přitom jdeme od stroje ke stroji.
10: To jsou mezivýrobní kroky. U toho prvního stroje, tak ten stroj vám vyrábí základ pouzdra a druhý stroj vám třeba už vyvrtává otvor na natahovací řídel, otvory na stěžejku a tak dále.
9: A tady už jsou zase pouzdra do zlata zbarvená, ale...
10: Tak, nejedná se o pouzdra, ale je to už to, co prostě Prim dělá Primem, špičkovou věc, a to je výroba strojků mechanického. Mechanický stroj základem je, když to řeknu, je Mosas, vyrábí se podobně jako pouzdra, to znamená tyč, kde uříznete, vytočíte základní polotovar, který potom vkládáme do těch specializovaných strojů a třískovou metodou pomocí obrábění zase obrábíme jednotlivý už tvary, tak, aby do toho hodinář postupně mohl začít vkládat jednotlivý komponenty. Je tam zhruba, počítejme, na jedné hodinky až 2500 výrobních procesů operací.
9: Ruční práce, ale tady, co jsem viděla, zatím pracují stroje.
10: Jsou to stroje, které vám napomáhají jednotlivě prostě z těch základních surových materiálů opracovat ty základní polotovary. Musíte mít tu přidanou hodnotu těch strojů, protože dneska, pokud chcete mít vysokou kvalitu, chcete mít vysokou přesnost, tak musíte mít stroje, které jsou dneska schopné obrábět na setinu až tisícinu milimetrů.
9: To už by člověk prostě nedokázal, takovouhle přesnost.
10: Ne, to ne.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
6: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška, a když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začal blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začal blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
2: Historie legendární značky českých hodinek Prim začíná po druhé světové válce, ale kořeny hodinářské profese u nás jsou o dost delší. Nebudeme se vracet až do počátku 15. století a vzpomínat na tvůrce staroměstského orloje. Postačí, když se krátce zastavíme na konci století 19., kdy v českých zemích započala sériová hodinářská výroba. Tehdy na našem území působily filiálky dvou německých hodinářských výrobců. Firmy Schlenker und Kainzle v Chomutově a Gustav Becker v Broumově. Závod německého hodináře Gustava Beckera byl v roce 1890 zapsán do obchodního rejstříku jako samostatný podnik. Obě továrny vyráběly široký sortiment budíků a hodin. Po vzniku samostatného Československa u nás působilo souběžně s oběma německými filiálkami i několik českých firem s malosériovou výrobou, například pražské firmy Ludvík Heinz a Jan Kulhavý nebo brněnský Josef Tesař. A kromě nich také několik malých výrobců věžních hodin. Náramkové či kapesní hodinky byly doménou pouze několika hodinářů, kteří je dělali v kusových sériích. Roku 1930 odkoupila Beckerovu firmu německá společnost Bratři Junghansové a poté, co bylo Broumovsko připojeno k německé třetí říši, došlo ke sloučení továrny s mateřským závodem. V meziměstí u Broumova byla v objektu bývalé přádelny zřízena firma Messap, která patřila k bratrům Junghansovým. Hodinky a budíky se vyráběly dál, i když ve značně omezené míře. Hlavní náplní výroby se stávají zapalovače do dělostřeleckých granátů. V Messapu pracovali v krutých a nelidských podmínkách převážně nuceně nasazení muži a ženy z okupovaných zemí Evropy. Mezi nimi také 150 Čechů. K ním postupně přibývali váleční zajatci a asi 500 židovských žen a dívek přesunutých sem z koncentračního tábora v Dolním Slezsku. Vyrábělo se až 7 000 časových zapalovačů denně. Výroba v závodě Messap byla důležitou kapitolou v rozvoji našeho poválečného hodinářského průmyslu. Ve výrobních provozech vyrostl kádr odborně zdatných nástrojařů a seřizovačů obráběcích automatů, kteří tvoří jádro každé hodinářské firmy. Po osvobození konfiskoval továrny bratří Junghansů československý stát a po únoru se staly součástí nově vzniklého národního podniku Chronotechna. Tam můžeme hledat začátek průmyslové hodinářské výroby u nás.
3: Jsme kousek přešli od výroby základen těm nejmenším komponentům, a to jsou jednotlivý díly do strojkoviny, tak, aby ten strojek samozřejmě mohl fungovat, aby se hodináři složili.
4: Tady vaši zaměstnanci musí mít všichni velmi dobrý zrak.
3: Ano, používají lupy, používají mikroskopy, používají speciální měřidla, tak aby byli schopni samozřejmě ty jednotlivé díly zkontrolovat a vidět je, jo.
4: A konkrétně tahle ta různá kolečka jsou... a takové jako malinké volanty nebo ozdobné puklice na kola, samozřejmě v miniaturních jsou... velikostech, ani jsou... ne centimetr v průměru, to jsou komponenty k čemu?
3: To jsou komponenty do strojkoviny. Tady třeba je komponenta, to je výroba korunek, natahovacích korunek, jo, to znamená, že jsme schopni vyrobit kompletní celou korunku, jo, jsou to různý hřídele, vidíte tady různé šroubky, to znamená miniaturní šroubky, který hodinář používá při šroubování jednotlivých muskoviny, dílů a podobně. My jsme schopni si vyrobit i ty nejmenší dílky, které vy ani okem nevidíte, ale jsou v podstatě s chirurgickou, když to řeknu, přesností vyrobený.
4: Dobrý den, tady se tisknou číselníky.
3: Ano, číselníky tiskneme klasickou jednoduchou metodou pomocí tamponového tisku přes osvit, přes matrici přenášíme barvu na číselník.
4: To jsou stroje, které už hodně pamatují.
3: Jsou to stroje, které hodně pamatují. Samozřejmě jsou to stroje, které jsou pořád funkční pro náš jakoby počet hodinek a prozatímní počet vyrobených hodinek postačující.
4: Teď jste vzal do ruky jakýsi obdélníkový jehelníček, kde jsou silné sedlářské jehly a v těch je cosi navlečené, ale to samozřejmě si vymýšlím.
3: Tak u nás je největší spotřeba párátek, se říká, a toaletního papíru. Párátka.

0: všechno musí být čistý, tak samozřejmě furt hned všechno omejváme. Právě na to používáme papír.
1: Po nástupu komunistického režimu byli všichni výrobci budíků a hodin nejprve znárodněni nebo rovnou zrušeni. Většina byla začleněna do národního podniku Chronotechna, zřízeného roku 1946. V zápětí byly založeny pobočky ve Šternberku a v Novém Městě nad Metují. Tam se postupně stěhuje výrobní zařízení a odborníci na hodinářskou výrobu. Závod v Novém Městě nad Metují, založený v listopadu 1949, sídlil v bývalém okresním národním výboru a přilehlých budovách. Hlavním úkolem novoměstského hodinářského závodu bylo zavedení sériové výroby náramkových hodinek, kterých byl v té době na trhu velký nedostatek. Vzhledem k tomu, že se náramkové hodinky v Československu nikdy nevyráběly ve velkém, byl to tvrdý oříšek. Začínalo se úplně od nuly. První návrh hodinek na základě předlohy francouzské firmy Lip spatřil světlo světa roku 1952 a po následující 4 roky se neustále vyvíjel. Teprve pak vznikla série prvních československých hodinek. Další 2 roky věnovali odborníci čas testování. Hodinky musely být přesné, spolehlivé a odolné. Prototypy hodinek vznikaly v různých variantách. Některé měly pouzdro chromované, jiné dokonce zlaté. To s číslem 4 dostal darem tehdejší československý prezident Antonín Zápotocký.
0: Tady se nacházíme v místnosti, kde se kompletují hodinky, kde se montují, kde samozřejmě sedí hodináři, každý hodinář má svůj pracovní stůl, svoji pozici, de facto pracuje i se svým nářadím, který mu vyhovuje, který používá. Dnešní hodinář u nás znamená to, že zkompletuje komplet celý hodinky. Není to to, že by tady byla jakási pásová výroba a někdo smontoval část a šlo to dál. Ne.
2: Na každém tom stolku, který tady vidíme, jsou rozdělené jedny určité hodinky.
0: Ano, dá se říct, ano, jsou ty hodináři specialisti na určitý další věci. Máme tady hodináře, který umějí dobře rýt, umějí dobře třeba zalešťovat a leštit různý komponenty z drahých kovů. Máme tady hodináře, který jsou specialisti na renovační program. Máme tady hodináře, který zase umějí přesně najít určitou chybovost nebo určitý jakoby problém. Jo, to znamená takový ty už odbornější věci. Jsou tady hodináře, umějí dobře skládat zase bateriové hodinky. Ale stejně každý hodinář u nás by měl umět sestavit komplet celý naše hodinky. Každý hodinky on sestaví, má je ve zkouškách, ty hodinky pak sundává, dává je na speciální vibrograf, což je zařízení, který vám hlídá tu přesnost toho strojku. Samozřejmě vodotěsnost měříme hodinek.
2: Které z těch hodinek prim, z těch klasických mechanických, o kterých si stále tady povídáme, jsou nejvíc in v současné době, jak to řeknu moderně?
0: Krom limitovaných edic, tak samozřejmě sportovní model, a to je typický model Orlík, který tady vznikl už za minulých let, model Diplomat, ikona prostě, to je na první pohled, tam úplně čiší to DNA toho primu, model Pavouk, taky vychází z historie, a samozřejmě potom jsou různý další modely, které jsou oblíbený, ale tyhle ty tři, jako je model Orlík, Diplomat, Pavouk, tak jsou hodně oblíbený u nás.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Původně zamýšlený název hodinek Kotva postrádal dostatečnou údernost a tak byl z ideologických důvodů změněn na Spartak. Tvůrci názvu se shlédli v Gladiátorovi, který se stal vůdcem třetího neúspěšného povstání otroků ve starověkém Římě. Nakonec se ale ministerská komise rozhodla sjednotit název všech výrobků koncernu Chronotechna pod značku Prim. Nové hodinky, teď už tedy Primky, si mohli zákazníci pořídit počínaje 1. dubnem 1958.
2: Hodinky Prim na světové úrovni. Výroba náramkových hodinek je efektivní, neboť je zde vysoké zhodnocení lidské práce. Na jeden kus se spotřebuje asi za 2 koruny hutního materiálu. Československé hodinky se plně vyrovnávají v základních parametrech zahraničním značkám. V současné době se v závodě v Novém Městě nad Metují instaluje moderní zařízení pro výstupní kontrolu. Rudé právo, 23. června 1966.
1: Československo tehdy patřilo spolu se Švýcarskem, Francií, Velkou Británií, Spojenými státy, oběma částmi Německa, Japonskem a Sovětským svazem do pouhé 8 států světa, kde se náramkové hodinky vyráběly sériově. Vznikly ikonické modely.
3: Spartak. První verze hodinek již bylo vyrobeno zhruba 6000 kusů. Prim Pavouk. Společenské pánské hodinky vyrobené ve 100 000ových sériích. Prim Orlík. Legendární model náramkových hodinek, téměř v podstatě nezničitelných. O tom se přesvědčila i československá armáda, pro kterou byl původně model vyroben a která jej podrobila skutečně extrémním testům. Nechala jej padat z výšky několika metrů, vařila i nechala zamrznout v kostce ledu. Jsou to ikonické hodinky a sběratelský zlatý grál. Vyrobeny byly pouze 300 kusů. Prim Sport. Po úspěšné dodávce série Orlíků vznesla armáda požadavek na dalších 600 kusů vodotěsných hodinek. Pro běžný trh byla zavedena sériová výroba až v roce 1970. Hodinky byly velmi populární a nosily je i slavné osobnosti té doby. Na ruce je měl třeba František Venclovský, když jako první Čechoslovák přeplaval slavný kanál La Manche. Stály skoro 600, což tehdy nebylo zrovna málo. Prim Diplomat. Exkluzivní hodinky vyrobené v jednotkách 1000 kusů, dodnes velmi ceněné sběrateli, se původně měly jmenovat Repré, ale název se neuchytil. Ve vysílání Československé televize byla vyhlášena veřejná soutěž, ze které měl nový název vzejít. Ze všech došlých návrhů byl pak vybrán název Diplomat. Model vznikl v roce 1967 a jako první byl propagován na reklamních fotografiích. Patřil mezi exponáty československého pavilonu na světové výstavě v kanadském Montrealu. Prim TV. Hodinky s typickým obdélníkovým pouzdrem a číselníkem připomínajícím televizor. Nyní oblíbený retrokousek na hipsterských rukou.

0: Od roku 1969 se pobočka v Novém Městě nad Metují od mateřské Chronotechny plně osamostatnila a začala užívat jméno Elton. Pro Elton byla vyčleněna výroba náramkových hodinek, pro závod ve Šternberku výroba budíků.
1: Jaké jsou tady nejstarší primky?
2: V roce 1949 byla továrna založena, ale první prototypy vznikly v roce 1954. To tady nemám, to mají ve výrobním závodu Elton, ale mám tady z poloviny 50. let jeden, dva exempláře hodinek, které ještě nemají název Prim, ale Spartak, což byl původní název.
3: Říká Libor Hovorka, sběratel hodin Prim.
1: Kdyby teď přišel starý hodinář, tady by mohl zasednout k tomu vašemu hodinářskému stolku a ty hodinky dát dohromady tak, jak je tady vlastně má připravené. Na takovém podstavci jsou rozdělané hodinky, co jim ještě chybí?
2: Tady na tom stolku je naranžována v podstatě výstupní kontrola a seřízení těch hodinek, kde ten stojánek, jak jste říkala, pro ty hodinky, které jsou otevřeny, tak ve skutečnosti je mikrofon, který nahrává zvuk té hodinek, ten tikot, a v tomhletom přístroji, který je vedle, tak se porovnává ta frekvence toho tikání u hodinek s normálovým přesným tikáním, jak by mělo být, a je tam papírový výstup a hodinář podle toho výstupu, který je znázorněný tečkama, poznal, jestli se hodinky předcházejí nebo zpomalují, a nejen to, on byl schopný diagnostikovat i závady, které případně v tom strojku jsou.
1: Máte tady celou řadu různých hodinek, i speciální vojenské autohodiny, anebo dokonce hodiny z autobusu Škoda RTO?
2: To málo kdo ví, že kromě náramkových hodinek a v pozdější době i hodin, se v Novém Městě vyráběly hodiny palubní do letadel, tanků a autobusu.
1: I do tanků, to znamená, že musely být hodně otřesů odolné.
2: Nejenom otřesů odolné, ale musely být i prachotěsné a vlhkotěsné a samozřejmě musely být vidět i po tmě, takže měly svítící ručky a číslice.
1: A co to jsou pětidenní hodiny?
2: Pětidenní hodiny to jsou hodiny, které na plné natažení jdou minimálně 5 dní. A to jsou právě ty hodiny do těch tanků, letadel a autobusů, které se vyráběly u nás v Novém Městě nad Metují. Zajímavý na těch hodinách je, to byly pro vojenské účely, že tam nikde nenajdete značku výrobce, jako je Prim, ale je tam jenom výrobní číslo a nápis pětidenní.
1: Když se tady procházíme tou expozicí, tak ano, jsou tady už i digitální primky, ale víte, mě jako ženu, mě tady zaujaly ty šperkové hodinky. Většinou se nosily na krku a jsou osázeny.
2: Tyto hodinky přívěskové se vyráběly v kooperaci se sklárnama v severních Čechách, výrobcema bižutérie, který vyráběly ty okrasné brože a do těch broží je vložený hodinkový strojek s číselníkem a to zase byla práce tady techniků a výrobců v Novém Městě nad Metují.
1: Tady jsou ohromné primky, které jsou větší než já. V průměru mají tak 25?
2: No to, to, na co teďka se díváte, tak to jsou rekordní hodinky Prim, největší a nejmenší, které se kdy vyrobily. Mám na to i certifikát, že to je zapsané do knihy českých rekordů a ty velké hodinky, ty měří takřka 2,5 metru na dílku, jsou funkční, akorát teď nejsou v běhu. A vedle toho jsou náramkové hodinky zase nejmenší a kdybyste si dala tu práci a spočítala objem těch hodinek nejmenších, kolikrát by se vešly do těch velkých, tak já jsem si tu práci jednou dal a vešlo by se jich 5 000 těch malých hodinek do těchto těch jedných velkých.
0: Změny po sametové revoluci málem způsobily zánik značky. Chronotechna šla do privatizace a firma začala chátrat. Jednotlivé podniky postupně nezvládaly neefektivní socialistickou výrobu a distribuci, byly rozkradeny a zbankrotovaly. Výroba vlastních hodinových strojků byla z ekonomických a technických důvodů v polovině 90. let ukončena a při výrobě hodinek Prim se začaly používat výhradně zahraniční strojky. Na počátku nového tisíciletí se značka Prim začala znovu prosazovat nejen na českém trhu, ale také v zemích Evropské unie, ve Spojených státech i Asii. V Novém Městě nad Metují byla obnovena kompletní výroba vlastních mechanických strojků.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Celní úřad v Liberci zabavil ve dvou obchodech stovky tabákových výrobků. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
2: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
0: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Druhá etapa jižní tangenty u Českých Budějovic získala stavební povolení. Magistrát města se vypořádal s připomínkami obcí a vlastníků dotčených pozemků. Stavbu tangenty plánuje Jihočeský kraj. 5,5 kilometru dlouhá část obchvatu propojí dálniční křižovatku Roudné se silnicí 156 u Nové Vsi. Pokračuje mluvčí Jihočeského kraje David Hoke.
4: Jihočeský kraj požádal o vydání společného povolení pro stavbu už vloni, s jejím zahájením počítáme v příštím roce. Tangenta, včetně její druhé části, má především ulehčit dopravě v Českých Budějovicích a zároveň zajistit napojení na dálnici D3. Předpokládaná cena stavby v tuto chvíli přesahuje 1 miliardu korun.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince porazili v Tipsport Extralize Litvínov 3-2. V dalších zápasech 7. kola Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0. Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 4-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se pak budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 mezi 41. a 35. kilometrem ve směru do Prahy probíhá až do ranních hodin příprava dopravního omezení a provoz je vedený střídavě pravým i levým pruhem. A opatrně v Hrušovanech u Brna v Komenského ulici. Havarovalo tam osobní auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Tak jsem si tuhle docela náhodou nějak připomněl rok 1936. To vám byl opravdu silný umělecký ročník. No tak jen si to vezměte. Třeba jména jako Zdeněk Svěrák, Pavel Landovský, Václav Havel, Jan Tříska, nebo Jan Kačer a jeho divizna, jak půvabně oslovoval manželku herečku Ninu Divíškovou. Mimochodem, oba posledně jmenované dnes přivítáme i na jevišti našeho rozhlasového divadla. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Režisér a herec Jan Kačer. Já vám vlastně nevím, co bych měl dát v jeho případě na první místo. On vynikal v obou uměleckých disciplínách, ale na toho režiséra, jak uslyšíme, měl akademický glejt. Hercem byl jaksi navíc, ale taky výborným. A vedle toho absolvent střední umělecké školy keramické v Bechyni. Jak ostatně sám vzpomínal v knižce, za kterou by se nemusel stydět ani jako spisovatel. Jmenovala se tak hezky a poeticky Jedu k mámě.
2: Když pan profesor Stránský, věrný přítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil zarmoucené mamince, že nedostanu doporučení na gymnázium v Pardubicích, protože mám nežádoucí třídní původ, zhroutil se můj sen. Nebudu lékařem. Co se mnou? Milostivá paní, kluk je šikovnej. Dobře kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho přihlásila na nějakou uměleckou školu, kde se dělají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v jiném kraji než Pardubickém, to víte, tady je to nejhorší. Dá se předpokládat, že by se kádrové materiály mohly opozdit a jeho by na tu školu vzali. Vyrazili jsme s maminkou do Bechyně. Historický Křižíkův vláček nás vezl krajinou tolik odlišnou od holických rovin, předjaří, vonící romantikou, vláčné kopečky borových lesíků a hluboké panoráma města z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na parkánech u vlídných lidí a večer jsme seděli na liduprázdném náměstí městečka mých příštích studií. Ticho. Každou čtvrt odbíjeli hodiny mohutného zámku. Na náměstí se neobjevil ani človíček. Seděli jsme hodinu, dvě a věděli, že se loučíme na dlouho. Že končí dětství a bezpečí milované mámy, že nás cosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být a bude, že se už nikdy nevrátí hluboká důvěrnost nás dvou. A plakali jsme tichounce a úlevně. Bechyně se mi zdála malá, provinční, zapomenutá. Rodné město, kde si v dálce se jevilo velké a významné. Mnohokrát potkávaní spolurodáci byli náhle vzácní. Četník Jeřábek i potěuchlý Hrbáček Sejkora, můj kamarád ze skautu Marek, se zdáli náhle nepostradatelnými. Pláč mě dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se chladem. Obloha nad námi byla kobaltově modrá, temná a nekonečná. Drželi jsme se za ruce a šli tím liduprázdným spícím městečkem do teplých peřin studentského podnájmu. Druhý den jsem uplácal krtka s lopatičkou, možná, že to bylo i něco hezčího. Nakreslil jsem jakési zátiší a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi přijatými. Prázdninové léto už mi nedalo spát. Začal jsem se na Bechyni těšit. Kolem ordinace doktora Štrajta na rohu holického náměstí jsem procházel s lehkou nostalgií. Loučil jsem se s ním i s představou, že ho jednoho dne nahradím. Začal jsem okolní svět pozorovat očima umělce. A ejhle, rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v představě rozeklané Bechyně s širokou řekou, skalnatými stržemi a bíjícími hodinami na věži zámku.

0: Co pak to vlastně bylo za dobu ten 51., když mě bylo 15? Nahlíženo z dneška to bylo tak úžasně blízko slavnému konci války, s vítěznými fanfárami, zarostlými vítězi, pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech ukořistěných vděčným osvobozeným. Doba nadějí na nekonečný mír i neuvěřitelná naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a dosažitelné, kdy život má tvář křišťálového zrcadla, do kterého hledíme obklopení současníky, kteří zpívají: mladý je ten, kdo obrozuje svět, jenž upadl málem do rozvalin. A na to se rýmuje jméno vousatého vůdce. Doba tajných procesů a bombastických prohlášení, kterým se nedalo nevěřit. Vždyť ani zkušená maminka nechápala, proč by se v novinách lhalo. Pár měsíců před mým příchodem do Bechyně byly vykázáni mniši z kláštera a z jejich cel se staly pokojíky studentů. Ještě jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životů, křížek, nožík, kousek opracovaného dřeva, neumělou ovečku, zpěvník. Našel jsem velký kovaný klíč od půdy a s jeho pomocí jsem získal neuvěřitelné království. Tajně jsem odemkl a ocitl se na obrovité půdě kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem a tak jsem se po stařičkých trámech vyšplhal až na zvoničku ve vodící celému městu. Pode mnou rub gotické klenby, hluboké zářezy i špice lomených oblouků, trámy stoletých stromů, kterých jsem se přidržoval, jako by šeptali: dotýkáš se historie. Holuby zděšeně vyletovaly, ale opakovaným návštěvám brzo přivykly a pak už se nebály. Seděl jsem vysoko nad městem, nikým neviděn, a viděl jsem všechno. Řeku i potok, okolní lesy, políčka a lidi, občany městečka a jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo ně. Hodiny jsem proseděl tak blízko nebe. Pleskání holubých křídel zcela věcné a nelirické mě uvádělo do reality. Je třeba slez dolů, bude večerka. Tak ještě pohled na žloutkem slunce postříkanou rudou nádheru večerního nebe a dolů, než se zcela setmí, abych neminul šprušle vedchých žebříků.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Keramická škola. Předměty pro mě zcela nové. Profesoři velkorysí. Rozběhali jsme se po městě a kreslili most a věže kostelů a duby v parku a řeku. Bechyně byla naší Florencií. Učili jsme se v dějinách umění o nádherných výtvorech minulosti a toužili jsme se přičinit o další krásu. Hlína nás tiskla k sobě a oheň v peci fascinoval. Čas pádil neuvěřitelně rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového toužili poznat i mimo školu. Doba přestálou válkou zaražená nabírala na rychlosti. Chtěla všechno zanedbané stihnout a my s ní. Pěvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor. Hráli jsme volejbal, pěstovali atletiku, čas byl náš. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpěli jejich odmítáním. Chodili jsme do školy i za ní. Lužnice nás okouzlila a od jara do pozdního podzimu jsme v ní po vůni poznávali domov. V sále na protivínce jsem měl první úspěch jako laco v její pastorkyni a poznal jsem první lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér doktor Stašek mě jako ochotnický režisér povzbuzoval a obsadil do Langrova velblouda u Chemiehly. Pan profesor Pešek, co nás chvíli učil kreslení, mě překvapil otázkou: co po škole? Kam půjdeš dál? Na Umprum. Chci být sochařem. Jsi tady v Bechyni nejlepší, Matýsek je lepší. No vidíš, a v Praze budeš desátý. A co v divadle? Je někdo lepší? To tedy ne, pane profesore, to jsem nejlepší já. No tak vidíš, Dej se na divadlo, jdi na režii. Do mě jako když udeří hrom. O režii jsem neměl naprosto žádné představy. Co to vlastně je, ta režie? Od všeho trochu. Dobře vypadáš, máš hezký hlas, nestydíš se, jsi dost vzdělaný a umíš kreslit, jsi dobrý organizátor, vozíš soubory po okolí na estrádě, máš hudební sluch, rád vypravuješ a lidi tě poslouchají. Tak to je režie. Přinesl mi knihu Stanislavského Režijní lekce. Četl jsem fascinovaně 3 dny a pak jsem knihu vrátil. Jestli je to režie, co se tam píše, tak to chci dělat. Ale jak to říct mamince? Ta se ještě nevzdala představy, že půjdu na medicínu nebo na techniku, abych byl jako táta. Neboj se, já to milostivé paní vysvětlím. A poslal telegram. U nás chodili telegramy zcela výjimečně, většinou v případě katastrof. Když tedy přišel domů telegram, vážená paní, dostavte se laskavě v záležitosti svého syna do školy, nastalo zděšení. Vracel jsem se dokonale splavený a rudý pokotníky z fotbalu, potkávám maminku. Kráčí od nádraží, v hlubokém smutku, na hlavě klobouk s černým závojíčkem, v ruce kabelku, rukavičky. Mami, co tady děláš? Jdi ode mě, ty mesku. Maminka mi říkala různě. Od Honzíka přes Jeníčka, Jendy, Honzi až mezek, to bylo to nejhorší. Zašla do školy a já nechápavě čekal před dveřmi. Asi za hodinku vyšla slavnostní a uklidněná. Honzíku, tentokrát to nebylo nic špatného. Pan profesor mě informoval o divadle. Snažil jsem se něco o divadle dozvědět, ale v idylické Bechyni moc příležitosti nebylo. Podle požadavku divadelní školy jsem se naučil básničky a vybral divadelní dialog. Byla s tím obtíž, protože do té doby jsem žádné profesionální představení neviděl. Zkoušky se blížily a já putoval do Prahy. K tetičce Vice. Navlékl jsem si bílý svetr ke krku, pečlivě upletený od máti. Věřil jsem, že bílá barva je naděje, tetička je Viktorie a to je přece vítězství. Všechny nás to příjemně udivilo, Honzíčku, že jdeš dělat zkoušku na vysokou školu. Nevěřila jsem, že to někam dotáhneš. Nevěděla jsem, že máš talent. Koupila jsem ti lístek do Stavovského divadla, abys před těmi zkouškami věděl, do čeho jdeš. Ocitla jsem se v divadle. Kde jsi na galerii mezi studenty. Nádhera. Hrál se Kupec Benácký, Šajlok Štěpánek, Krejča, Dohnal, Fabiánová, Petrovická, režie Salcer, výprava Svoboda, hudba Ponc. Něco tak nádherného jsem v životě neviděl. Bože, tohle chci. Chci k divadlu. Hlavou mi probíhala krása představení a v duchu jsem si přehrával svou zítřejší zkoušku. Ráno jsem vyběhl na Smíchově před dům, že si uříznu prut, který jsem potřeboval jako rekvizitu. Ale u anděla stromy ani keře žádné. Vtrhl jsem k tetičce a z jejího vzorně vypiplaného bytu jsem vyrval tyč na záclony. Potřebuju, vrátím. A pelášil jsem do Karlovky. Plno uchazečů. Vzdělanci z gymnazií a hlavních měst. Divadelní znalci. Seděli k sobě zády. Každý každému soupeřem. Na pozdrav neodpovídali, zahloubání do sebe a rozhodnutí rozmlátit komisi na hadry. Po několika minutách se otevřely obrovité dveře a ozvalo se jméno uchazeče. Po chvíli se on či ona celý rudí vraceli a beze slova mizeli ve městě. Já v bílém svetru s vánočkovým vzorem hladce obrace v ruce tyč jsem čekal. Byl jsem neskutečně mladý a vlastně jsem nesplnil požadavek školy na minimální věk 20 let. Čekal jsem do pozdního večera. Stereotyp pojďte dál a s Bohem mě už unavil. Chtělo se mi ze samé trémy spát. Tak je tam ještě někdo? Ach jo, tak ať jde dál. V potemnělé zkušebně za dlouhým stolem seděla komise. Na zváleném ubruse hrnky od kávy, přeplněné popelníky, sklenice od červeného. Nejistě jsem vstoupil na malinké pódium a koukám dolů. Sedí tam Štěpánek, Krejča, Petrovická, Fabiánová, Salcer. Všichni bohové včerejšího zázračného představení. Štěpánek s hlubokými vrázkami pod očima, unaven celodenními zkouškami, na mě nevrle zírá. Proboha, ještě jeden. Co s ním? No snad je poslední. Tak co bych se vás zeptal? Řekněte nám. Bože, na co se všechno může ptát? A jak málo vím. Váš nejsilnější zážitek u divadla. V ten okamžik jsem věděl, že teta Vika a bílý svetr a snad všichni svatí stojí při mně. S plným přesvědčením a nadšením jsem prohlásil: Kupec Benátský v Národním divadle, mistře. Všechny oči se na mě obrátily, ozvalo se spokojené zabručení. Konečně talent, konečně uchazeč, který má vkus, a takový mládeneček. Co pak to máte v ruce, chlapče? Vykládám příběh s uříznutým prutem a tyčí naši tety. Smějí se, ale nevysmívají, naopak. Jsem jim asi sympatický. Je doba mladých, naivních lidí a to já tehdy byl. Ještě mě nechali říct kousek básničky, ale to už se jim zdálo dobré. Už mě viděli vlídnýma očima a přehlíželi chyby. Můžeš jít. Vyrazil jsem ven. Byla už tma? Zkouška tedy trvala dlouho. Uvědomil jsem si, že jsem uvnitř zapomněl kabát, a tak jsem nesměle zaklepal a prosím o kabát. Už si ho tu můžeš nechat. Báječný, chrčivý, plně zřetelný hlas mě tedy vyzradil to tajemství. Složil jsem zkoušku na režijní katedru AMU. Prošel jsem jako velbloud uchem jehly. Měl jsem před sebou prázdniny a změnu života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje a úsvit přišel stisknout krvě.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jak už řečeno, po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Už jsem tu připomněl to oslovení tak pěkné divizna. Od Jana Kačera to znělo vždycky se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství, jejich společný život, ale taky trable i radosti. V tom jediném oslovení divizna. No a na to, jaké to vlastně bylo s Janem Kačerem a Ninou Divíškovou, jak to začalo při studiích na DAMU, na to už se zeptal v jednom valentýnském tobogánu Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na DAMU v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl a pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval? A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí

0: Ti teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíško. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tvářejí a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslí. Já jsem šel pěšky domů do ty koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct. Zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici. A ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty. A já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje. A tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškou i s politickou jaksi vzdělaností.
1: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
2: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
1: Ano.
2: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal a trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
1: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy. Takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21, a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židly pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano. Židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jí tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a housku. A Když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď se mi byla hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo.
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii. Krmte tu bestii.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem si tu svého času pohrál s názvy knížek Jana Kačera Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Tak se totiž jmenují a jakoby na sebe takhle zrovna navazovali a podávali si ruce. A je v těch knížkách a povídkách všechno. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A taky tam nechybí stopy přemýšlení o Bohu, o lidech a o tom, co nám dnes a denně život přináší a bere a za co bychom měli být vděční. Zrovna tak, jak o tom Jan Kačer přemítal, když ho svého času oslovil kolega Boris Riegler s cylindrem plným otázek pro své hosty.
2: Pane Kačere, podívejte se, s jakou nádhernou proprietou za vámi přicházím na půdu Tylova divadla v Praze. Dnes už to není Tylova, víte, je to...
3: Dneska je to Stavovské.
2: Stavovské, ano, jak to bývalo. Tak třepu. Říká vám něco ta proprieta divadelně? Vy jste režisér, vy jste herec, myslíte, vy jste recitátor.
3: Myslíte cylindr? Cylindr mi něco říká, ale s cylindrem já jsem nikdy nehrál.
2: Ne?
3: Ne, já
2: a to jste herec?
3: Nejsem cylindrový typ.
2: Ukažte. A? No, tak dobře. No tak, když nejste cylindrový typ, tak si prosím aspoň vytáhnete jednu z otázek. A já hned vám dám náš seznam. Tak jako číslo, prosím?
3: 17.
2: 17. Račte nahlédnout, prosím. Najděte si. A řekněte posluchačům, co to bylo tady.
3: Bůh jako východisko.
2: No, to není špatná otázka. Jan Kačer.
3: No, tak otázka je to těžká, taková předvánoční. Já nevím, já bych nechtěl podléhat takovým módním tendencím, že se jako člověk v určitým věku a při určitých klimatických podmínkách, jako například jsou Vánoce a zima, že se začne vyznávat z velké podmíněnosti Boží. Já si myslím, že jsem celý život žil tak, nebo jsem se snažil, aby to pokud možno nebylo proti životu. Myslím si, že jsem nějakou úctu v autoritu vyšší měl a mám, ale jestli zrovna věřím na nějakého Boha, nebo jestli si ho představuju jako starého pána s fousama, to nevím.
2: No jak to, že to nevíte?
3: No, nezabývám se tím.
2: Jste tam neměl čas nikdy uvažovat?
3: No, uvažuju potom pořád a spíš se kořím jaksi dílům svých předchůdců, mám rád obrázky. Takže si Boha představuju z mnoha votivních obrazů různě a spíš si představuju, že je to něco, co jaksi vlastně stvořil člověk a zřejmě chtěl nějak přesáhnout tu svoji zvířecí etapu a stvořil něco, co se podobá ideálu a to by se mi docela líbilo. A pak mám rád přírodu a určitý běh ty přírody. A to boží dílo, teda to, co tady vzniklo, to velmi uctívám a pokud jsem něco v životě dělal vážně, tak jsem vždycky chtěl, aby se to živému organismu podobalo, aby to bylo Pánu Bohu podobný.
2: Řekněte mi, kdy jste se poprvé setkal s Bohem jako takovým, jako veličinou, jako autoritou?
3: No, tak já
2: jako
3: jsem...
2: chlapec?
3: No. To víte, že už od dětství a moje maminka byla skromná paní, která věřila na Pána Boha a byla velmi pokorná. Chodil jsem do kostela, dokonce do velmi krásného kostela, které vystavil Dizenhofer.
2: Kde to bylo?
3: Já jsem se narodil v Holicích v Čechách, tam je krásný kostel. Vlastně jediná věc, která tam je památná, je tenhle kostel. No a setkal jsem se taky s mnoha pomocníky božími, různýma knězema.
2: Zapsal se vám někdo do duše chlapecké?
3: To nevím, ale mám rád Bibli a měl jsem ji vždycky rád. A
2: rozuměl jste ji jako chlapec?
3: Tak rozuměl, to nevím, ale snažil jsem se rozumět a nedá se říct, že bych ji rozuměl teďka. Protože ta Bible, jako každá velká kniha, má v sobě tolik materiálu životního, že se ji můžete probírat do nekonečna a podle toho, v jakém jste vy osobním stavu a situaci, tak různým epizodám různě rozumíte.
2: A v rámci této své otázky, pane Kačere, kterou jste si právě před chviličkou vytáhl z klobouku, kterou tu část Bible byste nám dneska nabídl? Jak si z hlediska toho, co teď prožíváte jako občan, jako člověk?
3: No to mě dává to moc těžké otázky. Já nevím, já bych nemohl říct, co bych teďka doporučil. Ale myslím si, že bych doporučil takovou zodpovědnost a takovou jako přímou konfrontaci člověka s něčím vyšším, že bych se nespoléhal na velký prostředníky, na různé církve, na různé sekty, na různé výklady. Spoléhal bych spíš na to, co v člověku zazní, když se něco krásného a duchaplného přečte a když nad tím sám medituje a konfrontuje to sám s tím, co třeba dělá a s čím se denně stýká.
2: A nenapadlo vás někdy, když potřebujete Boha, že to je vlastně strašná, hrůzná bilance vašich přátel, kamarádů, rodiny, když se musíte opírat o nějakou autoritu a nemáte ji třeba v rodině?
3: Ne, to mě nenapadlo. Já si Boha jako hrůznou věc zatím nepředstavuju.
2: Boha jako hrůznou.
3: To ne, ale...
2: Víte, ta bilance, že se musíte utíkat někam, museli vás teď hrozně zklamat v životě, ne?
3: Lidi?
2: Když máte tu potřebu. Prosím vás, já teď hraju tu protistranu, abychom mohli o tom hovořit, že?
3: Já nemůžu říct, že by mě lidi moc zklamali. Já si myslím, že podívejte se, to je jako s krásnýma ženskýma. Když je ženská trošku krásná, tak žádlí na ty krásnější a když pak neuspěje v soutěži o Miss Evropy, tak je zklamaná a svádí to na všechno ostatní. Když člověk jaksi nekriticky věří v něco, teda v lidi myslím, tak většinou sám sebe podceňuje nebo potřebuje někoho, o koho by se opíral, protože si vlastně málo věří. Já jsem nikdy netrpěl nějakou přehnanou, já nevím, jak to říct, adorací lidství. Já mám dokonce rád projevy lidskosti, které nejsou příliš efektní. Stýkám se rád s lidma na okraji, s bláznama, s lidma, kteří jsou něčím trhlí.
2: No, proto jste dal šanci i mě v klobouku.
3: No to ne. No ale mezi takovými lidma se najde spousta zajímavých mutací.
2: Jistě. A je to inspirativní pro režiséra.
3: Ale no, tak nejen pro režiséra, pro každého člověka. Mě nejvíc zklamou lidi, když odejdou, když zemřou. Z toho mám smutek. A musím říct, že jsem se dlouho učil a trpce žít i s těma lidma, kteří tady nejsou. Protože zdá se mi to nelogicky, když tolik báječných lidí odejde někam jinam a vy najednou máte mít pocit, že s nima už nemůžete nic dál podnikat. A se spoustou lidí, který mám rád, tak vlastně se snažím žít i dál, ne, že bych byl nějaký duchař, ale uvažuji, jak by asi uvažovali, nebo o čem bych si s nima povídal a musím říct, že to mnohokrát je užitečný a mám dokonce pocit, že mě dávají někdy i znamení, jak bych se měl chovat. Nebo v každém případě se rád konfrontuju s něčím, co třeba není.
2: To znamená, že máte doma fialové svíčky, ne? Spirit?
3: To ne, to vůbec ne, ale když třeba mám vystoupení a jsem skutečně soustředěný, tak si třeba říkám, co by tomu říkala moje maminka. Nebo když tady s váma teďka mluvím, tak podvědomě přemýšlím třeba o svých kamarádech, kteří by se tomu šklebili, co teďka říkám a do jisté míry mě korigujou a čuji, tomu nepotřebuji žádný světlo ani blíkající svíčky. Ale myslím si, že člověk, když se cítí být obklopený něčím nebo nějakým světem duchovním, tak možná, že i to je Pán Bůh, ne?
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Chci si vytáhnout otázku Bůh jako východisko. Řekněte mi, vyčítáte mu něco?
3: Ne, východisko.
2: Za něco?
3: To nebylo východisko.
2: Ne?
3: No, pak cíl, ne?
2: Sedmnáctka?
3: Je ale opravdu východisko.
2: Vyčítáte něco této síle, že třeba vám ukřivdila, že vám ublížila, že vám nedala tolik těch plodů, co jste si myslel, že máte na ně nárok?
3: To v žádném případě. Já naopak, jestli něco takového je, tak musím být jenom vděčný. Je mi 60 let, chodím, vidím, slyším, což je výsada, kterou spousta lidí nemá a nikdy nemělo. Já, jestli existuje jakási prozřetelnost, tak musím s velkou pokorou mu za všecko děkovat. A to neříkám jako z falešný jaksi skromnosti nebo pokory, to je opravdu i fakt. A musím říct, že mnohokrát se stydím za to, že mám víc, než mají mnozí jiní. Mám třeba rodinu, která je docela zdravá a fungující.
2: Vyčítáte si to? Že jste příliš toho štěstí sebral těm druhým?
3: Nemůžu říct, že bych si to vyčítal, ale skutečně někdy nechápu, proč se mi to dostalo a proč se spoustě báječných lidí tohle nedostalo.
2: Podílel jste se na tom, nebo to přišlo z hůry?
3: No tak možná, že jsem pro to něco dělal samozřejmě, ale to každej, to i ty, kteří nemají štěstí, tak se snaží přece spoustu věcí dělat. A je spousta lidí báječných, kteří skutečně se třeba rozdávají i jaksi ve své službě Bohu a ten Bůh je trestá nebo naopak zkouší, že nakonec si to je v Bibli. Nevím, já teda, co se tohle týče, já nemám co vyčítat. Já jsem dosáhl daleko víc, než jsem jaksi dítě si dovedl představit. Já bych zrovna nerad, protože já mám takový kostelový hlas, já bych hrozně nerad, abych vypadal jako nějaký takový svatý, který mu usekli křídla, jo. Nebo člověk, který pořád medituje o vážných věcech a rád o nich mluví. Já si myslím, že jsem vlastně strašně veselý člověk a to, kam mě to
2: ne,
3: dovedlo.
2: Ne, poslyšte, pane Kačere, tak to ne. No, to nemůžu přijmout za diváky. Vy jste veselý člověk?
3: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že jenom člověk, který má hluboký smysl pro humor a který je veselý, tak je schopný hlubokých úvah. Protože kdybyste nazíral svět jenom z ty tragické stránky, tak byste třeba Boha příliš rád asi neměl. Kdybyste uvážil, že dopouští takový zvěrstvo, jaký se mezi lidma děje a je všemocné a všemohoucí a má to samozřejmě všechno hluboký smysl, tak nevím, jestli byste byl příliš rád. Ale teprve, když začnete mít smysl pro humor, nebo vy ho samozřejmě máte, proto s váma rád mluvím, a koukáte se na věci jako dokola, jako i jaksi ze všech stran, tak teprve tehdy člověk může tu svou existenci nazírat jaksi plně a může dokonce z ní být i spokojený.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí vysílá Praha. Karlínská budova Českého rozhlasu. Osamocený Honza Macoun tady ve studiu. Kolega Kubala mě tady nechal osamocen. Budu plakat. A druhý jeho kolega, který dnes slouží noční službu, technickou službu, tak, aby všechny regionální stanice fungovaly tak, jak mají, neodmítá tady se mnou být ve studiu, ale stydí se. Já to chápu. Ostatně o tom dnešní téma noční linky jest.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za A. Nikdo na vás nevidí. Za B. Nikdo vás po hlase nepozná. Aspoň teda některé. Nebo ano? Každopádně odhoďte stud a pojďte prásknout na sebe, za co se stydíte. Ne za jiné, to umíme. My Češi tohle umíme ukázat na druhé a ne, vy, za co se stydíte. Pojďte mi to přiznat, do vysílání máme na to. No já to vidím úplně přesně. 119 minut. Honzo, seš dobrý. Na to, že jsi měl z matematiky jeden rok, 4 minus otazník. Tady je společné regionální vysílání. A Český rozhlas Pohoda. Dobrý večer.

0: Červenáte se snadno, schováváte svůj věk, schováváte zadek, vadí vám vlastní tělo, stydíte se za svoje vzdělání nebo za práci, kterou vykonáváte, stydíte se za výplatu, za příbuzné, za něco, co jste kdysi řekli, mlčeli jste, když jste měli promluvit. Nedokázali jste se třeba omluvit nebo bojíte se odmítnutí? Umíte vůbec požádat o pomoc? Tak a schválně, kdo z vás zaspívá před ostatními? Za co se stydíte? To je dnešní téma ve vysílání Noční linky, 2 hodiny povídání. Vybrali jste tohle téma vy, doufám, že ho uchopíte tak, jako skoro vždycky témata uchopíte. Vašimi příběhy, pochopitelně, žádné pozdravování z bodu A do bodu B. Ne, pojďte rovnou na věc. Na každý rozhovor máme tak přibližně plus minus 5 minut. Samozřejmě v rámci nějakého prožitku, nějakých mezí, když to bude hluboké, smutné, trýznivé, tak pochopitelně zase tak neurvalý nebudu, ale každopádně, ať se vás dovolá co nejvíc. A že neznáte číslo?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady je Honza Macoun, mě přezdívají Macík. Říkejte mi úplně, jak chcete. I ten, který neumí moderovat, jakkoliv. Nevadí mi to, já už jsem zvyklý za těch 30 let. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza, pěkný večer, milou noc.
2: Dobrý večer, pane Macoun, zdravím vás.
0: Taky, kdo tam?
2: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Oto, zdravím vás, pověste, za co se stydíte?
2: To se stydím strašně, já jsem chodil několik roků s jednou přítelkyní a když ona chtěla svatbu, tak mě řekla, že buď svatba, anebo pivo.
0: Počkat, to mi musíte vysvětlit.
2: No, my jsme chodili často na pivo.
0: Jo, takhle.
2: Tam jsme mývali sraz. No.
0: Co jste si vybral?
2: Já jsem si vybral to pivo. To je strašné, co?
0: Já to nesoudím. Udělal jste dobře?
2: Udělal jsem velice špatně.
0: Dá se to ještě změnit?
2: Nedá, bohužel už ne. Už ne.
0: No a o tom to je, to jsou ty příběhy. Bohužel o tom jsou ty příběhy. To člověk jednou udělá krok a byl zrovna špatný, no. Takže si to asi vyčítáte celou dobu.
2: Vyčítám si to každý den a já myslím, že jsem to ani neřekl nijak vážně, ale prostě ono to tak vzalo, zvedla se a šle pryč a to bylo.
0: To bylo takhle rychle, to už se nad tím nevedla nějaká rozprava nebo diskuze.
2: Ne,
0: vyřešeno, 20, vůbec. Takhle já to nechci.
2: Ano.
0: O to, děkuju za otevření noční linky. Těžký kalibr.
2: Ano.
0: Ale budeme poslouchat kalibre. a poslouchat další vaše příběhy. Děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: No tak, kdo to trumfne? Za co se stydíte? Eva Farna už se nestydí. Má.

0: Dnešní noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, taky na těch internetech naše vysílání. Dnes je to na téma, za co se stydíte. No, já jsem to téma vybral vlastně po naléhání několika z vás, posluchačů, ale vlastně ve své podstatě já jsem si říkal, to se dá uchopit velmi dobře. Dokázal jsem se s tím stotožnit, protože i já mívám někdy takový pocit, jako by nám ubývala kuráž. Slyším takové ty stížnosti, obavy nebo řeči o tom, proč něco nepůjde a občas si říkám, nefňukáme už víc, než jednáme. Možná je to jenom můj dojem, nikoliv důkaz, že dřívější generace byly odvážnější, ale zajímá mě, kolikrát nás zastaví právě strach, že budeme někomu k smíchu nebo bude to trapný. Řekněme, že něco nemá cenu, přesto jsme to ještě neskusili. Nadáváme na poměry, ale při příležitosti ozvat se raději sklopíme oči. Má někdo někdo nějaký dotaz? Haló, tady? Ne, končím diskuzi, děkuji. Já vlastně nechci tím schazovat lidi, kteří jsou vyčerpaní nebo mají vážné starosti nebo se potřebují někomu svěřit. Říct si o pomoc může samo o sobě vyžadovat neuvěřitelné množství energie a kolikrát to ani nedopadne. Takže spíš se ptám a klidně i sám sebe. Kdy mi stud pomáhá nepřekročit hranice a kdy už za mě rozhoduje? Co bych udělal jinak, kdybych se tolik nebál cizího názoru, nebo ježiš, měl jsem z té práce odejít dřív, posledních 6 let jsem se tam tak trápil a kdybych to udělal tenkrát, hned jak mi to došlo, že to nemá smysl, já bych byl přece tak šťastný člověk. Za co se stydíte? Můžete zavolat, budu moc rád, nebojte se, uvítám kteréhokoliv posluchače, ať už pravidelně volajícího, ale budu neobyčejně potěšen, když zavolá někdo i úplně nový. Nebojte se, Praha nekouš. 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo můžete přidávat své příspěvky do komentáře pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. To znamená stránky rozhlas.cz/linka. Jestli jste připraveni přijmout dalšího volajícího nebo volající, tak jsem s vámi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak volejte, teď je ta šance. 731 800 900, kdo nadává čas od času a taky takové příspěvky někdy dostávám do e-mailu. Nemůžu se dovolat, to je strašné. Volám po 683. No kolikrát volal asi Robert z Olomouce, než se dovolal, že? Takže berte to prosím s rezervou. Já tady vidím na monitoru 6 takových obdélníčků, které oranžově blikají, když se někdo snaží provolat. Takže někdo z těch 6, kdo to je, netuším. 731 800 900. Halo, halo, tady je Honza, kdo je tam?
2: Iveta.
0: Iveto, vypnout rádio. A hned teď, prosím.
2: Ano, už to dělám. Tak.
0: Udělala se to krásně. Dobrý večer.
2: Krásnou noc.
0: Vám taky, ale necítím z vás, že byste se někdy stydila.
2: Děkuji za příjem. Tak chci něco povědět.
0: No tak prosím, prostor máte.
2: Za co bych se měla stydět?
0: To já nevím, ptám se já.
2: Já mám svá rozhodnutí, mohu mluvit?
0: Můžete, ale je to na téma stud. Jo? Za
2: ano,
0: co se stydíte?
2: Stud, ano, to neznám to slovo.
0: Dobře, tak se můžeme rozloučit.
2: Co?
0: No tak se můžeme rozloučit, když nemáte to
2: ne,
0: k tématu.
2: Ne, počkejte, Honziku, já mluvím.
0: No tak povídejte.
2: Já mám svá rozhodnutí, já mám svoji hlavu,
0: ano.
2: Mám své srdce.
0: Ano, to
2: jo.
0: Máme každý.
2: Vím, co dělám.
0: To říká
2: vím,
0: každý.
2: No ne, každý to neříká. Vím, co dělám, vím, co mohu dělat a já se za nic nemohu stydět.
0: Tak proč?
2: Za co bych se měla stydět?
0: Tak proč voláte? Když se za nic nestydíte.
2: Ne. Ne, protože mám svoji osobnost,
0: ano.
2: Svoji hlavu,
0: ano.
2: Svůj rozum a svoje srdce.
0: Ano, to má každý. A. To má každý, ale někdo si to neuvědomuje.
2: Za co bych se měla stydět? Já žiju tak, jak žiju, jo? Já mám pejsky,
0: ano,
2: tu v přírodě, jo. medituju, sedím tady u rybníka kolikrát tady u nás, hledím na tu hladinu, jo, a jsou úplně jako, já mám také starosti, samozřejmě, jako každý člověk, ale já se snažím to jako nevnímat, jo.
0: Přecházíte to.
2: Co?
0: Ano. Takže nemáte stud, to je fajn, že nemáte stud, že se nestydíte.
2: Nemám, za co?
0: Dobře, i to je názor, přijímám to. Já nevím, třeba neumíte zpívat a nechce se vám zpívat na veřejnosti.
2: Já miluju zpěv. Já hraju na klavír, na flétnu.
0: To já taky.
2: Já zpívám.
0: I na saxofon umím hrát, na piano umím hrát.
2: Paráda,
0: umím tančit skvěle. Akorát, že se na to nedá koukat a ta hudba se ode mě nedá poslouchat. Nevadí. Iveto, děkuju. Beru to, co jste řekla, ale přece jenom to téma je jiné. Za co se stydíte? A čekám další volající a těším se na vás. Dobrou noc, Iveto, dobrou noc.

0: Jiří Schellinger, jsem prý blázen jen. Taky si tak někdy připadám a vůbec mi to nevadí. Nestydím se za to. Nestydím se za sebe, ale je fakt, že v dobách, kdy jsem úplně začínal v rozhlasové stanici, třeba úplně ta první štace, zastávka, to bylo tenkrát Rádio Roko 87,8 FM. Měli jsme vysílač a studio přímo na Petříně, v Petřínské rozhledně. No, 90. léta. Krása to byla. Dodneška si pamatuju, jak jsem přišel do toho vysílacího studia, které bylo udělané vlastně v prostoru, kde jsou vysílači i jiných rozhlasových stanic, nebo tenkrát byly. Vlastně ani nevím, jestli ta budova tam ještě je. Když si představíte, kdo znáte Petřínskou rozhlednu, tu věž a podíváte se od ní na ní, tak za ní byla taková prosklená budova a byla spojená s, vlastně s tou rozhlednou takovým tubusem. Ten tubus, to už vím, že ho dávno zbourali. Jestli tam je ještě ta doplňující budova, to netuším, ale tam jsme měli studia, nebo studio, to bylo velmi amatérské, bylo to ale zajímavé, zábavné. A pamatuju si do dneška tu vůni toho studia. To bylo nadšení, to bylo rozpis služeb. Víte, jak vypadal rozpis služeb? To není žádné hraní odpolední nebo krátký dlouhý týden. Představte si stěnu dlouhou a na ní vlastně papírová bílá tapeta a na ní bylo napsané jednotlivě pondělí, úterý a tak dále, data. A ten, kdo mohl vysílat, tak se tam napsal a udělal šipku od do. Žádné třeba od 6 nebo od 5 do 9. Ne, to bylo jeden den od 5 do 11, další den od 9 do 13 a tak dál. A to se tenkrát vysílalo 24 hodin denně. Do dneška si pamatuju ten stud toho, kdy se pustil mikrofon a já nebyl schopný říct vůbec nic. Já vím dobře, škrohlídové, ano, já vás slyším, úplně vás vnímám, že se nestydím dneska. No nestydím. Sice jsem vyrost, ale jsem stále duchem dítě a to mě moc těší. A když se mě někdo zeptá, pro koho vysílám, tak já vždycky říkám, mně je úplně jedno, pro koho vysílám. Mladší, odrostlejší, starší, přestárle a pokud přestárle, no tak jo, no vždycky jsem zbuzoval nějaké rozpory, to za A, to už se asi nezmění s mým věkem, s přibývajícím věkem, s prostorovou výrazností, ale na druhou stranu, o kom se mluví, tak žije, ne? Když bude člověk takový průměrný, tak jakože zapadne a nevyčnívá, to je nuda. Takže já děkuji za všechny pochvaly, stížnosti, ať už ty, které posíláte jenom mě, mým nadřízeným, anebo třeba ombudsmanovi Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Otázka je jasná, za co se stydíte a jestli jste s tím v životě nějak dobojovali a má to nějaký happy end. Ptám se 731 800 900, teď volejte. A volá kdo? Halo, halo, Honza.
2: No, tady Jarda, tak si...
0: Zdravím tě, ahoj, dobrý večer.
2: No, můžu tě vidět, co si teď říkal, se mi velice líbí, to musím hned říct, protože já si tě pamatuju, když jsi dělal moderátora, taky na rádiu, nebudu ho jmenovat.
0: Ale to klidně jmenuj, to nevadí.
2: Tak dobře, na country, tam byl noční klub country rádia a už se já jsem říkal, tenhle ten člověk má vyloženě talent na moderování. A pak jsem tě jednou vez a ty jsi mi ukázal studio, to ještě bylo v divadle pod Palmovkou.
0: Jo, jo, to je pravda, to bylo ještě před povodněmi.
2: A to jsem, tak to, a dneška, když někoho vezu a zrovna běží rádio a moderuješ ho, tak když říkám, tak tohle člověka já jsem několikrát vez a znám ho osobně.
0: Dobře, znám mě, přiznávám ostatním posluchačům, že Jarda mě zná od dob, kdy jsem mýval hojné akné, až do doby skoro mého věku 50 let.
2: To ne, byl jsi štíhlej mladý kluk a já už jsem tenkrát byl...
0: Štíhlej.
2: Tenista, protože já jsem začal taxikařit tak jako důchodce do 50 let a dneska taxikařím nakladně už nejezdím v Praze, protože mě v podstatě vyhodili od tu.

0: řešení za nebezpečné řízení.
1: A Jardo, to tě překvapuje, teď přece my jsme národ takový, jaký jsme.
0: Prudké najíždění do zatáček, překročení povolené rychlosti, které kde byla 15, třeba já jsem tam 20, jo. No, takže za to se teda stydím. A pak se stydím zpívat na veřejnosti.
1: A prosím, jo, počkej, já ti promiň, že tě přerušuju. Promiň, že tě přerušuju.
0: A moje žena říká, že je to hrůza, že bych se měl teda radši stydět.
1: Halo, Jardo, prosím tě, vydrž, teď mě poslouchej. Já ti dávám teď neskonalý prostor do vysílání regionálních stanic a stanice Pohoda, která se může stát na okamžik nepohodou. Zaspívej nám.
0: No, já takhle, můžu říct, že se nestydím, rozhodně se nestydím mluvit na veřejnosti. Na druhou stranu, no tak ono je to tím, že jsem taky leta učil, že jo, takže já jsem sice původně vyučený důlní zámečník, ale různýma školama a zařazeníma jsem se dostal tak, že nakonec jsem teda učil na středním odborném učilišti a hornickém, měli jsme tam zajímavý žáky, například Spartakiádního vraha, několik divadelních a filmových herců a režisérů, no a takže byla to zajímavá práce a rozhodně se teda nestydím mluvit na veřejnosti a můžu říct, že třeba takové moderování by mě taky bavilo, jo, jenže bohužel jsem se k tomu nikdy nedostal, no.
1: Tak až bude nějaký den otevřených dveří, nebo máš přece kontakty, známosti, znáš mě, tak se zastav.
0: Tady,
1: je to vyřešené. Ale když už tedy si nezaspíváme, já bych jenom ještě podotknul jednu takovou jako menší vlastně jako poznámku, že já to mám jako Michal Tučný s veřejným vystupováním. Víš, co to znamená? Dokážeš to přeložit?
0: No, já nevím, jaký, já jsem teda Michala Tučního jednou zažil na takovém koncertu, ale že bych přímo...
1: No tak, já to vysvětlím. Mimochodem, neslyšíme tě dobře, máš mikrofon nějak jinak?
0: No tak bych to mohl říct tak, že do mikrofonu se mluví líp, ano. Než třeba k plnému sálu posluchačů.
1: No já to hned vysvětlím. Michal Tučný nebyl schopný vystupovat, pokud neměl v sobě několik panáků alkoholu.
0: Ano, tak no to je ono, co říkám, že jako ten mikrofon není taková prostě hrůza pro toho člověka, jako když teda se dívá do sálu a mně by to bylo zase fouk, mně jedno k jakýmu počtu lidí. Já jsem dělal určitou dobu šéfa brigády socialistické práce a když jsme měli nějaké setkání s manželkama a tak dále, tak jsem je vždycky pozdravil všechny. Probral jsem takový ty různý vtipy od nás práce, protože jsme se všichni znali, že jo, tak dále. A bylo to zajímavé a myslím, že jsem se nikdy jako nestyděl. Takže to určitě, ale zpívat to tedy opravdu ne.
1: Dobře, takže někdy příště třeba si to vysním. Já ti děkuju. Jardo, dobrou noc, díky za zavolání.
0: Dobrou noc, Hondo. Dobrou noc a všechny zdravím. Škoda.
1: Já chtěl nějakou ukolébavku. No nevyšlo to, zase takové velké přemlouvací schopnosti nemám, tak škoda. No a jenom, abych to úplně uzavřel, ono, ano, moderovat před mikrofonem v domnění, že vás někdo poslouchá, je fakt něco jiného, než když na vás někdo kouká a čeká, co z vás vypadne. Že jo? A to je blamáž. V mém případě je to fakt blamáž ještě větší, takže opět, škarohlídi, nekonferuji na veřejnosti prakticky vůbec, spíš tak jednou do roka a to ještě jenom protože charita a protože psi, útulek a tak. Ale taky tam je ten panák, i když alkohol škodí zdraví, protože ta nervozita je za A velká a za druhé, aby se to nepokazilo. Aby nebyl nějaký prostoj, nějaké fópa. Šipište, vždycky mám fópa. Buď zapomenu, anebo helejte, znáte, vy místní víte, klub u letců. No, takhle, jestli víte, kde je ten klub, u jakého města nebo v jakém městě, dobrý. Teď si vemte, že Pardubice nebo Hradec, že? Tak vítejte tady u nás v Hradci, ne? Nebylo to úplně příjemný, ale přesně to jsem celý já pomotal.

Hrdost mě, je to o vás, to jste si vybrali vy, za co se stydíte a píšete a děkuju za to. Mám tady poznámky třeba od posluchačky Jany. Zdravím linkaře a hlavně dnes vás, pane Honzo, mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět. A po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Nezapomene. Já vám řeknu, že já mám takové kolegy, že oni vám to připomenou v ten nejnevhodnější okamžik. Ale k vám, co mi vadí? Připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Leda tak při hokeji, ale když je státní svátek, tak se řekne prodloužený víkend. I v televizi jsem to slyšela. Okolní národy své svátky oslavují, dovedou to vlastenectví dát najevo a my, jako bychom se styděli. Nemáte také ten pocit, Jana? Píše třeba pan X. Dobrý večer, já se třeba stydím za to, že jsem byl pár let pravicový extremista se vším všudy. Stydím se za to, kolika lidem jsem byl schopen ublížit v tom jakémsi zaslepení. Dodnes mě to provází tahle ta minulost, pak přišlo prozření, snažím se ty věci napravovat. Vlastně dělám opak než tenkrát v tom přesvědčení. Hezký večer všem. Pane X, já vám k tomuhle něco řeknu. Těžce se přesvědčuje někdo, kdo je přesvědčen. To platilo, platí a platit vždycky bude. Ale víte, co je možná ještě horší? Že my vlastně v té současné době, rok 2026, my máme pro nás, pro svět, pro města, pro obce, my máme tolik informací, tolik informací, že nedokáže hlava zpracovat. Že vlastně přestáváme ověřovat informace, i když se to zdá jako blbost, no tak to napsali to, říkali to v televizi, no tak jako dobře. Ale pokud, a já nechci šířit nějaké bludy, nějaké soudy o tom, že někdo je ekologický aktivista, zelený a já nevím co, a kavárenský, či co, pražská kavárna. Ne, prosím, za sebe. Říkám to i své mámě, svému okolí. Pokud slyšíte nějakou zprávu, jakoukoliv, nebo čtete zprávu, přijde vám e-mailem. Přece by vás nezabilo, abyste se podívali a měli nějaké pochybnosti, abyste si to ověřili. Zadejte do toho internetu tu věc, je to pravda, není to pravda, názory. A hlavně důležité, přicházíme o svůj zralý úsudek, o vyhodnocení té dané situace. I když se vám to třeba někdy kolikrát zdá jako blbost, vy tomu věříte, tak to zůstane tady v té fázi, ale už se to nepřepne. No jo, no to, tak to si někdo pěkně pošmak. Ověřujte si informace. Neradím vám, koho volit, koho poslouchat, nebo z čeho být nadšený. Ne. Mějte svůj úsudek, ale ověřujte si. Dřív, v 80. letech, byla šuškanda, televize, rozhlas. A co se řeklo, to bylo. Spíš, co se neřeklo, to se šuškalo, tomu se věřilo. Dobrá, ale těch informačních kanálů bylo málo. Sedněte si dnes k ČT24, ke stanici Plus Českého rozhlasu, hltejte slovo od slova a poznáte sami výsledek, že to není úplně OK, protože věříte pouze jedné straně, je třeba vyvažovat a hledat správné odpovědi nebo odpovědi, které dávají smysl.

0: Tak za co se stydíte? Je to na vás. Zavolejte 731 800 900 anebo napište, těch příspěvků je tady opravdu obrovské množství. Děkuji za to. Hned si to tady celé aktualizuji. Eva píše, a stále mluví jen Honza. Do 23.30 dostali prostor jen dva posluchači. Ach jo, tak to změňte, Evo. Nepište a změňte to. Zavolejte. Jo, mě tady teď momentálně nebliká všech šest okének. Asi máte jiné teď starosti, jiné důvody, co dělat jinak, anebo vás to téma nezaujalo. Tak zkouším. Jo, jestli mi rozumíte, z druhé strany. Každopádně budu rád, když zavoláte, bude to fajn. 731 800 900, odhoďte stud. Opravdu, není to o mně, ale já to žiju s vámi. Já jsem úplně stejně obyčejný člověk jako vy, se svými starostmi, příhodami, které někdy k těm tématům patří. A to je celé, nic víc, nic míň. A ty příspěvky. Někteří z mých kolegů se jim nevěnují vůbec do vysílání prakticky, jenom je třeba zveřejní, ale já se s nimi rád tak jako pohraji, lebedím a taky to člověk vidí sformulované jinak, bez nervozity. Tady mám třeba příklad od Bedřicha. Dobrý večer. To můžu mít třeba, když potřebujete pomoc od cizích peníze, to může být ostuda. Ano, to je to, co jsem říkal hned v úvodu. Požádat o pomoc, to chce někdy hodně velké energie. Zdravím Prahu, Honzu a všechny příznivce noční linky. Já se mohu stydět za určité roky, kdy jsem měl pár prohřešků z mládí. Nevím však, jestli to není jen určité promile procenta proti lidem, jenž denně jsou denními aktéry osudy života. Je to dost smutným jevem, že lidi se v dnešku především honí za majetky, penězi a přitom zapomínají, že slušnosti je především neškodit planetě modré. Jsme v celku stále nenasytní a věc krásnou zemi likvidujeme především svým přístupem k přírodě. Tu válkami, tu likvidaci životního prostředí dobýváním, ale správně řeknu rabováním nerostných zdrojů, ale i vymýšlením prach obyčejnými nenasytnými aktivitami. A za co se stydím převážně v zahraničí? To jsou Češi. Na státní vlajku dávají název města a místa, odkud jsou, ale je to pouhé hanobení státních symbolů. Opatrujte se všichni. To píše Milan. Milané, tady taky částečně s vámi souhlasím. Je potřeba, aby asi jsme vyhrávali ten hokej pravidelně furt, každý měsíc, aby jsme byli víc hrdí a hrdí nebo stabilně hrdí, ale chápete asi sám, že to asi úplně tak jednoduché není.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky možnost. Tady Český rozhlas, Střední Čechy, Honza Macoun ve studiu a společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Odhoďte stud, o něm to dneska je, protože stud ten nás provází životem, bez toho se neobejdeme. Ostatně, stydíte se? Pokud ano, pojďte nám prozradit, za co? A když to bude o vás, z vašeho života, než za druhé, budu radši, protože tím víc se přiblížíte nám všem. A já za to děkuji předem. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Je Honzičku, dobrý večer, tady Ludmila z Brna.
0: No, Ludmilo, zdravím vás, pěknou noc přeji. Nestydíte se, že ne?
2: Stydím.
0: Fakt jo, za co? Za co?
2: Já vám na to řeknu. Já mám jít zítra na sraz spolužáků.
0: No ale nikdo za to nemůže, že vy jste nejkrásnější. Počkejte, nezlobte se.
2: Já se stydím za to, že chodím s chodítkem. Že já mám pod 95. roku po operaci pateře, ale jenom jako ty plotinky. Ale můžu vám říct, že mám takový problémy, mám úzký pateřní kanál a byla jsem v důchodě od 40.
0: Ano.
2: Teď mě 74. A já jako můžu chodit všechno, ale já ujdu 100 metrů a musím si sednout nebo se předklonit. A mně se ten kanál trošku roztahne a zase můžu jít dál. A já se stydím na té trasi,
0: ano.
2: Že, že já už jsem tam nebyla 3 roky. A teďka oni mě bombardujou, to je spolužák mě jeden volal včera a říká, jestli nepřijdeš, mi tě tak zliskáme, že to uvidíš.
0: Ale
2: to je, já jsem v Brně a to je jako jediná, odkud pocházím, jo? Mm-hmm. Ale tak už to taky patří k Brnu. No ale já tam musím jít Boltem, protože děti na mě nemají čas, aby mě tam zavezli.
0: Mm-hmm.
2: Tak musím jít Boltem, ale já se tak stydím, ale teď jsou nebezpečně krásná.
0: Ano, já jsem to říkal hned na začátku, ano.
2: Byla u mě kadeřnice dneska, ale tak se sama sobě líbím, říkám, kruci, až já by se jí tam nešla ukázat.
0: Pravda, máte trošku narcisní sklony, ale to vůbec nevadí, protože člověk se musí mít rád. Člověk se musí pochválit. Bez toho to nejde.
2: Ale mě pochválila kadeřnice a dcera, říkali, ale... mámko, ty nevypadáš na ty roky. Oni budou čučet. No
0: jasně, no jo, to máte letuš takovouhle pěknou. Ono totiž člověk, když o sebe aspoň trošičku dbá, podívejte se i na tu paní Bohdalovou herečku, jako ať už ji máme rádi, nebo nemáme rádi, ona zkrátka, pokud se nenalíčí, tak prostě nepůjde mezi lidi, prostě nepůjde. A moje babička to taky tak má, pokud, nebo mívala, teď už se všemu spíš směje, ale ona taky do posledního vlastně dne toho, kdy ještě byla na pozemském světě, reálném světě, tak ona se prostě nalíčila v té posteli, i když nebyla úplně dvakrát hejbací, ale aspoň ty oči, nebo aspoň ty stíny, aby se cítila jako žena. Hezká.
2: Ano, ano, přesně. A já budu tak krásná, že oni všichni padnou.
0: No jasně.
2: Jednou jsem tam přišla a říkala jsem si, musí mít první, aby se mě moc neprohlíželi.
0: Prosím vás, co si myslíte? Teď jste stejně staří, tak neříkejte, že jste jediná osoba na světě, která má chodítko.
2: A mě řekl ten můj spolužák, že prej, prostě zavří dveře, už jí tady na 80, tak na to si
0: dělají. Helejte se, máte účes? Máte. Máte Bolta? Máte. Tak si přeleštěte svoje chodítko, ať září i v místě konání a pak dejte vědět, jak to dopadlo.
2: Já mám krásný. Ale já to potřebuju proto, abych já si byla jistá.
0: No to je v pořádku. To je v pořádku, tam přijdete jako dáma, chodítko odhodíte, dáte si 2 bílého a pak ho ani nebudete potřebovat.
2: No a já jsem ale ještě chtěla doříct, jak jsem tam přišla, že jako půjdu první a aby to... A tak já jsem tam přišla jako poslední, protože jsem se stavila u mého strejca, ten do mě dali 3 ve Slihovice a přišla jsem tam, odhodila jsem kabát, oni už jedli a já říkám... Teď se na mě všichni podívejte, jak vypadám. A ne, abyste mě pomlouvali. Oni se zechtali všichni. A proto oni chcou, abych já šlávit,
0: ne? No přesně, protože to je koření. A teď si, až si všimnete ještě těch jejich neduhů, který jsou vidět. To je prd proti vašemu chodítku.
2: Já si myslím, že taky něco, ne?
0: Ludmilo, dobrou noc. Dejte potom vědět, jak to dopadlo.
2: Dobře, příště. Mm-hmm. Děkuju, dobrou noc.
0: Díky moc. Vlastně jako ta Hana Zagorová. Jsem, jaká jsem.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí. Často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí. Když s někým mluvím, říkám věci na rovinu a nejvíc upřímná jsem.

Občas se trefím, občas i minu. Rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem. Stále bych jen

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Do půlnoci ještě stihneme telefon a nebo mraky příspěvků. Podívejte se i vy, případně co píšete, kdybych náhodou nepřečetl úplně všechny, což se taky u toho dnešního tématu může stát. Tak se za to omlouvám předem, ale podívejte se. rozhlas.cz/linka. Vše, co je k tématu, je zveřejněné. Ono zveřejnit příspěvek v den vysílání není tak velkým problémem, jako když třeba dodatečně někdo chcete nějaký příspěvek smazat jenom proto, že k tomu máte nějaký důvod. Za A, opravdu jako lovit příspěvek v minulosti není jenom kliknout na internetovou adresu daného dílu, daného vysílání, ale je k tomu ještě další nutnost vyhledat všechny, přeskákat všechny příspěvky, to je to zásadní, pak taky zdůvodnit vedení rozhlasu, proč mažete příspěvek posluchače. Ono to je někdy věda, ale ono to asi má svůj smysl, proč to tak je, protože mazání příspěvků, to se u nás nesluší. 731 800 900, zavolejte právě teď, kdo chce být poslední v této hodině, anebo to necháme až po půlnoci, taky volba. Mám tady třeba posluchačka, stydím se za to, že jsem bývalého manžela živila asi 15 let. Když jsem měla vysoký plat, brala jsem to tak, že platím větší část výdajů. Když mi ale plat klesl, stále požadoval, abych drtivou většinu výdajů platila já. Chtěla jsem se rozvést, ale příbuzní a známí mě přemlouvali, ať to nedělám. Já jsem se tehdy nerozvedla a plat mi zase stoupl. O několik let později jsem měla opět horší plat a on znovu odmítal více se podílet na hypotéce a dalších nákladech. Tehdy už jsem se rozvedla. Když se na to dívám zpětně, stydím se, že jsem ho tak dlouho živila. A já to vemu jinak. Já vím, nevyžádané rady nikoho nezajímají a hlavně už je po... Láska je pěkná mrcha. Za A. Zničit manželství, to je taky bomba, že? Na druhou stranu, s kým jste to žila vlastně? Já mám takový pocit, tohle mi připomíná něco jako u nás v rodině. U jedné větve. Ale nemůžu to soudit, jenom protože se mi to nelíbí. Protože někdo přistoupil na pravidla hry a co mě vlastně ve své podstatě potom, abych to hodnotil, když se mě na to nikdo nezeptá. Takže chápu, rozumím, znám takové situace, ale střízlivým pohledem, s kým jste to vlastně žila? Ale dneska hoďme kamenem, nechejme být, jste doufám šťastná, spokojená, usměvavá, a hlavně stále zamilovaná, pokud ano, krásná práce, hezky to vyšlo. No někdy to na poprvý nevíde. U mě to vyšlo až na po asi 23. No to víte, já mám široké, nejenom boky jako skříň, ale i velké srdce. Kdo další? Iva. Ta napsala, já lituji, že jsem se styděla v mládí oslavit svoji tajnou lásku, kterou nakonec utrhla moje kamarádka z vedlejší vesnice. A já jsem musela celý život dívat na jejich manželství. Já jsem se už potom nevdala. Rána se sice zahojila, ale jizva je pořád citlivá. Iva, i takový bývá život krutý. Ahoj Macíku, do vysílání živě to neskouším, ale je to pravda, je mi 80. Uživil jsem 5 dětí, 3 manželství. Když jsme se sešli 4 děti s jednou matkou, otevřel jsem šuplík u stolu, schrnul tam mobily a řekl jsem, kdybych se znovu narodil, oběsím se hned na pupeční šňůře. Jedna z dcer s vážnou tváří řekla, já taky. V závěru života mi nic nechybí, ale doslova úpím, že já si takovouto pohodu nezasloužím vzhledem k prožívání života mých dětí a vnoučat, pravnoučat. Ty ale 6 let neznám. Macíku, když už, tak užij jen tu jedinou větu. Stálý denní posluchač a já nebudu přibližovat. I to je život. Vidíte to? Já vím, že bych byl dobrý otec. Já to vím, děti nemám. Já vím, že bych byl dobrý otec. Skvělý otec, výborný otec. Ale taky to nikdy nevíde, že jo? Další příspěvky a další volající po půlnoci. Pojďme si udělat chvilku čas, pauzu Na Slovensku se tomu říká, pojďme si naozaj dát cik pauzu.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

0: kolem nás.
1: Jak se hodila i písnička, která má 4,5 minuty, Babi Daněk, Standa, Stando, zdravím tě tam nahoru, chybíš mi. Chybí mi naše rozmlouvání, povídání, kouření společné, úvahy nad životem. Díky za tvoje písničky. 4,5 minuty, kdy jsem si stačil ještě odběhnout do auta, protože jsem tam zapomněl dopis, který mi dorazil, fyzický dopis, známka B. Ani nechci říkat, odkud dorazil, to není ani tak podstatné, ale je tam děkováno za témata, také se přidávají k dobru další témata, prosím klidně posílejte, linka@rozhlas.cz, dostaneme to všichni, včetně nadřízených, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům, v případě mě, jan.macon@rozhlas.cz. Prosím pěkně, vybírejte, budu rád, když se i takto zapojíte, ale prosím, mějte strpení, schovývavost, teď jsem řešil, a snad doufám, že vyřešil stesk, že někdy ta témata zkrátka nevycházejí, ale má to několik důvodů. Buď se na to necítím, nebo bylo, a nebo se rozebírá v rámci jiných témat. Zkuste, třeba to vyjde. Jaká témata budeme mít společně v říjnu, tak to vám prozradím až na konci vysílání. A taky ocituju i z toho dopisu, protože to je, myslím, velmi milé a potěšující nejenom pro mě.
2: Noční linka.
1: Vítáme nový den, je tu sobota 3.10.2026. Už se dívám do kalendáře, kdo slaví, co slaví. Bohumil a Bohuš. Pánové, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohoda, úsměv posílám přes vlny Českého rozhlasu. A jinak podle příjmenáře slaví Němcovi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Pojďme se prohopsat k dalším volajícím na téma stud. Za co se stydíte? Zavolejte. 2 minuty, myslím, to je tak akorát, aby se mi tady všechno rozblikalo, jak má. 731 800 900, linka@rozhlas.cz, anebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.

0: Zkusme si sestavit vlastní takovou rozhlasovou hitparádu studu. Bez procent, bez předstírání, že jde o nějaký vědecký žebříček. Pořadí dneska můžete určit vy, páté místo by mohlo patřit společenským přešlapům. Zapomenutému jménu, špatnému oslovení nebo mávání člověku, který zdravil někoho za vámi. Čtvrté vlastnímu vzhledu, třeba zubům, vrázkám nebo kilům navíc. Stydíte se? Na třetím místě peníze, postavení, když si něco nemůžeme dovolit a raději vymyslíme výmluvu. No hodně, myslím, v té hitparádě by vedly asi, dávám to na druhé místo, city. Říct někomu, že ho máme rádi, že nám chybí nebo že se cítíme sami, na první místo bych asi pro dnešní debatu navrhl vlastní selhání. Chvíli, kdy jsme někomu ublížili, nezastali se slabšího nebo svalili vinu na druhého. Jenže každý to může mít jinak. A co vede vás? Nebo u vás? A nestydíte se někdy nejvíc za věci, které si žádný stud nezaslouží, zatímco omluvu za skutečnou křivdu pořád odkládáme? Helejte se... Tady není porucha na vašem přijímači, ale je to důležitý zvuk pro vás a pro jednoho posluchače.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: No, abych vám to vysvětlil, napsal mi Lukáš z Mladé Boleslavy, 17-letý. Ahoj noční linko, já se někdy stydím za úplné blbosti, třeba když si někdo mezi lidmi uprdne a pak se snaží dělat, že se vůbec nic nestalo. Ale největší trapas, když jsem se letos vydal z Mladé Boleslavy až k Liblicím, protože jsem byl úplně posedlý těmi vysílači. A pak jsem o nich začal vyprávět tak nadšeně, že asi si někteří museli říkat, že jsem se asi zbláznil. Takže možná se nestydím za Liblice samotné, jako spíš za to, jak moc mě dokážou natchnout dva obrovské stožáry. Věrný posluchač Lukáš, Lukáši, děkuju moc. To, co jsem pustil, to bylo rozloučení vysílání ze středních vln a stanice, myslím, že tenkrát to byla ještě Praha, nebo jinak dvojka, každopádně dneska dvojka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo se za něco stydí? Třeba i za úplnou blbost? Nehodnotíme, rozhodně nebudeme vás ještě došlapávat pod zem za to, že se stydíte za něco. Opravdu těch příspěvků, které jste napsali, je poměrně dost, ale co váš hlas? Pojďte se osmělit, zavolejte. A pojďte nám to říct, teď jsem chtěl říct tváří v tvář, ale vy mi určitě rozumíte. Teď je ta nejvhodnější chvíle. Mám tady další taky poznámku od Jany, třeba zdravím linkaře. Mám už životní zkušenosti a tak moje úvaha bude jiná. Určitě každý člověk ve svém životě udělal něco, za co by se mohl stydět a po uplynutí mnoha let se na to zapomene. Ale co mi vadí, připadá mi, že my Češi neumíme být hrdi na to, že jsme Češi. Já to jenom připomínám, já vím, už jsem to četl, ale myslím si, že na tom něco fakt bude a nemálo. Takže hokej do každého měsíce. Mám tady příspěvek třeba od Zbyňka. Možná ji lze rozdělit na stydlivost za vnitřní i za vnější, či oboje. Já ač starší chlap, tak než bych šel k zubaři, protože mi chybí dva špičáky a úsměv stojí za to, tak si raději tu stydlivost nepřipouštím. Hezký večer přeje všem Zbyněk. Zbyňku. No, máme to velmi podobné, akorát, že s tím rozdílem, že pán Bůh, když mě, vlastně táta, když mě vyráběl, tak udělali nějakou chybu a ta chyba je to pro mě přednost. Já totiž, i když se usmívám, tak neukazuju zuby. Tudíž, i když válčím úplně s tím samým, co vy, tak to nemusím úplně řešit, protože to není vidět. No, ale až to bude slyšet, bude to horší. Pavel, dobrý večer, pane Honzo, já jsem se sebou spokojený a dá se říct, že vlastně mě jen celkem štve, že jsem se zakulatil za poslední roky a už to asi dolů moc nepůjde. No. A taky nejsem za sebe moc rád, že jsem věřil loterii, která mi však nic dobrého, co jsem čekal, nepřinesla. Spíš starosti. Tak dobrou noc všem. Pavle, chápu a rozumím, taky prostorová výraznost mě trápí, ale nedá se nic dělat. Halo, halo, pěknou noc přeji. Komu, kdo nám volá?
3: Jsem to já.
0: Jste to vy. Jiří, zdravím.
3: Ahoj, ahoj. No, mám takovou, ono už je to dávno, a dělali jsme tady na Třebicku kapely takový festiválek a dostal jsem za úkol zavolat do rádia.
0: Ježišmarja.
3: A uvést na jména těch kapel.
0: Ano.
3: Všechno by proběhlo krásně, to byly české jména, všechno, až na jeden.
0: Ano.
3: A samozřejmě, já už jsem letitý, takže angličtinu jsem nikdy nezvládal. Mm-hmm. Takže jsem prostě uvedl Three Dance, Free Water.
0: No, stane se. A můžu říct, že
3: celou hodinu následně na to si z toho moderátoři utahovali a tím jsem se vlastně stal, udělal jsem vlastně reklamu ještě lepší, než kdybych to řekl. Perfektně.
0: Helejte se, když už jsme u tohoto, tak zrovna jsem tady, když jsme pouštěli vlastně v úvodu hodiny skupinu Brontosauři. Já se usmívám velmi, nejenom proto, že, jako, že tu hudbu mám rád, nejen u Táborového ohně, ale i jen tak na poslech a ty lidi, kteří tou kapelou prošli, ale taky za mojí kolegyně, redaktorku zpravodajství, která se jmenuje Tamara Kocourková. A jí se podařilo v souvislosti s touto skupinou a vlastně s bývalými členy něco mimořádného do vysílání. A tak přesvědčivě to řekla do vysílání, že si myslím, že to bude okrasa silvestrovského vysílání. A protože vím, že neposlouchá teďka, tak já vám to pustím. Ono to má jenom 10 vteřin, ale je to 10 vteřin a radosti. Pojďte si to se mnou teďka poslechnout, kdo má smutky, tak ho
3: a
0: to
3: potěší. A něco bych chtěl ještě dodat.
0: Určitě ano, vrátíme se. Vrátíme se k povídání.
4: Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hrál nejdřív v kapele Toronto, za které se později stali Dinosauři.
0: Chápete to? Chápete to? S takovou přesvědčenou. Já jsem nevěděl, co mám dělat v ten daný okamžik, když tohle to řekla do vysílání, na ní koukal.
3: No tak snad při velikosti by to odpovídalo, no.
0: Určitě. Ale pojďme k vám, pojďme k vám, pojďme dál.
3: Já jsem samozřejmě taky bývalý muzikant, takže jsme hráli a tenkrát tady byl u nás tak asi 100 lidí soukromý večírek. A my jsme jim nehráli poprvé. Mm-hmm. A pokaždý, když člověk hraje na takovýhle, než se to rozjede, jak se říká, no tak nikdo netancuje a člověk, ačkoliv jsme byli amatérská kapela, která hrála k pobavení a k tanci, no tak nikdo netančí a člověk dělá koncert a to není vůbec příjemný. Mm-hmm. No a tak jsem se odhodlal všechny poprosit. Když my hrajeme kolikrát půl hodiny, než začnou tancovat, aby to se tentokrát stalo naopak. Mm-hmm. A tak jsem je poprosil, jestli by nezačali do toho ticha tancovat. Tak si představte, že oni se nestyděli, když se to pořád studu. A oni opravdu tak půlka sálu stala a dobrou minutu tancovali bez hudby. Nádhera.
0: To je dobrý.
3: Za to jsem jim děkoval moc, protože to bylo překonání studu.
0: Je to oboustranná pomoc. Je to vlastně výpomoc, aby ano, to vedlo ano, k lepšímu výsledku ve finále.
3: Přesně tak. A pak poslední snad, já jsem to 25 let uváděl tady, to setkání těch kapel. Mm-hmm. Můžu říct, že ta první slova, která má člověk uvést, když tam je, já nevím, prvních 50 nebo 100 lidí, pak už tam třeba bylo 2000, tak to, ale to už se člověk rozjede. Ale to první uvítání, dobrý večer, tak vás tady vítám, ale na tom velkým palcu skoro nikoho nevidíte. Tak je to takový stud. A to je asi tak všechno, jestli jsem nezdržoval.
0: Nezdržoval. Krásně to řekl. Ale čas na hudbu tady je. Myslím si, že čas od času se taky někdo stydí za to, jak se obléká, anebo mu to někdo potom řekne a pak se začne stydět. Odedávná pravda. Šaty dělají člověka, ne?
3: Oblikání to není, ne. Móda vůbec mě jako nějak nebere.
0: To ne.
3: To dělají lidi, kteří se tím živí, no, tak něco musí být nového vymýšlet, tak člověk, aby podchodil do obchodu.
0: Jak, no, ani nemusí chodit do obchodu furt, ale já miluju tu modní polici. Víte, jak se vždycky vyřádí jako na někom nějaký outfit, nějaké oblečení. Já to tak mám rád. Přece šaty dělají člověka, ano, ale proto je to subjektivní pocit jednoho či druhého. A jasno. Proto choďte v tom, čím je vám příjemno. A to je asi tak všechno. Je. Dobrou noc.
3: Ano, to je moje. Mějte se krásně.
0: I vy.
3: Děkuju, mějte se moc hezky.
0: Děkuju, nashledanou, dobrou noc. A víte co, posílám i tuhletu písničku, protože tak k tomu tématu vlastně velmi patří. Ale bude to s Ondřejem Rumlem, ne klasika od Vericha. Tady je Noční linka a Český rozhlas.
5: Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělá je člověk.

0: Jedna z 573 variant písničky Šaty dělají člověka. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Noční linka, Honza Macoun z Prahy. A je to zase na vás, za co se stydíte. Pište, volejte, budu moc rád. Další příspěvky třeba tady vidím od Jany v dnešní uspěchané době plné dokonalých profilů na sociálních sítích a neustálého tlaku na výkon. Často zapomínáme na to nejzákladnější. Na své vlastní nitro toužíme po zdraví, úspěchu a spokojených vztazích, ale přitom se denně dopouštíme největšího prohřešku proti sobě samým. Potlačujeme a odsuzujeme to, co cítíme, nebo jinak, nebojme se vyjadřovat své pocity, neznamená to začít na druhého útočit a vyčítat mu, co dělá špatně, znamená to mluvit za sebe. Teď se cítím trochu divně, leží mi v hlavě, co jsi mi řekl a potřebovala bych si o tom promluvit. Nebojte se spolu mluvit, lidi. Dřív bylo líp, děkuji a přeji pěknou pátečně sobotní noc, Jana. A přihodím ještě jeden příspěvek. Píše František, dobrý večer, pane Macoun, posluchači Noční linky. Já jsem se dlouho styděl za to, že jsem se dost dlouho počurával. Dobře, to bych nečekal, nepřečetl jsem si to dopředu. Tak do 6 roku, ještě, že už nežijí pamětníci, u kterých jsem se někdy počural, třeba u Hortičár v Šumicích, to bylo tak rok 47, taky jsem se vždycky styděl někde na veřejnosti hovořit, to bych nezvládl ani dneska. František, Františku, já si vás úplně živě představuji v roce 47. Ale to vám nebylo tolik, to vám bylo ještě míň. No když se děťátko počurá, tak pláče, nebo se pletu? Myslím, že ne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se pokouší provolat a podařilo se, pěknou noc přeji. Kdo volá? Aha, neslyšíme se. Tady se to stačilo dřív zavěsit. A teď, kdo pak je na druhé straně? Tady Honza.
2: Tady dobrý večer, ano.
0: Ano, slyším vás krásně. Představte se nám, prosím, jenom.
2: Tady Josef ze Šlapanic.
0: Zdravím.
2: Už vám volám, no, v podstatě se mě podařilo dovolat.
0: Gratuluju.
2: Já mám jenom jeden moment, takhle ještě, když jsem sloužil u armády, a tak jsem jel do práce jako odpoledne, že jsme měli jako noční lítání.
0: Ano.
2: A dělám se v trolejbusu, se na mě lidi pořád tak dívají, a co se ubrány, když vojáček mě zdravil, já mu zdravím taky, jsem zjistil, že mám místo brigadírky klobouk.
0: No, stane se, ale nejste v tom sám. Teď jsi si vzpomněl, že jsem jednou jel od zubařky, celý Ikarus se na mě díval a polovina se smála. A já nevěděl proč. Já byl u zubařky a ty galoše gumový, který jsem předlíkali před vstupem do ordinace, jsem si nechal na nohou do šmaj, dal jsem se ještě k autobusu a ještě jsem se s nima projel. To bylo strašný. To bylo trapný.
2: No, tak to věřím. A ještě jednu věc mám, no, už mi táhne, zavírejte dveře, táhne mi na 90, jak se říká. Ale když před dvěma rokama, no, v USA, čili u svaté Anny v Brně, tak mi měnili chlupeň, jako na srdci.
0: Ano.
2: A předtím mi udělali revizi v chrupu, vytrhli mi 9 zubů, takže mám to, no, mám teda sice protézu na předních 3 zuby, abych to měl doplněný, ale když se usměju, tak se tak lidi po mně dívají. To, ale nejsou sám v tom takový.
0: Věřím, tohle to věřím, to je tak niterný, tak bolestný a tak vlastně vnitřně skličující, že chápu.
2: No, takže to jsou takové. No, a ještě bych měl jednu ve Francii v 85. jsme byli jako no, vítáni, to bylo v Limínech zájezd jako Air France odboráři s odborářama od Československé aerolinii, to jsem jel dovez, tak no, každý ty jedeš s Evicou do toho, co, no to byla kočka teda, takže ty chlapi zaviděli, ale to nás jako do Prahy jsme se dostavili a letělo nás tam asi 20 a tak no, Air France jako to by je pod Eiffelovkou nás uvítali a nabídli nám whisky. No, já jsem vypěl si těch malých tam prdle a pak nás zavezli do kína, tak do taková koule. Já tam je ve Francii, jako v Paříži. No, a co začali hrát a já jsem tam usnul a začal jsem chrápat. Museli do mě strkat.
0: Únava byla, nedá se nic, já to není nic proti programu, přátelé, to nehodnotím, ale já byl tak unavený, že jsem si zkrátka schrupnul. Jak jinak?
2: No, já říkám, ale ani, ale když tam prdle byli malí, ale protože jsem whisky pil poprvně, tak jsem si dal tři malý prcky, to nebylo ani celý deci, tak jak to bylo nalítit. Ale prostě jsem si schrupnul v kyně.
0: Stydíte se hezky, tak vám děkuju za váš stud do vysílání, ať se vám daří a úsměv prosím, i když to není třeba podle na 100%.
2: Mějte se hezky a se příště zase dovolám.
0: Děkuju pěkně, dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: Trapná chvíle může skončit za několik vteřin, ale ve vzpomínkách se vrací mnohem déle. V americkém průzkumu agentury Young z roku 2022 mezi tisícovkou dospělých uvedla polovina dotázaných, že často nebo někdy znovu pocítí rozpaky při vzpomínce na vlastní někdejší trapas a 45% zažívalo často či někdy rozpaky za někoho jiného. To jsou americké výsledky, takže nemůžeme automaticky je přinášet k nám. Ale co vy, Zdeňku, co v Desné, jak se stydíte tam?
1: No tak, stydím se za minulost, jo, trochu, když možná, že mě někteří lidé pochopí, jo. Bylo mi 18 let, jo, to už je hodně, hodně dávno, to je 41, 50, až někdy v 60. roce a poprvé jsem šel k volbám. Jo, jenže tehdy se volila, to byla Národní fronta, to bylo jako, kdyby dneska byla jedna koalice a teď jste šel volit, že jo, takže tam člověk neměl žádnou šanci výběru, prostě musel volit buď Národní frontu a prostě jiná možnost nebyla. Tehdy bylo 99% lidí chodilo k volbám. Ano. No ale já prostě nechtěl jsem volit, prostě tu Národní frontu, a to jsem měl k ní výhrady a tak dále. A tak jsem se rozhodl, že půjdu do lesa, jo. Tak jsem v době voleb, to bylo nějak v sobotu večer, od odpoledne teda, tak jsem se sebral, zmizel jsem do lesu, nikdo mě nenašel, volby skončily. No jo, ale hned v pondělí jsem dostal předvolání a přijeli si pro mě policajti a vedli mě okamžitě k výslechu na STB, jo. No a tam prostě se mi ptali, proč, já jsem jim to jako vysvětloval, oni to jako nechápali. No a nakonec prostě pod nátlakem jsem musel slíbit, nebo jsem slíbil, že teda k příštím volbám půjdu. No, za to se stydím, ale doplnil bych to možná takovou vtipností, že od té doby chodím volit a i dneska prostě chodím a volím. Už je to ten slib, a nebo je to, že člověk dostal rozum a chce prostě tu demokracii opravdu podpořit, protože demokrat prostě jde volbám. Jo?
0: I demokrat může volit komunistu. Rozumíte. Ale je fakt, že rozhodně já bych za tohle to samozřejmě nesoudil, ale taková doba tenkrát byla. Já jsem nevolil v té době, ale na výběr nebylo a kdo nešel k volbám, tak si to hned ty soudružky znamenali a hned to bylo peklo, no. Asi.
1: Přesně tak, říkám. V sobotu byly volby a v pondělí jsem byl už normálně vyslýchaný.
0: Takhle, v sobotu byly volby, ale už v pátek bylo jasné, kdo vyhrál.
1: No, asi tak.
0: Takhle nějak. Myslíte si, že by bylo stravitelné v 2 hodiny povídání na téma proč nevolit nebo volit a se záborkou ne? Zkrátka, o volbách obecně.
1: Já mám takové řečení, dívám se z nevolí na ty, co nevolí. Jo, protože demokracie prostě je o volbách a kdo nejde volit, tak prostě není demokrat. Jo. Takhle jednoduše to vidím a prostě ty výmluvy a pohodlnost nějaká, že jedu na chalupu, jsou naprostý nesmysly. Prostě,
0: ne. V chviličku jsem přemýšlel nad tím, že bych tohle téma dal do noční linky třeba v říjnu. Nedám. Ne proto, že bych to nedokázal uchopit nebo ukočírovat, ale já jsem se zařekl, že se politice věnovat nikdy nebudu. Takže tím je to vyřešený. Hotovo 20. Moc děkuju. Zdravím směr Jizerské hory. Užívejte babiš. Babí léto.
1: Tak děkuju, mějte se hezky a naschledanou.

0: A víte co? Dáme další telefon. Kdo je na druhé straně? Haló, haló, kdo pak je tam? Kdo nám volá? Kdo volá do Českého rozhlasu?
1: Moment.
0: Ano, čekám, klidně.
1: Já tady...
0: Telefon nevypínat, jenom rádio, když tak.
1: No, rádio.
0: Tak, já vím, jste se přeřekla.
1: Posluchačka z Plzně.
0: Zdravím.
1: Dobrý večer, nebo dobrá, no, dobrou noc.
0: Co chcete, milá posluchačko z Plzně, a povězte, za co se stydíte?
1: Já se stydím za to, že jsem opustila matku, když mě umřel muž, tak jsem měla možnost odjet do Austrálie a ne, no, tak měl se kdo mou matku postrat, ještě jsem měla 2-3 sestry a 2 bratry, tak jsem neměla tak nějakou velkou starost o ní. No, ale já jsem tam byla 3 měsíce a když jsem se vracela domů, tak když mi vezla dcera z letiště, tak mi řekla, že si neděle matka umřela. Za to se stydím, že jsem odjela, no.
0: Helejte, co se mělo stát, asi se stalo, ale nejsem v té vaší situaci kůži, nepřemýšlím nad tím takhle, ale kdybyste chtěla slyšet můj názor, zvolila jste, udělala jste, abyste za to nemohla. Maminka odešla.
1: No. Příbuzní tam, jo, letěli, protože tam mají dceru, no tak mi vzali sebou, no.
0: Jasně.
1: Tak příležitost
0: jasně.
1: Jsem měla.
0: Co tak příležitost, jako to je jednou za život, to je jednou za život, no. Nebo dvakrát možná, kdo se zamiluje, ten už tam dávno zůstane, ale já to chápu a já bych udělal to samé, nezlobte se,
1: no,
0: já bych udělal to samé.
1: Mrzí mi to pořád.
0: Jasně, chápu to.
1: No, vyčítám si to, no. Sice ona, když jsem se s ní byla rozloučit, tak jako měla sraž spíš o syna, protože ten byl tady rozvedený, byl tu sám. No a já jsem si říkala, tak asi to nebyla pravda, bylo to asi na ní. A ona to svedla na vnuka.
0: No, helejte se, já nevím, jak by to říkala vaše maminka, ale moje máma by řekla, užij si to. Užij si to. Užij si to. Nic víc, nic míň.
1: No, to ona mě neřekla.
0: No, ale já jako věřím, že tohle by mě máma řekla.
1: Nebo pouštím syna.
0: Helejte, jak je to dlouho, řekněte?
1: Už je to 30 let.
0: A 30 let to takhle bolí pořád?
1: No, tak bolí.
0: No, máte na krajíčku, tak to slyším, to já to slyším. I po 30 letech vám jdou slzy do očí.
1: No, tak mrzí to, když potom teď mi chorobu, tak to vidí.
0: Já vás objímám aspoň na dálku, nic víc nemůžu pro to udělat. Aspoň tak nějak jako obejmutí virtuální, jestli o něj stojíte, máte ho mít.
1: Ale no tak už
0: dožiju. A třeba se potkáte? Kdo ví, co bude potom? Držte se, držte se, zdravím vás.
1: Ty taky, mějte se.
0: Ano, dobrou noc. Zdravím vás, směr Plzeň. A jedeme dál. Noční linka, Český rozhlas, Honza Macoun, máme 0:35, ještě 25 minut na téma, za co se stydíte. Cokoliv, cokoliv. Je to na vás a těším se na vás.
2: Noční linka.

0: je taky let, co jsem neslyšel tuhle písničku. Díky, pane hudební dramaturgu. České srdce Lucie Bílé, Lucie Bílá, bosou nohou žárem. A volá nám Zdena od Brna. Pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer, já mám ještě večer. Já než usnu, tak to bude ještě trvat.
0: Ano.
1: Já jsem byla dneska na jubilantech, měli jsme oslavu. A tak jenom, když tady jsem přemýšlela o tom, že na co se stydím. Takže nejvíc, já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky a stále jich učím, aby si zapamatovali tři slova na P. Pozdravit, poprosit a poděkovat.
0: Teď jsem se tak lek, že nevím, proč mě napadlo zrovna slovo na P a jinými slovy sedinka, ale vy jste to hezky zachránila. Povídejte.
1: No, to mám taky z noční linky tady, protože byl poslouchám každý den už tolik let od začátku, tak si to tak pamatuju, že co máme dělat. No a jednou jsem teda po dceři něco chtěla, no ona mě řekne, a kde pak je to slovíčko?
0: Tati za brůč.
1: A tak jsem se tak styděla.
0: Ano.
1: A opravdu jsem se styděla. Když ji to učím a sama to neřeknu potom, tak to opravdu bylo.
0: Tomu se
1: to
0: říká
1: fópa
0: ve výchově, teda to vám to ale zase hezky vrátila, že? A ne, že to dopadlo jako v pelíškách. Tati za brůč, co kouzelné slovíčko, já ti dám ty zmetku.
1: Už to učí ty nejmenší ty, aby to říkali. Říkám, to má z noční linky, to tady jsme už probírali několikrát, říkám, noční linku poslouchám už od začátku, to už je 20 let, nebo ne, každý večer poslouchám noční linku. I když jsou lázní, v nemocnici jsem poslouchala noční linku.
0: Hele, třeba tady Anička píše, a to je velmi taky podobné, ještě to souvisí s těmi rodičemi. Zdravím vás, pane Honzo, a všechny, kteří poslouchají. Rodiče nám vštěpovali, nám dětem, že se máme chovat tak, abychom se nemuseli za sebe stydět. Osobně jsem měla komplex ze své postavy, vždycky jsem byla silnější, ale když vidím dneska některá děvčata, tak si říkám, že v jejich věku já jsem zas až tak silná nebyla. Měla jsem 169 cm, 80 kg váhy, mějte se hezky, dobrou noc. Vidíte to, ještě to umí přiznat a napíše to. Měla jste někdy komplex z váhy?
1: Ne, neměla.
0: Ne?
1: Nemám komplex, ale říkám, že to třeba to zdravení, opravdu, když tady bydlím a jde okolo mě nějaká a nepozdraví. Mně se chce říct to pozdravit, protože to, a já vím, že moje dcery určitě zdravili, protože já se šla do práce od 6 měsíců dcery a vyvídala ale maminka. No a ona, když ji provázela do školy, vždycky ráno tak jenom říkala a všechny zdravte. Tak to do nich každý den říkala. A všichni musíte pozdravit.
0: Je ale fakt, že samozřejmě člověk se tohle naučí, tohle je mu vštěpované opravdu od malička. V kolika letech to přestane používat, to zdravení? A kdy se k němu zase vrátí? Měla jste taky období, kdy jste nezdravila, protože jste byla nejdůležitější na světě, nebo vás to minulo?
1: Ale já se zdravila. Já se snažím zdravit. Protože oni někteří, mě první, když jsme byli v Brně, i zdravili všechny. Já říkám, to nemusíte, ale je to pěkné, když teda pozdraví, když se vás všimne, že jsou tady u domu, jdou a pozdraví. Já vím, že se dívají do mobilu, já to chápu, že nemyslí někdy, nebo ti kluci jdou ze školy někdy,
0: tak
1: se baví.
0: My jsme
1: baví.
0: Taky nemysleli, já jsem taky nemyslel, já nemyslím někdy do dneška, je to někdy lepší, vám řeknu. Protože jakmile člověk na něčím tisíckrát přemýšlí, tak to najednou začne válet ze strany na stranu a to rozhodnutí nepřichází.
1: Ano. A že ono na té vesnici je, když teda se nepozdravíte, tak je to takový.
0: Jste okamžitě v kronice. To jsou ty, co nezdraví.
1: No, jsem chodila, já jsem tady dělala na obecním úřadě účetní, když jsem šla, tak někdy zase se někoho potkala a ona mě, někdo mi řekl, že se na mě nepousmála. Ono, taky jsem přemýšlela nad svými starostmi, když jsem šla z domu, že ale pozdravila, ale že jsem se nepousmála.
0: No tak na tohle vám já něco řeknu okamžitě, to mě napadlo, to do smrti nezapomenu. Šel jsem si koupit nějaké bombony, dejme tomu, třeba do trafiky, a byla tam paní, kterou neznám. A stalo se mi to poměrně nedávno. A co to bylo za den? Pátek, to byl nějaký pátek. A tak jsem poprosil o dva bombony, řekla těch svých 348 korun, nebo kolik stojí, nevím. A já, co se vám stalo, že se vůbec neusmíváte, teď máme tak nádherné počasí, navíc pátek. A paní tak na mě koukla, já bych ráda se usmála, já jsem po obrně. A to bylo blbý. No. A já jsem to ještě... No, ale to přesto, víte, já mám takový cit pro to, víte, já už to nezachráním ani teďka před váma. Začali jsme se smát, vidíte, paní s obrnou a stejně se zasmála. Tak naštěstí, ale bylo mi trápně, taková hamba. Člověk nevždy dokáže odhadnout na 100%.
1: Ano, ale jinak na ty mladé se nemůžu stěžovat. Jsou možná výjimky některé, ale tady většinou jsou takový slušní a pomůžou, všimnou si a že té tramvají nebo v šalině, jak se u nás říká, že pustí sednout. No, ale...
0: Neříkejte, že vás za rohem nepomluví. To je přece normální věc, přece. Víte, jako když to je jak ty ženský, ty kamarádky, jak se sešly na to odpolední laté, na tu kávu, že jo, a neměli si co říct, protože přišly všechny, že jo. Tak to bývá. Dobře, zdravím k Brnu vás, samozřejmě, až půjdete, až to přijde, dobrou noc, ale to už budeme mít zase ráno. Ať se daří, skvělé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Úplně jste tak jako aktivně nevolali v té první vysílací hodině, ale v té druhé voláte zase jako o život, za což vám samozřejmě děkuji i vám. Pěknou noc přeji. Kdo nám volá?
3: Dobrý večer, dobrou noc, tady je Soňa Krnovsko.
0: Zdravím, a směr Krnovsko.
3: Povídejte. A úplně si stýdím to říct.
0: Nebojte, ale... nebojte.
3: Já jsem kdysi jela, no, si mě vezl autem do města, něco ano. Jsem potřebovala vyřídit, jo. Jel s náma tehda 10letý vnuk. A jeli jsme do města a vnuk se ptá, a kam jedem? Já říkám, no, hledám opraváře strojů, je to na Puškinově ulici. Jo? Mm-hmm. A ten vnuk. A jaké se píše Puškin, jaké se píše i v tom Puškinovi. A já nevím, co mě to napadlo, kde jsem to vzala. Já říkám, jsou to tvrdí Rusáci, tak tvrdé i, jo. A teď jsem zůstala úplně, co jsem to řekla, za blbost. Ale mě už jsme zastavili, já už jsem musela vystoupit, oni mě čekali v autě. No a já jsem celou cestu furt. Ježišmarja, co jsem to řekla za blbost. Tak jsem si vyřídila věci svoje, přišla do auta, v autě ticho. A já jsem prostě se tak styděla, jakou blbost jsem řekla, že už jsem to téma neotvírala, ale za nějakou dobu mi vnuk říká, víš, taťka mi v autě říkal, že nemám poslouchat babičku všechno, co říká, protože takovou blbost ještě neslyšel. Já jsem furt na to myslela, já říkám, kde se to ve mně vzalo, proč jsem vůbec takovou blbost řekla. No, ale už jsem to nevrátila.
0: Ale tady, když už to vyleze z té pusy, je to tam. Je fakt, že mě třeba nikdy nešly vyjmenovaný slova do hlavy. Ale je zajímavé, že vyjmenovaná slova ze slunce seno erotika si pamatuju. Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemíšce smíká po mítině. Odemykati, zamykati, máš tam někde samici. Tady, už jsi nikdy viděl samici s tvrdým. Schovejte to, nikdo nemusí vidět, že máme počítač.
3: Ale to je ono, že člověk, já jsem to tak řekla, já nevím, kde mě to napadlo, jo. Přitom, jako vím, ruštinu jsme se učili, vím to, ale taková blbost, no tak do dneška na to vzpomínám.
0: Ještě, že to neslyšela vaše profesorka ruštiny.
3: No tak to bych asi dostala pěkně.
0: Dostala byste to, ten kádrový posudek by nebyl pěkný, to vám říkám i s odstupem času.
3: to říkáte dobře, protože to byla jako hrubá chyba, to bylo úplně, ale ještě tak, tak hloupě jsem řekla, to víš, jsou to tvrdí Rusové, tak tvrdé i, jo, jako to někdy fakt řeknete něco, co vůbec... Nevíte, kde se to vzalo.
0: Stane se, ale zase musím ocenit, a to se mnou budou souhlasit i kteří nás teď poslouchají, měla jste okamžitou odpověď. Horší je, když někdo potom čumí jako puka neví, a nebo neřekne. No, jo, vy jste aspoň, no, sice jste řekla blábol, ale něco jste aspoň řekla.
3: Ale já, jak jsem přišla do toho auta, jo, já jsem chtěla jako to vysvětlit, že fakt... Ale já jsem nebyla schopna, já jsem se tak styděla zaprvé před tím synem, před tím vnukem, že už jsem to nechtěla řešit. No, ale pak mi řekl ten vnuk, že taťka říkala, že nemá poslouchat babičku, že to byla pěkná blbost.
0: Stane se, no, tak babička neměla zrovna všední den, dobrý den, ale tak. Pamatuje si to doživotně a to se taky počítá, že jo? To je dobře.
3: No jistě, že jo, no. Nejde o život, ale...
0: Tak nebo... Nic.
3: Tak. Jasný, jo. Tak to bylo všechno, co jsem tak chtěla říct, takový jeden krátký příběh.
0: Tak já vám děkuju a teď za sebe posílám dvojici, která se umí dokonale i po letech červenat. Bartošová se peši, dobrou noc.
3: Dobrou noc a děkuju, dobrou.

0: Těžko říct, jestli posluchačka Alena z Hradce se červená teď takhle pozdě v noci. Má k tomu důvod? Nemá? Nevím. Halo, halo.
1: No, dobrý večer, tady je, no, už jsem říkala, kdo. No, takhle, je to tak, není to tak dávno, co jste říkal o tom, že škroupů v dům se má bourat. Je to dva dny, co jsme jeli, protože můj manžel pochází z Osic, kde ten škroupův dům je. Tak jsme jeli na hřbitov se podívat, že budou dušičky, že jo, prostě aby to tam bylo všechno v pořádku. A viděli jsme, že je to zase obehnaný prostě plotem, aby tam lidi nechodili, aby se jim něco nestalo. Takže je vidět, že opravdu se jako bude bourat. Já jsem se tak styděla a jako pokaždý, když jsme jeli kolem, tak jsem se styděla za to, v jakým je stavu a jak to vypadá, protože mě to tak mrzí. Prostě, protože to je taková krásná stavba. Můj muž prostě tam vyrůstal a ví, co tam bylo. Prostě to byl pupek, jo, prostě tam se divadla, prostě tam opravdu ty lidi po druhé světové válce na jeho počest se to tam postavilo. Prostě je to opravdu hezká stavba a mrzí mě. Byli jsme i na schůzi, kde teda jako starosta Osic říkal, že oni jako Osice, že za to nemůžou, že prostě je to věc kraje, která na to kdysi měla peníze a zase se to nějak, zase se dali na něco jiného a opravdu se to bude bourat.
0: Vy jste toho tak plná, už posledně si pamatuju, že jste vlastně co zmůžete teďka v současné době? Už vlastně nic se nedá dělat, nebo ano?
1: Ne, no už se nedá nic dělat, ale vždycky, když prostě si vzpomenu, jako když jak člověk pláčí, když prostě kdykoliv hrajou tu hymnu a vždycky při nějakých příležitostech, kdy teda ty Češi jako vyhrajou hokej o půlnoci jako na Silvestra, jo, když to tak člověk brečí. A myslím si, že by se bývalo opravdu, jako že by bylo opravdu od věci, kdyby se to opravilo, protože si myslím, že ten škroup by si to prostě zasloužil. No, asi takhle.
0: Nemůžeme pro to udělat víc, aspoň takhle, je mi to líto, ale ani nevím, jak to uzavřít. Držte se, chápu vás, rozumím, je to prostě emočně vypjaté a máte k tomu vztah, nebo máte k tomu nějakou vazbu a ještě vás to o to víc mrzí a teď to slyší navíc všichni a teď si vemte, že v tom nejste sama, jsou i další, kterým to vadí.
1: No,
0: takže klid, posílám úsměv tady z Prahy, ať je všechno OK, to vám přeju. Užívejte babího léta, pokud možno s námi s Českým rozhlasem, noční linkou, zase se uslyšíme příště. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, pane Macon.
0: Dobrou noc, ať se vám daří. A ten gong si, já ho tady měl připravený, kdyby jsme byli moc dlouzí. Musíme končit. Vážím si toho, že píšete, ať už elektronickou poštou nebo klasickou poštou, to o to víc. Sice mě mrzí, že už se dneska neolizují známky, protože olíznout prezidenta to můžete jenom při této příležitosti, už jsou samolepící. Dopisů dostávám opravdu hodně. A ano, přiznávám se, sypu si popel na hlavu. Někdy mám problém s odpovědí, ale to ještě neznamená, že jsem si to nepřečet. Ale věčně odepíšu. Jo? Ten klasický dopis, který dorazil. Vážený pane Macoune, moc vás zdravím do Českého rozhlasu v Kajzerových sadech. Ať jsem lenoch na psaní, tak přesto musím reagovat v závorce pozitivně a rád. Jsem moc rád, že na konci pořadu noční linky vždy sdělíte téma, které budete příště vysílat, anebo alespoň řeknete datum vašeho nejbližšího nočního vysílání. Za to vás chválím a děkuji podtrženo, děkuji, dám si to do pasparty. Vždy si totiž v kalendáři naznačím datum nejbližšího vysílání noční linky a témat, které mě zajímají. Nejsem si úplně jist, zdali jsem zmeškal téma archivnictví, které jste zmínil v jednom vysílání, že bude v červnu, pokud to nelze, z jakýchsi důvodů. Toto téma odvysílet budu rád, když to zmíníte, abych s tím nepočítal. A pokud ano, tak zvlášť přikládám vzkaz do vysílání k tomuto tématu. Ano, dopis si nechám na příště. No fakt, tenhle dopis jsem otevřel dneska a to, že máme na říjen, nebo aspoň v mém případě vypsané noční linky, data a konkrétní témata, tak budíš důkazem toho, že bych asi úplně do toho kalendáře s radostí čárnul cokoliv, co vám připomene, že my se společně na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme 5., což je v pondělí. A právě v pondělí budeme probírat archivy. O archivnictví, 5.10. o archivnictví, takže nezapomněl jsem, ale nevyšlo to v červnu. Vidíte, s jakým odstupem se dostane téma taky do vysílání. A když už jsme u toho, řeknu rovnou, 25.10. se potom uslyšíme o 20 dnů později. Nebe, peklo, ráj, kde se jednou potkáme a za co si tam zasloužíme místo. Dobré skutky, malé hříchy, velké chyby, je odpuštění, malé čisté svědomí, nebo už pod vámi přikládají, kde se sejdeme. 25.10. nebe, peklo, ráj. 28. když se z šálku stane rituál, 30. otruchlení a 31. za pokus to stálo. Naslyšenou se příště těší, to znamená v pondělí Honza Macoun, přeji dobrou noc, pěkné sny. Dobře, tak paní posluchačce, co volala jako předposlední, až to na vás přijde, tak jako Dudek. A v pondělí těším se na slyšenou. A mimochodem, abych vás neuchudil, zítra vysílá Zlín, Jarka a téma. Jak vnímáte aktuální dobu? Podzim, babí léto, užíváte si ho? Pěkné sny ještě jednou, ať se vám daří.

0: A propo, pardon, v rychlosti musím poděkovat a pozdravit nočního technika na dvojku. Poslouchá noční linku pravidelně. Díky za to.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: Aha. To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rech.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestárne.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
7: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirko, to si nezažila, ty úplný
6: absolutní
7: nebyla
6: na světě,
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si vzpomněli na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam
8: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu, po vzoru broadwayských divadel, brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historií Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, zkouším jí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozváte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: kde, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No to letí,
1: to letí. To bylo v 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdalena, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
0: A Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalenu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
2: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
2: Jak to skončilo?
3: Proč jsi mě vyhodil?
4: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už tak jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že?
3: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
3: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
3: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah. Ona nezná Krecerová.
3: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
2: Ona si ho taky dala. Anaka.
3: Anaka.
0: Anaka.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: A zase tě nosili v kříži.
0: No každý, co si zasloužil, že jo?
6: Proto jsem vydržela tak dlouho, že jo? Bánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi na pěkný fracek taky, já si vzpomínám.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, pocím, ano, holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a co víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned po téhle dát. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď

0: měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě, ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
1: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
0: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty, pánové.
1: No,
0: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
1: sama. Právě dohromady jsme hráli,
0: no. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
2: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
3: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
4: to je
3: byl
4: pravda.
3: Někde... To je pravda?
4: No, to je, k tomu se ví, že dokonce historka. Ale
3: povídejte.
4: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete... Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí...
3: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
4: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
3: No, povídejte, takže, pane Suchý.
4: No, tak to bylo... Já jsem totiž... Jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která... Už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých Lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, že v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože... Já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumíte, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
3: Ano.
4: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
3: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky
4: a to se nosili právě ty adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže...
3: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
4: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
3: Ano.
4: Jo? A tak se, bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
4: Ta sotva tekla.
5: Ano.
4: To bylo špinavý, že jo?
5: Ano.
4: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam se skládal těžkou liriku, že jo?
5: A to bylo na těch žlutých?
4: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
4: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
4: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
4: No.
5: Že
4: no, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
4: takže
5: to překonal.
4: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

světě je, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe to.

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: Tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krásný.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piana.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi, anekdoty jsme si vyprávěli třeba, no smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Že? Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Ale člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku souboru.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší, no, a hodně samozřejmě. Zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.